Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Je poslední červnová neděle v pravidelné ostavské hodince Oldies, to nemůže být jinak, než vám nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec června 1965. V nahrávacím studiu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme druhým místem horké stovky Billboardu, sestoupila na něj z prvního skupina Four Tops. Thank you.

To bylo milostné vyznání I Can't Help Myself, druhý nejúspěšnější popový single skupiny Four Tops. Z první desítky jsem vybral ještě dvě ukázky. Uslyšíte, jak rozdílné nahrávky v ní vedle sebe bodovaly. Z místa 26. na 4. postoupili Stouni, název hitu ani říkat nebudu. A z 10. na 8. postoupila filmová píseň Hush, Hush, Sweet Charlotte v podání Patti Page.

Tak rozmanitý byl popový žebříček Billboardu před 56 lety. Rocková hymna Stonů a také ukolébavka o dvou růžích a lásce až do smrti. Prostě pro každého něco, podobně se o to snažím v této hodince i já. Teď Billboard Country nabízím dvojku Eddieho Arnolda What's He Doing in My World? Už na sestupu a osmičku Blue Kentucky Girl Loretty Lynn, ta šplhala nahoru.

Když je to jen kamarád, tak proč si ho líbala? Ptal se Eddie Arnold, protože chce mít ve věci jasno. A Loretta Lynn prosila svého milého, aby nehledal bohatství ve velkoměstě, ale aby se vrátil k ní. Pokračují žebříčkem Rhythm and Bluesovým, uslyšíte příčku druhou a šestou. Otis Redding, I've been loving you too long to stop now, a potom The Supremes, Back in my arms again.

O čem se zpívalo v těchto dvou písních, je jasné z jejich názvů, to překládat nemusím. Hudebně přeskakuji přes Atlantik na Albion do žebříčku EP desek, vybírám dvojku a čtyřku, oba tituly už byly na sestupu. Z dlouhohrajícího singlu skupiny Manfred Mann, The One in the Middle, vybírám titulní píseň, Herman's Hermits přidají ze svého čtyřpísničkového singlu Show Me Girl.

Paul Jones zpíval o své skupině Manfred Mann, ten The One in the Middle, hezká tvářička uprostřed, to je vlastně on sám. Song Herman's Hermits to byla taková otázka, jestli to dívka myslí vážně. Z klasických britských singlů přesně před 56 lety jsem vepsal do playlistu místo druhé a šesté. Uslyšíte The Hollies, I'm Alive, Sandy Shaw přidá Long Live Love, což známe i česky.

the holies, now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. Česky, teprve nyní jsem schopen dýchat, vidět, vnímat, cítit a ochutnat sladkost tvých polibků. Dáváš mi všechno, co mi předtím chybělo, takhle jsem se nikdy necítil. To je ten pocit, že jsem naživu. No a song Sandy Shaw, Long Live Love, to jen potuploval.

to už jsme v Itálii, z historického singlového místa 6. zaspíval francouzský zpěvák Richard Anthony předělávku anglické písně Boys Cry jako Piangi. A z 10. příčky přidal italský rodák, ale později Belgičan Salvatore Adamo svůj song La Notte. Do žebříčku sousední Francie už pronikaly angloamerické hity, Roddy Beer zaspívá El Bato, The Everly Brothers, Price of Love.

Opravdovou lásku člověk ocení, až když ji ztratí. To je smysl textu hitu dua The Everly Brothers. A stihnu také historický žebříček. Německý 26. června 1965 byl na jeho vrcholu Drafi Deutscher. Já si ale všímám sudých míst top ten a protože zpěvačky jsou v menšině, vybírám právě je. Osmička Walt Jackson Santo Domingo, desítka Manuela Polipky pod duhou.

Psát můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Asi vás trochu překvapí, že Zavírák dnes bude z tehdejšího Tuzemska. Svůj hudební žebříček totiž měli v roce 1965 i na Slovensku. Rozhlas tam vysílal hudební Sazku a já jsem z ní vybral předělávku dvojice Zuzka Lonská, Tatiana Hubinská, Věž, čo je žjal. Opatrujte se, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepu, já tě zdravím. Ahoj.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
6: Napsal jsem verš Armaďáku. Při nealkoholickém pivu, pro vás jenom. Dneska prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo? Jaký jméno?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujedeli nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelico napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti lze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého. I my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárnou Uršuli, mám

0: Vím, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou, proto pro úvodní, hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
1: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
0: Jen v semaforu, jině tam. Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadě, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
1: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat
0: a nebyl, věci. A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
1: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia, máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat, dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
4: Dobrý den, tady Jaromír, Hranice u Vaše. Přál bych si Ačko. A zdravím Pepu Fouska.
5: Děkuji.
4: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
5: Jo.
3: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte si stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
6: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím i pana Fouska.
5: Děkuju.
6: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji i do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
5: Já?
6: A vybírám...
5: Moc děkuju.
6: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
3: Dobře.
6: Mějte se hezky.
3: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
7: No, prosím, to je Luboš pod Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
3: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s 2/3 hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
8: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
9: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který mu, když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
8: Co soudíte o nápojích lásky?
9: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
8: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
9: No tak celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
8: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
9: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
8: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
9: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
8: Čtyřikrát?
9: Čtyřikrát, ano.
8: A jsou šťastní?
9: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
8: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
9: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
8: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
9: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je Geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u to prejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodit, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl, v domě jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, máme vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miloslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed blbě, ale... Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda. Dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase i z ordinace.

0: To oni tam masy ordinuje. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
1: No vy?
0: S flaškou.
1: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky.
1: Já vidím v hýsky.
0: To je v hýsky.
1: No vidím v hýsky.
0: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on, Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím si ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3 láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Znám.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím dopomáhá vybírat, je Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci. Tady Magdalena Hradec Králové. Hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeji mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tam jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek Lochnesko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Co veče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: No protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: Já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberu a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem sám
6: já
7: sebe
6: jsem tady
7: předběh.
6: První.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: Tak tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku?
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dělal dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dobíjí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů, dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, já bych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál, dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď. Čemu on se takhle ustál? Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to. Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
4: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
3: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
4: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
3: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
4: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
3: No romantici, já nejsem romantik, já vkáňu instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
4: Jakože černáš, jo?
3: Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšet vykopou. Aha. Zkus to někam přijít se žádostí a bíně. No,
4: já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybyste zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost, to možná bude.
3: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
4: No to je jedno, ale romanticky to zkusme.
3: Aha.
4: Pojď, no já jsem to.
3: Počkej.
4: Tak? Ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
3: Jako
4: a ťuk, ťuk, no.
3: Jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
4: Váš žal mne, pane, kruší. Až krábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem moc děkujeme za vaši pozornost a Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
5: Slunce je lék, ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
5: Děkuji, naschledanou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: S začátkem letních prázdnin posílí České dráhy kapacity vlaků. Lidé by měli dbát na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být až 40 stupňů. Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Čeká nás slunečno s teplotami kolem 32 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídne stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Národní dopravce o tom informoval v tiskové zprávě. Třeba soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje kapacity vlaků už od května. Oba dopravci doporučují cestujícím rezervovat si místa na delší cesty s dostatečným předstihem. Lidé by si teď v horkých dnech měli dát pozor na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být podle meteorologů až 40 stupňů. Tělu ale škodí i nadměrné pití vody. Že pijeme správné množství, můžeme poznat mimo jiné podle barvy moči, pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
2: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy a jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
0: Výčině dnes otestují všechny hlásiče ve městě. Důvodem jsou stížnosti obyvatel, že v některých lokalitách jsou špatně slyšet nebo vůbec nefungují. Pro zmapování stavu je třeba provést plošný test. Trvat může až půl hodiny.
3: Test se bude týkat všech hlásičů Výčině, včetně částí Robousy, Popovice, Sedličky, Moravčice, Dvorce a Hubálov. Zapojí se do něj pracovníci městského úřadu, kteří budou v terénu přímo u jednotlivých hlásičů. Zazní pohádky od Karla Jaromíra Erbena. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: V Týništi nad Orlicí místní části Petrovice město vybuduje nové dětské hřiště. Hotové má být v polovině letních prázdnin. Součástí areálu bude například skluzavka, houpačky nebo lezecká sestava. Město za vybudování hřiště zaplatí necelého 500 000 korun.
1: Sport.
0: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci hostoval, dvakrát vždy po půl roce. Slončík by v příští sezóně mohl v dresu Východočechů dosáhnout na 100 zápasů v české nejvyšší soutěži. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká slunečno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré, aby ohlásí trojku.

Rozhlase Hradec Králové v kalendáři čtvrtek 25. června, svátek má Ivan, tak přejeme všechno nejlepší. No a v první reportáži budeme za chviličku mluvit o tom, že salmonelóza může být pro děti nebezpečnější než pro dospělé, jak ostatně ukazuje také výzkum Tomáše Brabce z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. I za to včera mladý vědec získal Wichterleho premiér pro mladé talentované vědce a víc k tomu za chviličku, tedy v první reportáži dnešního dobrého rána na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezké vstávání od Jakuba Šmita, ať se hezky naše vysílání poslouchá.

0: Český rozhlas Hradec Králové, Věra Martinová, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, doufám, potěšila a je 10 minut po páté. Je to každoroční strašák letní sezóny, salmonelóza, nepříjemné průjmové onemocnění, které naštěstí většinou během několika málo dnů odezní. Někdy se ale bakterie salmonely dostane do celého těla a způsobuje vážné zdravotní problémy. Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď zkoumá, jakou roli v tom u dětí hraje jejich nízký věk. Za svůj výzkum včera odpoledne obdržel taky akademickou Wichterleho cenu pro mladé vědce.
1: My tu salmonelu umíme prosvítit třeba červeně. Takže jdeme do místnosti, kde je právě tma, aby jsme dobře viděli, jak ta salmonela svítí. Tady máme lampu, kterou musíme rozsvítit.
2: Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď vložil do takové prosvětlené skřínky dvě průhledné krabičky, ve kterých já zatím vidím jenom takové malé tečky.
1: Tak a tady krásně vidíme bakteriální kolonie. V tomhle případě právě tady jsou červené. Potom jsme schopni najít, tohle je ta infikovaná buňka, protože ta buňka svítí a vidíme v ní tu bakterii.
2: Jakákoliv bakterie salmonely se do našeho těla dostane nedostatečně teplnou úpravou potravin, především vajíček, masa, v létě to samozřejmě může být třeba i zmrzlina.
1: V teple salmonela roste, tak se tam může začít množit.
2: A vy zjišťujete, co se odehrává v lidském střevě. Jste se zaměřili na dětské střevo?
1: Protože podle toho, jak starý je ten hostitel, tak se nainfikují jiné buňky.
2: Ale je naprosto samozřejmě, že to netestujete na dětech, ale na myších. Takže se jdem podívat?
3: Na myši se bohužel pozrieť nemůžeme, protože kvůli tomu, že ty myši infikujeme, tak musí být oddělené.
2: Trošku chladí moje nadšení doktorantka Paula, ale Tomáš Brabec, kus té myši má teď v ruce.
1: Je to tak. Já jsem z té myši vypitval střevo.
4: Najednou pod tím mikroskopem vidím ty malé struktury.
2: To je právě ta salmonelóza?
4: To bohužel neuvidíme.
1: Dokážu získat ty jednotlivé buňky.
3: Takže tak to zafarbíme. A na tom cytometru můžete vidět na těch jednotlivých buňkách, které z nich jsou infikované, kde je ta naša svítěca salmonela.
2: Na dospělé myši žádné tečky nejsou, na 14-denní také ne, ale 7-denní myš infikovaná je.
1: Což znamená, že k infekci těchto buněk dochází jenom v tom konkrétním jednom věku. Díky tomu jednou možná budeme moct zacílit tu léčbu na tento konkrétní typ buněk, protože budeme vědět, že tyhle buňky jsou právě ty, které tu salmonelu šíří po tom těle, což je to, co nás pak jako může zabít.
2: Říká jeden z letošních držitelů Wichterleho prémie imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Skupina ABBA na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, jak už jsme říkali, dnes je čtvrtek 25. června, dnešek je 176. dnem v tomto roce. Svátek má Ivan, což je slovanská podoba původem hebrejského jména Jan a znamená Bůh je milostivý, takže Ivanům všechno nejlepší. Televizní hlasatelka Marie Tomsová dneska slaví 74. narozeniny, taky moc zdravíme, blahopřejeme. Narozeniny má ale i moderátorka Tereza Pergnerová, té bude 52 a slaví je i novinář a moderátor Václav Moravec, 52. narozeniny dnes, takže ho taky moc zdravíme a všechno nejlepší. Dnes je i významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk a připomíná výročí podpisu protokolu o odsunu sovětských vojsk z území bývalého Československa v roce 1991. No, jak jsem říkal, svátek má Ivan, ještě tady pěkná pranostika k dnešku, která říká: svatý Ivan bývá plačtivý pán.
1: Počasí.
0: No, musím říct, kéž by dnes trošku zapršelo, ale vypadá to, že spíš ne, že nás čeká horký slunečný den. Pojďme se podívat teď na aktuální teploty. Tady v Hradci Králové 15 stupňů Celsia, v Jičíně 16 stupňů, v Trutnově 15, teď aktuálně v Náchodě taky tak, to znamená 15 stupňů a v Rychnově 16. Všude obloha jasná, slunečná, sluníčko už vyšlo, tedy tak už můžeme říkat slunečná. No a čeká nás tedy i slunečný den. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů dnes čeká. Na horách do 25 a vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a bio bude vzhledem k těm vyšším teplotám taky vysoko, bude na trojce, takže vysoká zátěž nás dnes čeká. Jenom připomenu, že i v dalších dnech se bude postupně dál oteplovat a o víkendu, hlavně v neděli, tedy ten závěr tohoto týdne, bude opravdu velmi extrémně, bych řekl, horký. Zeptáme se určitě meteorologů, jak podle těch aktuálních posledních třeba výstupů, které jsme s meteorology Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové měli. Včera říkal, tuším Jaroslav Tuček, že by mohly ty nedělní teploty stoupat až k 39 stupňům Celsia. Zeptáme se na to samozřejmě, jestli se něco nezměnilo i dnes. Kolem 8:45 poprvé budeme s meteorology Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové mluvit.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 34 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Je to spotřebitelský servis a v něm se dnes ptáte na reklamaci, při které je víc než měsíc ticho po pěšině, jak se říká. Po takové době už můžete totiž chtít zpátky vrátit peníze. Jak na to poradí dnes náš spotřebitelský expert Josef Černý?
1: Pan Martin reklamoval sekačku. Prodejce slíbil, že zavolá, jenomže měsíc a půl se nikdo neozval. Na dotaz mu poprvé nedokázali odpovědět, po druhé už ani nezvedli telefon. Pane posluchači, pokračovat v konverzaci s takovýmto servisem nemá smysl. Jednoduše okopírujte doklad o předání výrobku do reklamace a z kopii záručního listu a dokladu o koupi pošlete ho prodejci s tím, že z důvodu nedodržení lhůty odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení peněz.
0: Tak děkujeme za vysvětlení, za radu Josefu Černému. Můžete se ptát samozřejmě i vy dál studio.hradec@rozhlas.cz. Pokud potřebujete, napište.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Domovy pro seniory Královéhradeckého kraje přijímají v souvislosti s pokračujícími vedry opatření. Jaká, to se dozvíte v dalších zprávách. Na summit NATO v Ankaře nakonec bude moci jet i prezident Petr Pavel. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet také nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. V Praze nejezdí metro B mezi stanicemi Florence a Smíchovské nádraží. Na svém webu o tom informuje dopravní podnik. Ve stanici Anděl spadl člověk do kolejiště. Kdy se podaří provoz obnovit, zatím není jasné. Lidé v Hradci Králové si můžou prohlédnout venkovní výstavu věnovanou válce roku 1866 a bitvě u Hradce Králové. Na náměstí 28. října je instalováno 6 oboustranných panelů, které přibližují příčiny a průběh prusko-rakouské války. České golfistky se chystají na domácí zastávku Ladies European Tour. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát od pátku do neděle v Berouně. Čeká nás slunečno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vyohlásí trojku vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Náchodě počítejte s uzavírkou ulice Pod Smrkem, kde pokračují opravy. Přejeme klidnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Dnešní noviny píšou o tom, že na východ Čech se vrací dudek chocholatý. I díky oteplení v Královéhradeckém kraji se usazuje ohrožený ptačí druh dudek chocholatý, donedávna známý z jižnějších částí Evropy. Jeho návrat souvisí i s oteplováním klimatu, jak řekl ornitolog a hlavní koordinátor mezinárodní ochranářské skupiny Jaroměř David Číp. Návrat jednoho z nejpestřeji zbarvených evropských ptáků označil ornitolog za splněný přírodovědný sen. V jednom z našich dudníků na Královéhradecku se jim podařilo vyvést i 5 mláďat. Je to historicky první zahnízdění dudků v budkách, které jsme tady u nás ve východních Čechách instalovali, sdělil David Číp. Přesné místo hnízdění z bezpečnostních důvodů samozřejmě ochranáři neuvádějí. Ale je tady fotka v novinách, v regionálním deníku. Já jsem četl z toho Hradeckého, takže se můžete podívat na titulní straně. No a my se díváme dál do Mladé fronty dnes do přílohy Kraj Hradecký, kde píšou, že v Trutnově bude rekonstrukce bitvy, kulaté 160. výročí bitvy z roku 1866 si už teď o víkendu připomene Trutnov. Oslavy začnou zítra, nebo oslavy spíš připomínkové, vzpomínkové akce, začnou zítra odpoledne pietním aktem na vojenském hřbitově v Poříčí. Uniformovaná jednotka se přesune na Krakonošovo náměstí, kde bude promenádní koncert Krakonošky a v 17 hodin natření pamětní desky z roku 1866. Sobotní program pak v městském lesoparku začne v 10 hodin dopoledne a nabídne ukázky vojenské výzbroje a výstroje, vystoupení pruských husarů nebo ukázky palby z děl. Od 15 hodin se pak uskuteční taky rekonstrukce bitvy z roku 1866. V Trutnově samozřejmě si připomínají toto výročí o pár dní dřív, než si ho budeme připomínat my tady u Hradce Králové, tedy bitvu na Chlumu, takže v Trutnově už to kulaté 160. výročí této bitvy si připomenou pietními vzpomínkami teď o víkendu, jak píše Mladá fronta dnes a příloha Kraj Hradecký. Já už se dívám i do dnešního Práva. Pavel usiloval o domluvu, Babiš ale jeho dopisy ignoroval. Vyhrocení sporu o složení české delegace pro summit NATO v Ankaře přičítá šéf diplomacie Petr Macinka za motoristy na vrub prezidentu Petru Pavlovi. Jenomže, jak dokládají dva dopisy z 8. dubna a potom taky z 20. května, které prezident odeslal premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, Hrad řadu týdnů hledal smírné řešení, Babiš ale oba dopisy ignoroval. Petr Pavel se pak na začátku týdne obrátil s kompetenční žalobou na ústavní soud, který včera předběžným opatřením kabinetu uložil, aby Pavlovi na summitu účast zajistil. Na dotaz Práva, proč na prezidentovi dopisy Babiš neodpověděl, tak samozřejmě premiér nereagoval. Je to vrchol neslušnosti vůči prezidentovi, se nikdo takto chovat nemá, říká politolog Jan Bureš v dnešním Právu. Je to velký článek na straně číslo 3. V dnešních celostátních novinách se tomu ve všech tedy podrobně věnují, takže si můžete také všechno pročíst, prostudovat. My vám přejeme dobré ráno za hodinu. Přineseme samozřejmě z dnešních novin i další témata, jako vždycky. Teď ještě Bee Gees, to bude taky příjemná chvilka s Českým rozhlasem Hradec Králové a pak už se kolem 5:45 podíváme společně na to, co nás dnes čeká venku a jaké tam bude počasí. Dnes je, připomínám, čtvrtek 25. června. Přejeme dobré ráno z Hradce Králové.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, je 6:15, úplně přesně, až bude 8:30, tak tady budeme mít zase hosta, jako vždycky, každé ráno. No a dneska vás pozveme do Špindlerova mlýna, kde se už určitě taky naplno rozbíhá ta letošní letní turistická sezona. Špindl patří k nejnavštěvovanějším horským střediskům u nás, a to nejenom zimě, ale taky v létě. A tak jsem moc rád, že k nám dnes z našich nejvyšších českých hor dorazí starosta Špindlerova mlýna Martin Jandura, který byl zvolen jako nezávislý starosta, se kterým tedy to všechno dnes po 8:30 v dobrém ránu probereme, co nás všechno čeká, co ve Špindlerově mlýně připravili, jaké jsou hory v létě, v té letní turistické sezóně, kde to má on, pan starosta, tedy Martin Jandura, rád, kam by nás pozval a co všechno tam chystají. Já vím, že už teď na víkend tam budou mít, tuším, špindlerovský jarmark, což je tradiční vždycky, nebo špindlerovská pouť, která bude teď 26. až 28. června, už to tady vidím, tradiční, bude taky velmi bohatá, takže i na ní vás pozveme s panem starostou dneska ráno po 8:30. Poslechněte si. Počasí. Ranní teploty, jak už jsem říkal, se pohybují v celém našem kraji teď kolem 15 nebo 16 stupňů Celsia. Někde je chladněji, někde tepleji, ale ty teploty opravdu pod těch 15 stupňů Celsia neklesaly v noci. Takže tady v Hradci Králové vidím 15, v Jičíně 16, v Trutnově 15, v Náchodě 15, v Rychnově 16 stupňů Celsia úplně přesně teď. A všude obloha jasná. Jasno a slunečno bude pak během dne také, samozřejmě dnes, jak už asi tušíte z těch i minulých předpovědí meteorologů. Nejvyšší teploty dnes budou stoupat na 30 až 33 stupňů Celsia, na horách do 25 a vítr povane slabý, proměnlivý. Rostlové podmínky budou během dne většinou dobré. Biopak ale bude vysoko, protože i ty teploty už budou zase výš než včera. Bude dneska biozátěž na trojce a s trojkou bychom asi měli počítat i v těch příštích dnech, protože ty teploty, jak víte, budou stoupat i do konce tohoto týdne. Tak, tolik předpověď počasí, přejeme vám dobré ráno, ještě pohled na hodiny, 5 hodin 47 minut teď.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. No tak kus.

0: Alice Springs na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno, za 9 minut už bude 6 hodin. Ještě pěkné, příjemné písničky, takže Dalibor Janda nám třeba zaspívá za chviličku, jeho krabička Sirek zazní a pak ještě jedna anglická, než tady bude Karolina Davidová s dalšími zprávami v 6 hodin. Teď připomeneme taky to, že před 80 lety zahájila činnost Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a tak se dnes Tereska Beránková ve školce dětí zeptala.
1: Kdo pracuje v bance?
2: Nějaký lidi a tam položíš penízky a oni ti dají takovou kartu a v té kartě jsou ty penízky.
1: A jak to, že jsou najednou v té kartě?
2: Protože oni je mají a ta karta, tak tam ty peníze posílají a jednou za rok už to vypotřebujou, tak si nechá tu kartu a on tam zase dá ty peníze a oni dají tu kartu.
1: A kolik tam můžu dát peněz?
2: Kolik chceš.
1: Co ty si myslíš, že je banka?
3: V tom jsou nějaký pracovní lidi, třeba banka účetní.
2: Pracují tam sekuritáci, ty to tam hlídají a policajti to tam hlídají a potom tam pracují ještě nějaký prezidenti.
1: A proč to tam hlídají?
2: Aby tam zloději nekradli.
1: A jak to můžou ukrást?
3: No, protože oni to můžou nějak rozbít.
1: A co by mohli ukradnout?
3: Peníze.
1: A kolik peněz?
3: To hodně jich bude, kolik jich ukradnou.
2: Schovávají se do trezoru, aby je zloděje jen tak nemohli vzít a na těch trezorách jsou kódy a ty zloděje neznají, tak nemůžou ty peníze ukrást. A navíc to tam ještě hlídají vždycky celou noc i den policajti.
4: A takhle to vidíme my.

0: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: V domovech pro seniory v Královéhradeckém kraji přibývá opatření proti vedrům. Ministr zahraničí Macinka dnes akredituje prezidenta Pavla na summit NATO. Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. Čeká nás slunečno s teplotami kolem 32 stupňů. Je čtvrtek 25. června. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Krajské domovy pro seniory v Královéhradeckém kraji přijímají kvůli pokračujícím vedrům mimořádná opatření. Personál více dohlíží na pitný režim klientů nebo jim nabízí osvěžující potraviny jako melouny nebo nanuky. Aktuálním teplotám se přizpůsobuje také pobyt klientů venku. Meteorologové přitom varují, že vlna horkého počasí bude v dalších dnech vrcholit a teploty mohou o víkendu místy dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana jsou krajská zařízení sociálních služeb na tropické počasí připravena.
3: Důležitá jsou také režimová opatření v budovách. Větrání probíhá zejména v ranních nebo večerních hodinách, kdy jsou venkovní teploty nižší. Přes den se zařízení snaží udržet vnitřní prostory co nejvíce ochráněné před přehříváním. Pracovníci zařízení průběžně dohlíží na to, aby klienti dostatečně pili a v případě potřeby jim pitný režim aktivně připomínají.
1: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují. Opozice ho vítá. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet rozhodovat v pondělí. O samotné kompetenční žalobě rozhodne soud v řádu měsíců. Úbyslavice na Jičínsku stále přijímají nové zájemce do dětské skupiny. Otevřená je čtvrt roku. Obec si vytvořila proto, aby rodiče nemuseli děti vozit do mateřských škol v okolí. Děti většinu času tráví v přírodě, mají vlastní hospodářství a učí rozvíjet své dovednosti, říká vedoucí Blanka Kolářová.
4: Když jdeme do přírody, tak jednak si opakujeme, co jsme dopoledne probírali a jednak pokud je možnost, tak to spojíme vlastně, jak to vypadá v přírodě. Proto jsme rádi, když s náma sbírají bylinky, byli jsme i na třešní, všechno, co je tady okolo a my tady toho máme strašnou spoustu, se snažíme využít, abychom jim to dokreslili. Sport.
1: Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším utkání Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi skončili ve skupině poslední.
2: Počasí.
1: Čeká nás slunečno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré, aby ohlásí trojku, vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Hlavní tahy Královéhradeckého kraje jsou v tuto chvíli průjezdné bez omezení. V Trutnově neprojedete ulicí Kryblická, kde pokračují opravy. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna.

se za chviličku podíváme s reportérkou Šárkou Rusnákovou. No a budeme vám samozřejmě dnes ráno taky pěkně a příjemně hrát, aby se vám hezky vstávalo, takže Leona Machalková nám zaspívá jako první, pak tady bude Petr Rezek, Chris Deberg, Miraj, Jitka Zelenková a další. Dobré ráno taky ještě jednou od Jakuba Šmita, který i dnes vstává s vámi. Hezký čtvrtek.

0: Dobré ráno, přejeme, tady je Český rozhlas Hradec Králové, za 3 minuty už bude čtvrt na 7, míříme do Pardubic, další reportáži, jak jsem slíbil, Pardubický sportovní park totiž letos slaví 10 let, no a jeho jubilejní ročník bude v Pardubicích od 1. do 9. srpna. Za dobu své existence přilákal do areálu v parku na špici více než 100 000 dětí, které si mohly vyzkoušet desítky sportovních disciplín. No a organizátoři na letošní jubilejní ročník připravili i několik novinek, takže třeba knížku mapující 10letou historii akce, potom program nejenom pro děti, ale také pro seniory a vlastní mobilní aplikaci. No a tu aplikaci si můžou zájemci stáhnout do svých chytrých mobilních telefonů už teď. Reportérka Šárka Rusnáková zjišťovala, co všechno umí a co všechno nabídne.
1: Máme tady novinky, které se propisují z webu, rychlý rozcesník typu program na jednotlivé dny, kde si můžu dát do oblíbených zajímavé události. Je tady digitální hrací karta, kterou si vlastně můžu naskenovat a pronést si do telefonu.
2: Mobilní aplikaci sportovního parku Pardubice představuje Štěpán Fichtner ze společnosti Deep Vision. Novinka přináší řadu užitečných informací pro návštěvníky akce, včetně mapy parkovišť. Už teď si v ní mohou zájemci prohlédnout také jednotlivá sportovní stanoviště a přečíst si podrobnosti o klubech.
1: Tady jsou veškerý vlastně body sportovišť, je tady fanzóna, každý stanoviště sportovní má svoje číslo, písmenem jsou partnerská stanoviště označený nebo turistická centra, ikonkou.
2: Takže už teď se dá stáhnout ta aplikace a vidět, co kde bude,
1: ano.
2: Třeba stanoviště 7.
1: Na stanovišti 7 můžeme vidět, že tady je Karate Lions Pardubice, zapsaný spolek, a Might Sport Pardubice.
2: V parku na špici, ale také u automatických mlýnů a sfér bude letos rekordní počet stanovišť. Do akce se navíc zapojilo více klubů než v minulých letech, doplňuje manažer Pavel Stara.
3: Více jak 60 klubů plus, který budou na jednodenní, než se tam otočí nějakých 80 jako subjektů. Stanovišť máme letos 24 plus 8 variabilní, tak jsme taky se rozrostli. Máme tam i úplně nový sport, čebumba, takže na to jsme taky zvědaví. Nově budeme dávat dárek, pokud absolvují úplně všechny stanoviště.
2: Letošní sportovní park nabídne program nejen pro rodiny s dětmi, ale nově také pro seniory. Doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
4: Takže jeden den bude speciálně i v rámci sportovního parku věnován této cílové skupině, aby nebyly v roli v uvozovkách pouze doprovodu svých vnoučat. Tak bude vytvořena pro ně speciální zóna, kde budou sportoviště a stanoviště, které oni si budou moci bezpečně aktivně vyzkoušet.
2: 10. ročník Pardubického sportovního parku začíná 1. a skončí 9. srpna. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Chris de Berg, teď v dobrém ránu. Českého rozhlasu Hradec Králové. Čtvrtek 25. svátek má Ivan, hlasatelka, televizní hlasatelka Marie Tomsová, která chodí občas i k nám do Humoriády. Oslaví dnes 74. narozeniny. Moc jí zdravíme a všechno nejlepší přejeme.
1: Počasí.
0: Tak máme novou aktuální předpověď počasí, která před chvíličkou dorazila od Tomáše Popelky z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové i sem k nám do rozhlasu. No a ta říká, že čtvrtek, to znamená dnešek, bude slunečný a teplý, bude jasno až polojasno, teploty 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Noc z dneška na zítřek pak bude bezoplačná, bude jasná, teploty 20 až 17, takže už někde na některých místech neklesnou pod těch 20 stupňů Celsia ty teploty v noci. No a zítra bude slunečno s tropickými teplotami, pátek bude jasný, během dne místy přechodně až polojasný, teploty 33 až 36 stupňů, na horách 26 až 30. Tak jenom, abyste to věděli, abyste s tím počítali. Dobré ráno z Hradce Králové.
2: Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nítěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovinska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Život plne dál.

0: dát. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Jak jste slyšeli, dnes nás čeká horko a máme před sebou ještě teplejší dny, ještě tropičtější, bych řekl. Takže je nejvyšší čas podívat se na klimatizace, jejich výběr, funkce, instalace, údržba, to všechno nás čeká dnes v radioporadně dopoledne po 11. hodině s Romanem Kozoněm. Poslouchejte, můžete se ptát studio.hradec@rozhlas.cz, kdyby vás něco napadlo už teď, tak pošlete mail, a nebo pak po té 11. samozřejmě můžete zavolat. No a hosta bude mít také Alex Minářová dnes po 13. hodině, tak vám jako tradičně teď v dobrém ránu řekne, kdo to bude.
2: Do Alex a host přijde hokejový útočník, reprezentant Matěj Bliml. Ohlédneme se za letošní mistrovství světa, ve kterém Češi vypadli už ve čtvrtfinále. Matěje se budu ptát i na jeho další plány. Zůstane v České republice natrvalo a zapojí se do naší extraligy, nebo dál bude zkoušet štěstí v zámoří? Jakou roli hraje na ledě psychika? A může zmařit výkon jinak dobře připraveného týmu? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině. We'll be right back.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zastupitelé Hradce Králové schválili záměr prodeje tří historických budov v centru města. Jde o renesanční Cejpův palác v Dlouhé ulici a komplex dvou sousedních domů, včetně bývalé knihovny mezi Velkým náměstím a Klicperovým divadlem. Město bude za všechny objekty požadovat celkem nejméně 78 milionů korun. Evropské spotřebitelské centrum upozorňuje na rizika spojená s letní dovolenou. Více uslyšíte v dalších zprávách. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim. Od 1. září budou mít cestující ve veřejné dopravě v Pardubicích lepší spojení mezi hlavním nádražím a sídlištěm v Polabinách. Dopravní podnik vrátí na trasu přes most kapitána Bartoše velké autobusy a trolejbusy. Půjde o linky 2, 6 a 18. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa domácímu Mexiku 0-3. Čeká nás slunečno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 98. kilometru dálnice D11 ze směru na Polsko pokračují práce na silnici a vozovka je zúžená. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Právě Deň tisk.
1: I ve čtvrtek pro vás máme noviny, tak se pojďte podívat spolu s námi, co píšou. Rychnovský deník. Mezinárodní krajkářské slavnosti ve Vamberku zpestří letní Vánoce. Píše se tady, že meka českého krajkářství opět ožívá tradičními slavnostmi věnovanými právě tomuto fenoménu, který je spojen s Vamberkem a je okolím už celá staletí. Výstavy, paličkování, workshopy, módní přehlídky a bohatý doprovodní program bude doprovázet letošní mezinárodní krajkářské slavnosti ve Vamberku. Jinak Vamberk mezinárodními krajkářskými slavnostmi ožije už ode dneška od 25. do 27. června a návštěvníci se můžou těšit na desítky výstav, módní přehlídky, koncerty, komentované prohlídky i oblíbený podorlický jarmark. Program bude tedy slavnostně zahájen dnes ve čtvrtek v 18 hodin v městském klubu Sokolovna ve Vamberku. No a ve vambereckém kostele bude k vidění taky společná krajkářská výstava Summer Christmas. Ta propojí paličkovanou krajku s tradičními skleněnými vánočními ozdobami společnosti Rautis z Poniklé. A víc v dnešních novinách, v Rychnovském deníku konkrétně, anebo taky v našem sobotním přímém přenosu odpoledne s Janou Kudyvejsovou, kdy budeme právě z Vamberka vysílat. Tak si to zapněte, ať víte, jaké to tam mají, anebo se přijďte podívat. Dívám se taky do Náchodského deníku. Studnice má zlatou stuhu, obec získala krajský titul vesnice roku, no moc blahopřejeme. V rekordní konkurenci 21 přihlášených obcí letos vítězila Studnice na Náchodsku. V jubilejním 30. ročníku soutěže vesnice roku získala v Královéhradeckém kraji zlatou stuhu a postupuje tak do celostátního finále. Porotu zaujala především schopností rozvíjet obec citlivě a dlouhodobě a zároveň udržovat silný komunitní život. Provedení obce je ocenění příjemným překvapením i odměnou za měsíce náročných příprav, které k účasti v anketě vždycky patří. Takže blahopřejeme ještě jednou a zdravíme do Studnice. Tak, tolik Náchodský deník a ještě pohled na stránky Mladé fronty dnes a přílohy kraj Hradecký, kde vás zvou za klavíristkou, která hrála na zaoceánské lodi a dnes o tom bude vyprávět. O půlročním životě na zaoceánské lodi a cestě kolem světa bude dnes od 17 hodin v Hradci Králové v Hradecké Petrov galerii. Hudebně vyprávět klavíristka Darina Stránská, studentka Univerzity Hradec Králové, se z plavby vrátila teprve nedávno. Zazní skladby a písně, které provázely její cestu přes Nový Zéland, Austrálii, Indonésii, Thajsko nebo Aljašku a bude to určitě moc poutavé a dobrodružné vyprávění. Takže dnes v 17 hodin, abyste nepřišli pozdě kvůli mě, v 17 hodin v Hradecké Petrov galerii tohleto hudebně krásně laděné vyprávění klavíristky Dariny Stránské. Tak, tolik noviny, zavíráme je, dal vás Českého rozhlasu Hradec Králové pěkně zdravíme a za 4 minuty už bude 7:15.

0: Jak asi víte, čeští fotbalisté na mistrovství světa končí. V závěrečném utkání skupiny na azteckém stadionu v Mexico City prohráli s domácím Mexikem 0-3. Tak chviličku nás čeká rozhovor, který jsme natočili, tedy reportér Mikuláš Jáša, bezprostředně hned po skončení utkání s kapitánem fotbalové reprezentace Ladislavem Krejčím, takže po písničce v dobrém ránu.
1: Počasí.
0: A dnes nás čeká slunečno a teplo, jasno až polojasno, teploty 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27. Vítr k tomu dnes jen slabý proměnlivý a biozátěž bude na trojce, bude vysoká.
1: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Jitka Zelenková, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Pohled na hodiny, ten je pro vás taky důležitý. Takže 6 hodin 48 minut, teď úplně přesně, čtvrtek 25. června, svátek má Ivan. Za chviličku nám zaspívá ještě Helena Vondráčková, taky písnička Erasure tady bude. Takže dál stávejte určitě s námi.
1: Sport.
0: No teď fotbal. Čeští fotbalisté na mistrovství světa, jak víte, končí v závěrečném utkání skupiny A na azteckém stadionu v Mexico City, prohráli s domácím Mexikem 0-3. Po zápase si s kapitánem reprezentace Ladislavem Krejčím povídal reportér Mikuláš Jáša.
2: U mikrofonu Ladislav Krejčí, kapitán a také obránce národního týmu. Ladislave, řeknu posluchačům, že máte slzy v očích. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po tom, co bohužel česká reprezentace na turnaji končí?
3: Tak teď se to ve mně mísí vícero věcí, co jsme teďka si řekli v kabině, takže nevím, jestli úplně konstruktivně chci hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turnaje, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale bohužel stalo se. Asi to chci uzavřít tím, že děkujeme všem za podporu i nepodporu, takový život. A rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu, a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudeme si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali. Děkujeme všem za podporu a doufám, že s postupem času si to vezmeme zkušenosti, které máme, a asi tak.
2: Navážu na vaše slova, Ladislav Krejčí hodnotí utkání s Mexikem, česká reprezentace prohrála 0-3, ale ten první poločas vám vyšel, tak proč to takhle nešlo celý turnaj, Ladislave?
3: Jo, tak já už jsem o tom mluvil po mnoha tiskových konferencích, že vlastně všichni to byli první mistrovství světa v životě, každým zápasem, každou minutou, každým dotykem mám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. Jak jste říkal, já s tím souhlasím, první poločas byl velice slušný, kdybychom se prezentovali takhle celou dobu, tak bychom určitě toho dosáhli víc, ale postupně, no, těžko se mi hledají slova, jak říkám, jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu, a mrzí mě to.
2: Kdybyste měl vypíchnout jeden moment, činnost, ve které bohužel český národní tým zaostával za zbytkem soupeřů, co by to bylo?
3: Tak říkám, na tohle bych asi potřeboval víc času, abych to víc řekl s rozumem, a jediné, co mě mrzí tady na tomhle zápase, je moje situace u toho prvního gólu, kde si myslím, že jsem byl důrazný, ale asi nedostatečně. Měl jsem tam souboj, dvakrát jsem mu to snažil vykupnout, odrazilo se to k němu a dostali jsme z toho první gól, a tam to byl zlomový moment, takže to beru na sebe tady tuhle situaci a vývoj té druhé půle.
2: Říká Ladislav Krejčí po utkání s Mexikem. Moc děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
3: Díky, mějte se.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Krajské zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bude nově spadat pod agendu sociálních věcí. Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení přesahující sílu 7 stupňů. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na turnaji končí. Čeká nás slunečno s teplotami kolem 32 stupňů. Hezké čtvrteční ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku přejde od příštího roku pod příspěvkovou organizaci Barevné domky Hajnice. O změně rozhodli krajští zastupitelé. Královéhradecký kraj chce tímto krokem lépe propojit péči o ohrožené děti se sociální oblastí, pod kterou agenda sociálně právní ochrany dětí spadá. Zařízení pomáhá dětem bez odpovídající péče nebo dětem, jejichž vývoj a bezpečí jsou vážně ohroženy, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
6: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje ochranu dětem, které se ocitly bez potřebného zázemí nebo v krizové životní situaci. Převod pod Barevné domky Hajnice má být účinný od 1. ledna roku 2027. Roční náklady na provoz zařízení dosahují přibližně 28 milionů korun a změna nebude mít přímý dopad na krajský rozpočet.
5: Evropské spotřebitelské centrum upozorňuje na rizika spojená s letní dovolenou. Radí, aby cestující řešili kompenzace při zpožděných nebo zrušených letech bez zbytečného odkládání. Ředitel centra Ondřej Tichota připomíná, že při delším čekání smí lidé zažádat o proplácení stravy nebo ubytování. Pokud za zpoždění může samotný dopravce, můžou po něm chtít i finanční náhradu škody.
7: Pokud vznikne problém na straně dopravce, potom mohou mít lidé právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 eur v závislosti na vzdálenosti letu a o něj si musí u dopravce požádat.
5: Pobřeží Venezuely zasáhlo zemětřesení o síle 7,1 stupně. Uvedla to americká geologická služba. Později dodala, že se dají očekávat vyšší počty obětí a rozsáhlé škody. Otřesy podle svědků zasáhly i hlavní město Caracas. Venezuelské ministerstvo vnitra uvedlo, že se tam zřítilo několik budov. Zemětřesení podle agentury AFP pocítili také lidé v sousední Kolumbii.
1: Sport.
5: Čeští fotbalisté podlehli na světovém šampionátu domácímu Mexiku 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
8: Pocit je určitě převládá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
5: V dalším zápase ve skupině A zdolala Jihoafrická republika Jižní Koreu 1-0.
1: Počasí.
5: Čeká nás slunečno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré, aby ohlásí trojku, vysokou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde v ranní špičce housne provoz. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 7:04, dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové, čtvrtek 25. června v kalendáři. No a my se v další reportáži našeho ranního vysílání za chviličku podíváme do Ubyslavic na Jičínsku, kde v dětské skupině se ti nejmenší stávají hospodáři anebo přírodovědci. Na jejich netradiční aktivity se zajela podívat i reportérka Kateřina Kohoutová, jak to tam vypadalo, co všechno natočila, uslyšíte za malou chvíli. V Bleskovce dobrého rána si pak zahrajeme o další knížku z nakladatelství Kazda. Jako celý tento týden o ně hrajeme a dneska to bude knížka Máš

0: Za 2 minuty už bude 7:45, dobré ráno, hezké vstávání, ať vám chutná i snídaně, jestli právě teď už ji máte na stole. No a my se vydáme na Jičínsko. U Byslavice na Jičínsku stále totiž přijímají nové zájemce do své dětské skupiny. Otevřená je 1/4 roku a obec ji vytvořila proto, aby rodiče nemuseli děti vozit do mateřských škol v okolí. Snahou je být s dětmi co nejvíc v přírodě, učit je hospodařit a rozvíjet dovednosti.
1: To je všechno. On už jde, on už to ví.
2: Děti tady ve velké ohradě mají svého koníčka.
3: Dneska nemáme mrkvičku, jablíčka nedáváme, protože to některým koním nedělá dobře, když jich je hodně. Takže dáváme menší kousky suchýho chlebíčku a tady třeba Aneška je moc šikovná, tak dá Téovi chlebíček, tak.
2: Vysvětluje nezávislý starosta Ivan Plachý.
3: Rofinka Aki je šikula, koníček, poníček Teo.
4: Já se kaky nebojím.
3: Byl pořízený vlastně pro děti, aby si mohli zvykat na zvířátka, na koníky a třeba časem i ty statečnější si na něj můžou někdy i sednout a získat první jezdecké zážitky.
2: Kromě koníčka tady mají děti také další zvířátka. S chutí se tady vrhají ke kurníku, protože velkou zábavou je vybírání vajíček.
3: Ještě je teplonký, kdo si chce zkusit, ale opatrně, tak si ho podávejte, ale nespadne, jo?
5: Čekej tady ho.
3: Tak akorát tam holky slepičky seděly a chystali se sníst další vajíčko, zatím je jenom jedno.
2: Děti tady také budou pěstovat, už se tady chystají záhony pro ně.
3: Budeme mít vyvýšené záhony, kde si budou děti sami pěstovat produkty od semínka až po třeba mrkev nebo řetkvičku. Jsou nachystané ovocné stromy, takže děti uvidí taky ten proces od toho kvítku přes tu včeličku až po to jablíčko nebo třešeň.
2: Blanka Kolářová, vedoucí dětské skupiny, tady právě uvařila dětem čaj a není to ledajaký čaj, protože se na něm podílely sami děti.
6: Si nazbírali, když je do Lipové, ale hermánek. A dneska jsme si z něj uvařili čajíček.
2: Přestože školu mají ještě daleko, tak ale už mají své povinnosti.
6: Myslím, že je to v pořádku navázat teorii na praxe. Když jdeme do přírody, tak jednak si opakujeme, co jsme dopoledne probírali a jednak pokud je možnost, tak to spojíme vlastně, jak to vypadá v přírodě.
2: Nejlepší je vidět vše na vlastní oči.
6: Nejenom vidět, ale hlavně si to osahat. Proto jsme rádi, když s náma sbírají bylinky, byli jsme i na třešní, všechno, co je tady okolo a my tady toho máme strašnou spoustu, tak se snažíme využít, abychom jim to dokreslili.
2: Zdejší děti budou mít také možnost se začít učit angličtinu, základy jógy anebo další aktivity. Soubyslavec, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, i teď 19 minut po 7. Čtvrtek 25. června, bude horko, jak si teď řekneme. A nejenom dnes, ale i v dalších dnech, kdy bude ještě větší horko. A tak je možná nejvyšší čas posvítit si na klimatizace. Vše o klimatizacích dnes taky v radioporadně dopoledne po 11. hodině, to znamená výběr funkce, instalace, údržba klimatizací. Všechno probereme s Romanem Kozoněm, který bude připraven odpovídat i na vaše dotazy, které můžete po té 11. samozřejmě zavolat. A nebo je můžete už teď třeba klidně nebo během dopoledne napsat a poslat na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: No a čtvrtek tedy bude slunečný a teplý, jasno až polojasno nás čeká, teploty 30 až 33, na horách 24 až 27 stupňů Celsia, vítr slabý proměnlivý, no a biozátěž bude na trojce, takže vysoká zátěž nás čeká, pravděpodobně vysoká zátěž zcela jistě i v těch příštích dnech, kdy třeba v noci nás čeká jasno, teploty 20 až 17, takže budou asi už některá místa, kde ty teploty nepůjdou pod těch 20 stupňů a tomu se říká tropická noc, potom když neklesnou po 20 stupňů v noci. No a zítřek, to znamená pátek, bude slunečný a zase s tropickými teplotami, bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty 33 až 36 stupňů Celsia, na horách 26 až 30.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7.24, no koukám, nejvyšší čas pustit se do soutěže, abychom to stihli taky dnes v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak pojďme rychle, knížku tady pro vás máme z nakladatelství Kazda, Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jen rok. Bestseller, který změnil život 100 000 čtenářů a může být váš, když poznáte, kdo to je, takhle krásně mluví o naší rozhlasové anketě Šarmantní osobnost roku.
1: Šarmantní osobnost je podle mě jako hodně o charisma a o tom, který lidi jsou nejenom, že umějí tu profesi, ale že zároveň z nich něco vyzařuje krásného. No.
0: Já vím, bylo to velmi krátké, ale já si myslím, že jste někteří poznali, pokud ano, tak volejte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, zeptáme se, dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, haló.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak tam, tak, kdo pak se dovolal?
3: Posloucháme naši soutěž.
0: Ano, to jsme rádi.
3: Tomico.
0: A výborně, výborně, je to Pavla Tomicová. A kdo pak nám zavolal a kdo pak poslouchal soutěž? Vaše jméno křestní stačí, jenom abych vás mohl oslovit.
3: Vlastík.
0: Vlastík, pane Vlastíku, výborně, je to samozřejmě Pavla Tomicová, herečka, kterou máme asi všichni rádi, víte. Ona má dnes narozeniny totiž, takže jí moc blahopřejeme. Ona se narodila v Ráji, to zní moc hezky. Ráj je čtvrť v Karviné, kde se tedy 25.6. roku 1962 narodila. No a mě zaujalo teda, že ona nejdřív vystudovala střední pedagogickou školu, taky chviličku pracovala jako paní učitelka asi ve školce, nevím. Ona se přihlásila na obor loutkářství až potom, co tedy jako paní učitelka chviličku jako učila, nebo starala se o děti. No a jako tím prvním oborem divadelním byla skutečně loutkařina. Studovala loutkářství na Pražské divadelní akademii muzických umění a už při studiu začala tenkrát spolupracovat s divadlem Drak tady v Hradci Králové, kam po dokončení studií nastoupila do stálého angažmá. A jako loutkoherečka tady Pavla Tomicová v Draku setrvala celých 10 sezon. A až potom tedy režisér Vladimír Morávek ji nabídl v roce 1996 roli Milady Kotrlé ve hře Buldočina v Klicperově divadla v Hradci Králové a tak vlastně začala s tou činohrou. Takže takhle to bylo s Pavlou Tomicovou. Moc jí zdravíme, všechno nejlepší přejeme k těm dnešním narozeninám. No a vám taky samozřejmě Vlastíku. Gratuluju.
3: Děkuji,
0: knížka
3: děkuji.
0: Je vaše, tak ať se vám hezky čte. Rád se vám slyšel, no, mějte se vám hezky. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Tak teď ještě jedna písnička od Tomáše Linky v Dobrém ránu a pak už další zprávy o 7:30 s Karolínou Davidovou.

0: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark. Už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Domovy pro seniory Královéhradeckého kraje přijímají v souvislosti s pokračujícími vedry opatření. Například více dbají na pitný režim klientů, upravují jejich pohyb venku nebo odlehčují stravu. Informovalo o tom hejtmanství. Na summit NATO v Ankaře nakonec bude moci jet i prezident Petr Pavel. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet také nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Pražské metro B už jezdí v celé své trase. Ve stanici Anděl po půl páté ráno spadl člověk do kolejiště. Provoz tak stál mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Florence. Lidé museli přes centrum města tramvají. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, 700 lidí je zraněných. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. České golfistky se chystají na domácí zastávku Ladies European Tour. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát od pátku do neděle v Berouně. Čeká nás slunečno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na příjezdu do Nového Města nad Metují směrem od Slavoňova očekávejte zdržení. V ranní špičce tam houstne provoz. Dobře doječte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě Denní tisk.
1: 7 hodin 38 minut, čas na noviny v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Na východ Čech se vrací dudek chocholatý, píše dnešní regionální deník. I díky oteplení to je. V Královéhradeckém kraji se usazuje ohrožený ptačí druh dudek chocholatý, donedávna známý z jižnější části Evropy. Jeho návrat souvisí i s oteplováním klimatu, jak řekl ornitolog a hlavní koordinátor mezinárodní ochranářské skupiny JARO David Číp. Návrat jednoho z pestřej zbarvených evropských ptáků označil ornitolog za splněný přírodovědný sen. V jednom z našich dudníků na Královéhradecku se jim podařilo dokonce vyvést 5 mláďat. Je to historicky první zahnízdění dudků v budkách, které jsme tady u nás ve východních Čechách instalovali, řekl k tomu David Číp. Přesné místo hnízdění z bezpečnostních důvodů samozřejmě ochranáři neuvádějí. A je tady i na obrázku v dnešním regionálním deníku, tak se mrkněte. Já jsem četl z toho hradeckého. Už se dívám ale také do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Kulaté 160. výročí bitvy z roku 1866 si teď o víkendu budou připomínat v Trutnově. Začnou zítra odpoledne pietním aktem na vojenském hřbitově v Poříčí. Uniformovaná jednotka se přesune potom na Krakonošovo náměstí, kde bude promenádní koncert Krakonošky a v 17 hodin natření pamětní desky 1866. Sobotní program pak v městském lesoparku začne v 10 hodin, nabídne ukázky vojenské výzbroje a výstroje, vystoupení pruských husarů anebo ukázky palby z děl. Od 15 hodin se pak uskuteční rekonstrukce bitvy z roku 1866. Takže pozvánka na víkend do Trutnova. A ještě pohled na stránky dnešního Práva. Pavel usiloval o domluvu, Babiš jeho dopisy ignoroval, píše se tady na straně číslo 3. Vyhrocení sporu o složení české delegace pro summit NATO v Ankaře přičítá šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů na vrub prezidentu Petru Pavlovi. Jenomže, jak dokládají dva dopisy z 8. dubna a 20. května, které prezident odeslal premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, Hrad řadu týdnů hledal smířné řešení. Babiš však oba dopisy ignoroval. Petr Pavel se pak na začátku týdne obrátil s kompetenční žalobou na ústavní soud, který včera předběžným tedy opatřením kabinetu uložil, aby Pavlovi na summitu účast zajistil. Na dotaz Práva, proč na prezidentovi dopisy neodpověděl, Babiš nereagoval. A víc si můžete přečíst už sami v článku, který to tady dopodrobna rozebírá v dnešním Právu na straně číslo 3. Samozřejmě, že se tomuto tématu věnují všechny dnešní celostátní noviny, takže máte na výběr, kde si o tom přečtěte. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno. Za 4 minuty už bude 7:45.

0: Letí to letí, už za necelou minutu bude 3:15 na 8. Přejeme dobré ráno, hezké vstávání. Připomínám těm, kteří opravdu před chviličkou třeba vstali, přispali si dneska, i když je ta noc teplá, moc spát se nedá. Tak dneska má svátek Ivan, chci připomenout a zdůraznit všechno nejlepší. Dnes je 25. června, 176. den roku 2026. Už několik dní v kuse jsou v Česku tropické teploty a v následujících dnech bude ještě tepleji. Den po dní se bude tedy oteplovat a o víkendu budou maxima stoupat až ke 40 stupňům Celsia. Vlnu veder by pak měla ukončit pondělní studená fronta. I na to se zeptáme určitě Tomáše Popelky, až se s ním za půl hodiny v dobrém ránu spojíme.
1: Počasí.
0: A teď tedy aktuální předpověď na dnešek. Dneska slunečno a teplo, jasno až polojasno, teploty 30 až 33 stupňů, na horách 24 až 27. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž vzhledem k těm vysokým teplotám bude taky vysoko, bude na trojce. No a za chviličku v rubrice Co v učebnicích nebylo, to bude dnes o létajících rybách. Bude to zajímavé, tak si Martina Písaříka taky poslechněte. Dobré ráno.
2: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Lidé v Hradci Králové můžou v horkých dnech využívat v ulicích města mlžítka. Lídr hnutí

0: nebo v těch přírodních nádržích a rybnicích nejspíš, ano, protože ta horší kvalita už je například i v oborském rybníku v Jinolicích na Jičínsku, kde hygienici zaznamenali zvýšenou koncentraci chlorofilu a horší průhlednost vody. Horší situace je také třeba v dolcích u Trutnova. Hygienici doporučují, aby se lidé po koupání v těchto vodách raději osprchovali a aby tak předešli vzniku různých možných birážek nebo dalších kožních onemocnění.
1: A mají vůbec majitelé a provozovatelé těch koupališť a koupacích ploch nějaké možnosti, jak udržet tu kvalitu vody v co nejlepším stavu, aby byla v pořádku?
0: Tak určitě používají nejrůznější chemické prostředky, co se tedy hlavně těch otevřených bazénů a koupališť týká. Tam je většinou po celou tou letní sezónu kvalita vody dobrá. V těch přírodních nádržích je to složitější, tam se zkouší různé způsoby. Například ve Vejsplaších ve Vrchlabí zkoušeli sekat trávu ve vodě. Tady v Trutnově zkouší takové plovací lapače nebo rušiče, sinic a řas. Ale samozřejmě nejčistší voda, kdo chce mít jistotu, tak zůstává v těch bazénech a na koupalištích, ale nutno říct, že i co jsem mluvila s několika lidmi kolem vody a podobně, tak mi potvrdili, že se snaží vyhledávat takové ty přírodní koupaliště nebo zatopené lomy a tam ta kvalita a čistota vody je zaručená.
1: Ta hlavní koupací letošní letní sezona teprve začíná, takže samozřejmě kvalitu vody budeme určitě pravidelně i v našem vysílání dál sledovat. Děkuji za informace. Kateřina Kohoutová je pro nás měla nashledanou.
0: Krásný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Horko bylo, je a bude ještě větší. Tak bych začal dnešní předpověď s Tomášem Popelkou, kterého zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Popelko.
2: No, dobré ráno.
1: Tak jaký bude čtvrtek nejdřív?
2: No, zase teplý, počasí u nás až do konce týdne. Bude odměna oblast vysokého tlaku vzduchu, bude k nám proudit čím dál tím teplejší vzduch, až je dneska jasno, odpoledne maximálně polojasno a teploty 30 až 33 stupňů. Vítr slabý, proměry do 4 metrů, v noci prakticky jenom jasno, teploty by klesly na 20 až 17 a vítr slabý, proměry do 3 metrů nebo úplně bez větří. V pátek ještě tepleji, zase během dne pouze jasno, odpoledne přechodně polojasno, večer se asi mraky rozpustí a teploty vyšší 33 až 36 a vítr stále slabý, proměnlivý nebo východní do 4 metrů. No a co se říká víkendu, sobota, neděle, jasno až polojasno, teploty v sobotu po ránu 22 až 18, přes den do 37, no a neděle to bude o stupeň teplejší, že ráno 23 až 19 a odpoledne tak ty teploty ke 39 stupňům.
1: Dobře, takže zatímco někde v jiných částech Česka může být možná i těch 40, to se pořád mluví o tom, že nějaká ta hranice 40 něco, celých něco bude překonaná, tak tady u nás v Královéhradeckém kraji jenom do 39 v uvozovkách. To je dobrá zpráva, ne?
2: V uvozovkách, ale tak to je možno, že na některých vhodných místech, odvlášť, že tam, kde není vegetace, nebo je to prostě vybetonované, že tam by ty teploty mohly takhle vyběhnout víc, ale to nebude pravidlem.
1: Pak v pondělí už se ochladí?
2: V pondělí ještě ne, jak to tam až nás bude přicházet studená fronta, no a víceméně ty teploty by potom klesly až během v noci z pondělí na úterý, tam ale potom v úterý už by se teploty pohybovaly, jak to vypadá, kolem těch 26 a v druhé polovině týdne příštího tak kolem 25 a už to vypadá, že úterý, středa by se vyskytly zase nějaké přehánky.
1: Děkuji i za ten výhled. Tomáš Popelka, nashledanou.
2: Hezký den.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má...
3: Ivan!
2: Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin je milostivý. Ivanu tu máme přes 23 tisíc, tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Big Hornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka Splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
4: Běž domů, Ivane.
2: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
5: Čas udělat dětem pápa.
2: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou 60 má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
6: První z našich pojede Robert Reichl.
2: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie.
7: Gól! Gól! Vedeme, 1-0!
2: Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
6: Jsi pašák, Albi!
2: A já přeju pěkný den.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Zastupitelé Hradce Králové schválili záměr prodeje tří historických budov v centru města. Jde o renesanční Cejpův palác v Dlouhé ulici a komplex dvou sousedních domů, včetně bývalé knihovny mezi Velkým náměstím a Klicperovým divadlem. Město bude za všechny objekty požadovat celkem nejméně 78 milionů korun. Evropské spotřebitelské centrum upozorňuje na rizika spojená s letní dovolenou. Radí, aby cestující řešili kompenzace při zpožděných nebo zrušených letech bez zbytečného odkladu. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu mohou podle meteorologů dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim. Od 1. září budou mít cestující ve veřejné dopravě v Pardubicích lepší spojení mezi hlavním nádražím a sídlištěm v Polabinách. Dopravní podnik vrátí na trasu přes most kapitána Bartoše velké autobusy a trolejbusy. Půjde o linky 2, 6 a 18. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa domácímu Mexiku 0-3. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Trutnově očekávejte zdržení v ulici Náchodská, kde aktuálně houstne provoz. Přejeme klidnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je 8 hodin 38 minut úplně přesně. No a my vás teď, jak jsem slíbil, pozveme do Špindlerova mlýna, kde se určitě už taky naplno rozbíhá ta letošní letní turistická sezóna. Špindl patří k nejnavštěvovanějším horským střediskům u nás, a to nejenom v zimě, ale taky v létě samozřejmě. A tak jsem rád, že k nám dnes z našich nejvyšších českých hor dorazil starosta Špindlerova mlýna Martin Jandura, který byl zvolen jako nezávislý starosta a se kterým to všechno teď probereme. Pane starosto, dobrý den, vítám vás.
1: Krásně, dobré ráno, tak mě tady máte.
0: Jaká byla zima, když vás tady mám takhle, protože byla krásná určitě, i u vás na horách byla krásná, taky dva světové poháry jste si užili ve Špindlu. Jak se to povedlo všechno?
1: Ještě jednou díky za pozvání. Já jsem naprosto šťastný, jak to celý dopadlo, protože konání světového poháru ve Špindlerově mlýně je naprostá prestiž pro Špindlerův mlýn. Je to akce světového rozsahu. Když jsme viděli, v jakých médiích byla Česká republika Špindl prezentovaný, tak jsem z toho měl neskutečnou radost, ale můj dík patří jak pořadatelům, tak všem, kteří se na tom podíleli, protože jak světový pohár v alpském lyžování, tak i snowboardový, podle z mýho úhlu pohledu, dopadlo za jedna prostě s hvězdičkou. Potlesk všem a gratulaci a díky všem návštěvníkům, že se přišli podívat a fandit.
0: Hele, a potkal jste se s některýma těma hvězdama, lyžařskýma a snowboardovejma?
1: Tak já jako lyžař nejsem, jo, ale můžu vám říct, že ta akce fakt byla výborná, byla srdečná a předávali jsme i ceny a můžu říct, že ty závodnice byly naprosto přátelský, byly fajn, žádný extra hvězdy, moc hezký pocit.
0: A že byste si přišel pro podpis třeba ty Šifrinový Mika?
1: Ne, s tou jsme si krátce popovídali a pogratulovali, ale nebyl na to čas.
0: Jasně,
1: ale jsou
0: chápu,
1: fajn, moc fajn srdečný.
0: Chápu. Kdy vy máte vůbec Špindlerův mlýn radši? Když je zima, nebo když je léto? Nebo když je jaro, když je podzim?
1: On to je paradox, já mám rád moře, jo, ale proto jsem si vybral Špindl. Ne, Špindl je krásný po celou dobu, jak zima, tak léto, ale on je krásný i ten podzim, jaro, protože není tam tolik lidí, ty hory jsou prázdnější a opravdu ty Krkonoše pak dávají ty krásné dárky, jak dávat mají, že se tam opravdu jste sám a nemáte tam ten dav turistů, jako je v plný sezóně.
0: To je to mezidobí vlastně mezi těmi sezónami.
1: Ano, pro nás mezisezóna, pro nás trošku i pro hoteliery odpočinek. No, a nebo malování hotelu.
0: Ano, to už máte za sebou, teď už vstupujete naplno do té letošní letní sezóny, my se k tomu ještě dostaneme, ale kolik je vůbec Špindleráků? 1000?
1: No nepatrně jsme spadli pod tisícovku, no.
0: Pod tisícovku už.
1: Ale zase říkám, z jiní sezóně se třeba o víkendu tam rotuje až 20 tisíc lidí, což Jasný. Je diametrálně úplně jiný číslo. No.
0: Já měla mysli teď těch domorodců, spíš Špindleráků. Jestli si taky užíváte, když zapomenete, jestli to vůbec jde na ty turisty, jako nějakou tu svoji pospolitost, to znamená, jestli máte spolky nějaké, jestli akce děláte na Vánoce třeba jenom sami pro sebe, nebo jak to je?
1: A tak ten Špindl je více méně o hromadných akcích. Samozřejmě máme ve Špindlu lyžníky, máme ve Špindlu Špindleráček, máme tam setkávání v knihovně. Tyhle akce pro místní komunitu samozřejmě běží a já je podporuju, protože je fajn, aby ta hrstka místních, kteří tam zůstali a kteří si nesmírně vážím, že tam zůstali ve Špindlu a neodstěhovali se, tak aby drželi pohromadě a byli stále spolu. Hmm.
0: Ta vybavenost, občanská škola, školka, to tam všechno
1: máme,
0: je.
1: Máme a držíme školu, školku podporuju, máme výborného ředitele a bohužel teďka ve školce minimální návštěvnost, ale snad se to nějakým způsobem zvedne. Ona ta špindlerská škola je trošku specifická v tom, že je, dá se říct, sportovní, částečně alternativní a začíná se nám tam nabalovat nová klientela, z čehož mám neskutečnou radost a poděkování řediteli.
0: Jak to vypadá s centrem Špindlerova mlýna? Vím, že se tam chystá něco, bude stavět, nebude.
1: Jo, jak to je centrum Špindlu. No, samozřejmě, kdo byl v centru Špindlu se teďka někdy podívat, tak tam ten stav je naprosto nevyhovující. To se nedá říct, že je centrum a já k tomu mám spoustu výhrad a samozřejmě všichni špindleráci vnímáme, že to centrum se musí přestavět. No teďka byla architektonická studie, která teďka byla, kde zvítězily nějaké návrhy, budem to přesně vidět až zítra v pátek. Ale to, co jsem viděl, tak na můj pocit je ta zastavenost opravdu neskutečně veliká, ale nemám z toho obavy, protože vím, že studie akorát má prověřit, jak malky má být, jak si to přeje ta studie, ale nicméně rozhodnutí bude na zastupitelích, bude na městě a bude na jednání s investorem a já věřím, že najdeme společnou cestu, protože trvám na tom, ať ten Špindl nejkrásnější středisko, aspoň minimálně střední Evropy.
0: A jak by se to centrum mělo proměnit tedy? Co by se tam mělo stavět nebo
1: Tak tam je více vlastníků, je tam společnost projekt Špindlerovská, je tam projekt Fortuna, je tam vlastník město a na těch a další ještě drobní vlastníci a na těchto pozemcích by se mělo vystavit nové centrum. My si přejeme náměstí, my si přejeme infrastrukturu pro místní lidi, aby tam bylo i zázemí pro například pro setkávání a podobně. Na druhou stranu developer chce tam nějakým způsobem byty, ten počet bytů ještě vůbec není vyjasněn, samozřejmě absolutně preferuju hotelový biznis. Ty byty ve Špindlu jsou červený hadr, jak nabíká pro všechny obyvatele, protože v podstatě byty nám nepřinášejí vůbec nic.
0: Naším hostem je v dobrém ránu nezávislý starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura. Vím, že vám tam teď začíná už zítra pouč Špindlerovská, tak na ní za chvilku po písnice pozveme.
1: Děkuji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes nezávislý starosta Špindlerova mlýna Martin Jandura, se kterým si povídáme o nejnavštěvovanějším horském středisku u nás, kde se už taky naplno rozbíhá ta letošní letní turistická sezóna. Je pár dní před prázdninami a tak mě zajímá, pane starosto, co všechno vás čeká teď o prázdninách. Můžeme klidně začít tím víkendem, já už jsem to nakousnul trošičku, že vlastně zítra startuje a začíná u vás Špindlerovská pouť.
1: Jasně, pro všechny místní to je akce roku, sjíždějí se do Špindlu i ti, kteří se ze Špindlerova mlýna odstěhovali a ono to není, v podstatě ano, je to pouť i pro děti, ale každoročně je to velice nabitý kulturní program, například vystoupí Janka Lousek, Deby, Lake Malawi, ale i nás domácí Špindleráček. Čeká nás spousta zábavy na tenhle ten víkend. Počasí bude hezký, snad ne až úplně horký.
0: No navíc tady v nížinách bude horko určitě, ale u vás na horách to bude příjemnější, takže o to víc vlastně to bude lákat.
1: Aspoň doufám.
0: Špindlu na Špindlerovskou pouť.
1: Každoročně účast vysoká, no.
0: Paráda, takže od teď, od zítřka, od pátku do neděle,
1: ano.
0: Špindlerovská pouť. No pak tady vidím hudba, zase každou sobotu to budou ty koncerty Unplugged.
1: Jo, to jsou výborné akce ve Špindlerovském parku, hotelu Savoy, vždycky Špindl Unplugged a jsou tam takový relaxační odpočinkový koncerty, jak populární hudby, vážnější a podobně. Už to děláme delší dobu a velice se nám to osvědčilo. Kvítují to jak místní občané, tak turisti.
0: Takže každou
1: taky
0: sobotu
1: pozvánky. Ano,
0: koncert
1: ano.
0: Nějaký. No pak tu vidím Sport Film Fest na konci července.
1: Výborná akce. Účastnil jsem se už v minulým ročníku jako starosta.
0: To byl první ročník, ne?
1: A můžu pochválit, jsou to fakt skvělý dokumentární filmy, jak o horolezení, podobně. Můžu uvíst, bude tam třeba vítězka Zuzka Maděrová, nebo Radar Groch, krásný dokumentární film. Je to ve Svatým Petru na Dolní stanici Lanovky, takže taky určitě pozvání na konci července.
0: No a pak Špindlerovské sejkory. Já vím, že o tom už jsme si tady jednou povídali, že to je taky moc pěkná akce, moc pěkná záležitost. Sejkory, všichni víme, že to jsou bramboráky. Děkuju. U vás ale v Krkonoších se to nějak opéká na sucho a pak teprve potírá máslem, ne?
1: Jste dobrý.
0: Jo, je to tak.
1: To už je třetí ročník Špindlerovský sejkor. Je to výborná akce, kde se scházejí. My jsme chtěli propojit ty místní, kde ať se scházíme, jo, a je to soutěž, kdo udělá nejlepší sejkor. Účastní se to hasiči, boudaři, místní spolky, důchodci, seniori, prostě i mladí lidi. Je to skvělá akce a spojuje to místní. Takže kdo udělá nejlepší sejkoru, tak dostane velkou vařičku, velkou odměnu. Ne vařičkou, ale dostane odměnu.
0: A vařičkou možná ne. A když to je, sejkory jsou?
1: Je to na konci srpna.
0: Na konci srpna. No, pak je tady taky jedna výzva pro cyklisty na zdolání nejvyšších vrcholků v okolí Špindlerova mlýna, taky no, parádní záležitost.
1: Výborná věc, je to pro nadšence cyklistiky a je to na vrcholky v okolí Špindlerova mlýna. A je dobrý, že ten termín je kdykoliv, můžete si vybrat sami podle apky, no. On ten Špindler celkově dobrý i o cyklistice, je to meka pro gravely, podobně teďka ti, kteří tenhle sport objevují, tak ty Krkonoše jsou k tomu fakt fajn. No.
0: Takže vyzýváme cyklisty, aby přijeli samozřejmě.
1: Nejen cyklisty,
0: jo. I turisty, protože já už jsem vám taky kdysi říkal, že já to mám rád, prostě ty hory v létě s baťohem, projít si je, takže i to může být paráda. Máte nějaké novinky v tomhletom směru, třeba nějakou novou vyhlídku?
1: Jo, výhlídka je nová.
0: Já vás takhle jako navádím.
1: Děkuju, ono to je dobrý vědět. Ne, ve Špindlu máme pěkný fotopoint na skale Tetřívek, je to kousíček od Labužníku nebo od hotelu Savoy, jsou tam Tetřivý křídla, je to moc hezká výhlídka, prokáceli jsme to, udělali jsme tam novou revitalizaci, takže další relaxační místo, jak pro místní, tak pro turisty, i pro zamilovaný samozřejmě.
0: Jasně. Lanovky taky v provozu?
1: Celý léto, jak na Pláň, tak na Medvědín, jsou lanovky v provozu, je tam možnost i půjčení koloběžek, takže já si myslím, že ten, kdo chce na hřebeny, tak určitě se tam skvěle dostane, jak na obě lanovky, tak i další dopravou. Ale hlavně bych doporučil každému, ať objevuje spíš ty tichý, klidný místa, který jsou spíš víceméně neznámý, než jak je Sněžka, ale třeba Pramen Labe už je hodně exponovaný, ale Čertova Strouha, novej cíl, krásný vodopády, Pramen Bílý Labe taky. Takže spíš doporučuji jaký ty klidnější místa, než ty exponovaný.
0: Mimochodem, když už jsme zmínili ty lanovky, tak jak pokračuje to propojení areálu Svatý Petr a Medvědín, protože na tom se u vás taky velmi intenzivně pracuje a ten celý projekt je teď vlastně velmi důležitá stěžejní fázi, bych řekl.
1: Na to se ve Špindlu všichni těšíme a musím je pochválit, protože opravdu ten projekt finišuje a denně jedou prostě na stavbě mostu nad Labem, nad silnicí, pardon, tak ale i na terminálech spodní lanovky. letos už by mělo být propojení z parkoviště P1 nahoru na Hromovku, tam by měla být vyhřívaná sedačka, no a měl by být už letos most na silnici, což by v podstatě lyžař sjel krásně z Medvědína dolů na P1 a pak lanovkou vjel na Hromovku. Fakt se máme na co těšit, já jim všem držím palce, abychom to do zimy stihli, ale věřím, když vidím, jak to tam švihá, takže to stihnou.
0: Takže na začátku prázdnin, letních prázdnin už se těšíme i na tu zimu.
1: Tohle bude na opening, to bude v prosinci, by mělo být otevření té nové lanovky z P1 nahoru na Hromovku.
0: Tak já moc děkuji, že jsme se sešli dnes tady v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, abychom tohle všechno mohli říct našim posluchačům, ať se Špindlu daří nejenom teď o prázdninách v létě, ale taky potom v zimě samozřejmě. Starosta Martin Jandura, starosta Špindlerova Mlýna nás tam pozval, no a přijďte teď, buď zítra, nebo v sobotu, nebo v neděli na pouť.
1: Já vám moc díky za pozvání, jako vždycky, bylo mi tady s váma moc fajn. Zdravím všechny posluchače a máte moje srdeční pozvání do Špindlu, je tam krásně, přijďte.
0: Děkujeme, nashledanou, pane starosta. Tak a to je všechno i od Jakuba Šmita, přeju vám krásný den z Českého rozhlasu Hradec Králové, dnes je čtvrtek 25. června, jak jsme říkali, no a po 9. hodině už pokračujeme opět dnešním dopoledním habadějem s Pavlou Kindernajovou, takže si užívejte den s Českým rozhlasem Hradec Králové, já se na vás těším v dobrém ránu zase zítra. Nashledanou.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanů statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V domovech pro seniory v Královéhradeckém kraji přibývá opatření proti vedrům. Ministerstvo zahraničí dnes doplní prezidenta do delegace na červencový summit NATO. Čeští fotbalisté prohráli s Mexikem a na mistrovství světa končí. Čeká nás polojasnou s teplotami kolem 32 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Krajské domovy pro seniory v Královéhradeckém kraji přijímají kvůli pokračujícím vedrům mimořádná opatření. Personál více dohlíží na pitný režim klientů nebo jim nabízí osvěžující potraviny jako melouny nebo nanuky. Aktuálním teplotám se přizpůsobuje také pobyt klientů venku. Meteorologové přitom varují, že vlna horkého počasí bude v dalších dnech vrcholit a teploty mohou o víkendu místy dosáhnout až na 40 stupňů Celsia. Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana jsou krajská zařízení sociálních služeb na tropické počasí připravena.
3: Důležitá jsou také režimová opatření v budovách. Větrání probíhá zejména v ranních nebo večerních hodinách, kdy jsou venkovní teploty nižší. Přes den se zařízení snaží udržet vnitřní prostory co nejvíce ochráněné před přehříváním. Pracovníci zařízení průběžně dohlíží na to, aby klienti dostatečně pili a v případě potřeby jim pitný režim aktivně připomínají.
2: Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta jí ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
4: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
2: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Lidé v Hradci Králové si můžou prohlédnout venkovní výstavu věnovanou válce roku 1866 a bitvě u Hradce Králové. Na náměstí 28. října je instalováno 6 oboustranných panelů, které přibližují příčiny a průběh prusko-rakouské války, osudy vojáků i civilistů a významné osobnosti tehdejšího konfliktu. Součástí výstavy je také přehled letošních vzpomínkových akcí ke 160. výročí bitvy, které se uskuteční od 3. do 5. července v Hradci Králové a na Chlumu. Výstava bude volně přístupná do 20. července. Poté se přesune do Nechanic. Sport. Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
5: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
1: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku. Vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Trutnova očekávejte zdržení v ulici Na Struze, kde aktuálně houstne provoz. Dobře doječte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne už s Habadějem Českého rozhlasu Hradec Králové. Už zítra si děti odnesou vysvědčení a začnou prázdniny. Pro někoho radost, pro někoho zklamání, třeba kvůli škole, která nevyšla podle představ. S terénní učitelkou Petrou Dočkalovou budeme mluvit o tom, jak prázdniny v rodině dobře nastavit, aby byly odpočinkem, ale ne úplným vypnutím hlavy, a jak se s dětmi učit přirozeně přes zážitky a také hru. Kde přesně u nás v kraji ty správné prázdninové zážitky a dobrodružství hledat, to nám v této hodině svým tipem poradí i Zuzana Boučková, která míří na další zajímavé místo v Královéhradeckém kraji. No a protože přibývá tropických dnů, po 11. hodině se v radioporadně zaměříme na to, jak doma vůbec to horko přežít. S Romanem Kozoněm probereme klimatizace, ale i stínění a větrání. Pavla Kindernajová přeje dobré dopoledne a dobrý poslech. Je to

Venku nás čeká další horký den, vedro je teď tématem číslo jedna. Skvělým hitem se přitom stávají i takzvaná mlžítka, o kterých jsme vám ve zprávách říkali a která v našich městech rychle přibývají. V Hradci Králové, jak jsme slyšeli, je jich 11 a díky divadelnímu festivalu osvěžuje brána i před divadlem Drak nebo v Žižkových sadech. A v Trutnově tam zase lidi baví mlžná brána například přímo na Krakově.

jedině vzrostlé stromy. Ty žádná trubka s vodou nenahradí, to je jasné, ale než nám nová zeleně v některých místech vyroste, jsou tato mlžítka skvělým způsobem, jak tropické dny zvládnout, ideálně s úsměvem. Tak se nebojte jimi projít a příjemně se schladit.

0: Zítra čeká školáky vysvědčení, s ním začátek prázdnin. Většina dětí se těší na volno, některé ale možná odcházejí ze školy i se zklamáním. Jak s tím vším naložit a prázdniny prožít, i když třeba něco nevyšlo podle našich představ? Jak i přes prázdniny nestratit chuť učit se a objevovat? O tom teď budeme mluvit s terénní učitelkou Petrou Dočkalovou, která se věnuje přirozenému učení dětí a propojuje pedagogiku i poznatky o fungování mozku. Dobrý den, Petro, vítejte u nás ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaká by podle vás měla být ta první reakce rodičů po vysvědčení, bez ohledu na to, jak to dopadlo?
1: Já bych řekla, že ta reakce, to je teda velmi těžký, jako děkuji za takovouhle příjemnou a přímou otázku. Reakce ať je opravdová. A já bych řekla, že jako nástup na prázdniny, nebo někdo chodí na prázdniny, někdo ne, já bych to vysvědčení s tím ani nespojovala.
0: Takže ale kdyby tam bylo něco, co se nám nelíbí, třeba jako rodičům, já předpokládám, že většina rodičů ví, co tam bude zítra, ale může se stát něco.
1: Za mě, já bych si to nepropojovala, škola je jenom součást našich životů a vysvědčení, už to slovo vysvědčení je velmi zajímavý, jako by, když vezmeme kořen slova a tak dále, ale samozřejmě v ideálním světě víme, co tam bude. Já vždycky říkám, že známka je nějaká značka, vždycky je prvotní lidskost, člověk, jeho hodnoty, chování, nasměrování, vztahy, no a potom je tenhle ten papír, no.
0: Co potřebují děti slyšet?
1: Ať si řeknou o to, co potřebují slyšet, já nevím, jo, někdo přijde a jsou děti, já bych je podpořila v tom, aby mluvili na rovinu, takže jsou děti, kteří řeknou, hele Petro, já chci slyšet, jdeme, já nevím, na zmrzku, já bych dokonce nespojovala, což vidím, že se teď docela to nespojovala.

0: nespojovala, že jako za odměnu, za vysvědčení jdu na zmrzku. To je jako těžká vazba v mozku, protože to by nemělo být ani za
1: to
0: odměnu.
1: To se ale těžko odbourává, když to tady je po tolik generací.
0: Já věřím, že se toho dožiju, že to nebudem spojovat. Pojďme na zmrzlinu, jenom že pojďme na zmrzlinu. Jo, protože to vysvědčení za mě, i jako když já dám jako učitel známku 4, 5, ono to vypovídá i o mojí práci, ono to je oboustranný, protože učení je oboustranný proces, takže mě jako učitelku vlastně netěší, jestli tam je 5 nebo neuspěl, nebo reparát, kde se to stalo, jo, a nehledám viníka, to ne, ale jako něco v průběhu se pokazilo, pojďme si říct, že se to nezadařilo, tak ale já bych byla moc ráda, kdybychom to řešili dřív než na nějakém papíru, jo, a reakce, ať jsou opravdový a pro rodiče, tak nikdo nemá patent na rodičovství a na nějaké reakce, ale pojďme se zaměřit na vztahy, že jakoby, jestli přinesu jako 4, tak mě to nepředurčuje, že budu mít horší prázdniny, nebo že jsem menší dítě, nebo já nevím.
1: No někdo ale ty horší prázdniny, já to nechci říct, že bude mít, ale přeci jenom pokud nedopadly nějaké ředitelské testy, maturity, nedopadlo to podle představ, tak to učení musí nějakým způsobem pokračovat. Já vím, že vy jste příznivkyně toho, že učit se máme pořád i přes to léto, ale někdo se asi bude muset vyšponovat.
0: Pokud to nedopadlo a opravdu se to dostalo do tyhle ty mezní, nevím, nějaký hranice nebo zahranici, že budou nějaké reparáty, já doporučuji fakt nakontaktovat lidi, kteří jsou v terénu, někdo, kdo je s tím vlastně pomůže i ty rodině, aby se nehroutili, aby tam, že tam pak se hledá viník, je to taková hra, kdo za to může, kde se to podcenilo a ty lidi a rodiny se motají v takovém kolečku, takže fakt vzít telefon, zavolat někoho, klidně najmout, kdo v tom nemá emoce a kdo to s nima projde, připraví toho. A já dokonce jako vnímám, že když je to takhle blbý v té chvíli, ono to na začátku je blbý. Čas ukáže a můžem to pojmout jako seberozvoj. Už jako ze zkušenosti vím, že když někdo třeba přijde a opravdu 2x, 3x neudělal maturitu, sedneme si s tou rodinou, nedáváme tam žádný předsudky, jenom stojíme nohama na zemi, hlava v oblacích samozřejmě.
1: Ideálně.
0: A nakrokujeme si to a ten člověk to veme jako svoji nějakou seberozvojovou věc. Když to takhle vnímáme, ten úhel pohledu, tak vlastně se dostane, za mě se posune velmi jako dál, může si převzít samostatnost, zodpovědnost. Pojďme jakoby v tu chvíli prostě se z toho, já nevím, jak se to řekne slušně.
1: Nezbláznit. Nezbláznit. Jestli to vnímám správně, vy ani nemáte ráda takové ty předěly, že teď něco skončilo, teď něco začne, že bychom měli tím životem tak nějak přirozeně plynout a,
0: ano.
1: A učit se, takže ty prázdniny, ale mělo by to být příjemné.
0: No, tam je krásně jako historické, na to dneska není čas, jak vznikly prázdniny, v jakém období a proč to bylo. Ono učení se životem se je spojeno, my to neoddělíme a mozku ani nikdo teď neřekne stop, teďka nemysli. Já jako dokonce jsem přesvědčená, že ba naopak o prázdninách v létě se učíme vztahové věci. Máme deskové hry, máme spoustu podnětů, jazyk
1: je
0: se
1: to
0: učíme.
1: Jiné na, učení.
0: Je to jiné učení a je to možná životní, jo, takže určitě to není jako, někdo má představu, že skončila škola a učení není, takový ty děti, co jsou otrávení, tak řeknou, hlavně se mě neptej na učení, ale učení jako nikdy nekončící. Jo, jenom je dobrý, abych měla zdravý vztah k tomu učení, aby to nebylo jako zlomky, hele, zlomky v létě, když to žijeme, dáváme si pizzu, dáváme si čokoládu, já nevím, co všechno tam je. Tak jenom to za mě vlastně otevřít, že to nejsou nějaký jako takhle striktní hranice a přeju vlastně každému, aby měl zdravý vztah učení.
1: To všechno souvisí ale s rodinou, že s tím, jak k tomu přistupují i rodiče, ano, prarodiče, ano. Aby tam byla ta chuť pořád se vzdělávat.
0: A možná takový jako doporučení mi často jako možná lidi chceme jako jak to dítě naučit a tohle. No my se přirozeně učíme nápodobou. Tudíž, když jsme společně, za mě jako vztahy, vlastně to je nádherný léto, jsme společně, můžeme si věnovat čas, energii, to je nejvíc, co si věnujeme. Mělo by být za mě taková, jako takový rytmus, občas mluvím a občas taky naslouchám. Jo, takže zájem o děti, můžu ty děti vidět úplně v jiném úhlu pohledu. A je tam prostor, jak je prázdno někdy, jako se říká prázdný den, prázdniny, spíš to je to prázdno. Můžu se naučit uspořádat den, protože mě nikdo neřídí. V tom je tolik možností v létě, takže se to pojďme užít.
1: No tak myslím, že nejde lépe skončit. Terénní učitelka Petra Dočkalová byla naším dnešním milým hostem. I vám krásné léto se vzděláváním.
0: Ano, s učením, protože já to neoddělám. Moc vám děkuju a krásný den vám všem. Děkuju.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: velkých letních dnech určitě všichni hledáme způsoby, jak se ochladit a jedním z nejlepších materiálů do tropu je i čisté hedvábí. Je neuvěřitelně lehké, na těle příjemně chladí a když je navíc pestře obarvené, člověk si možná hned připadá jako někde na nějaké exotické dovolené na pláži. A právě hedvábí je jedním z materiálů, které se perfektně hodí i na batikování. Co to vlastně batika je a jaké možnosti nabízí, nám přiblížila výtvarnice Zuzana Weber-Siková.
1: Je to způsob barvení látek, který vlastně se táhne celou historii, a protože je to originální výtvor každého z nás, tak tím je to cenné. A je to taky nádherné dobrodružství, protože barvíte látku, něco s ní uděláte, něco zakryjete a ono vám z toho něco vyjde. A potom se člověk podívá, co mu vyšlo a udělá a je to radostné překvapení. Někdy taky ne teda. Ale ta barva si žije vlastním životem.
0: No, mnozí posluchači si možná batiku spojí se 70. lety, s tábory, domácím tvořením. Je to ta doba, kdy to všechno propuklo, ta 70. léta?
1: To byla jeden z návratů. Batika jako jedna z technik textilní se vrací vlastně celou historii. To asi každý ví, že to vlastně vzniklo v Ázii. Takže tam se barvilo nejdřív rezervou jako boskem, ale v Japonsku se třeba jako rezerva používala rýžová kaše. No a pak se to rozšířilo různě do světa. Používal se nejen vosk, ale používal se třeba u nás i moučná kaše a z toho se dělají takové trošku rustikálnější vzory, ale dá se to prostě použít. Dělali jsme pokusy s blátem, to je taky zajímavá věc, sice nechává hnědou stopu, ale když dáte šikovně barvu okolo, tak to vypadá velice zajímavě. Takže dá se to využít různě.
0: Byla to rýžová kaše, já myslím, že mnozí netušili něco takového.
1: A je to lidová technika, která se opravdu užívá celou věčnost.
0: To byla Zuzana Weber-Siková, hradecká výtvarnice, pedagožka, držitelka ocenění Hradecké poklady. Ve naší radioporadně jsme probrali hlavně ty jednodušší techniky, jako je batika vyvazovaná, sypaná, kolíčková nebo destičková. Všechny jsou ideální i pro začátečníky a hlavně pro děti, jako skvělá zábava na blížící se prázdniny. Dozvěděli jsme se také to, jak na to, aby koupelna i ruce zůstaly bez následků. Tak pokud jste poradnu nestihli, kompletní audiozáznam už najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz.

zem, zmizela jako laň v lese ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Zuzana Boučková už je i dnes na cestách. Zuzko, typuji, že už tě auto veze za nějakým dalším stopařským úlovkem. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne, typuješ správně.
1: Tak kam míříš? Jaké dobrodružství na nás chystáš?
2: Moje boty a hlavně kola našeho rozhlasového auta míří na jeden z našich nejkrásnějších zámků na Hrádek u Nechanic. Ale pozor, dnes nejdu zjišťovat, jaké tam mají připravené okruhy prohlídek a zámecké komnaty. Zajímá mne jedno velké stanoviště hned vedle Hrádku a rychle podotýkám, že nerušící návštěvníky ani chod zámku a parku, protože se nyní tvoří hlavně uvnitř budovy. Jedu se podívat, jak roste tato nová chlouba celého areálu. Proměňuje se tam totiž budova bývalých koníren a hospodářského dvora, která dlouhé desítky let chátrala.
1: Takže vynecháš klasickou prohlídku, jdeš rovnou mezi řemeslníky. Co přesně se z té staré konírny vlastně stává? Máš už nějaké zákulisní zprávy?
2: Mám a ty zprávy jsou skvělé. Představte si, že z téhle obrovské, dříve polorozpadlé budovy, kam lidé vůbec nesměli, teď roste moderní živé centrum pro návštěvníky. Bude tam například multifunkční sál na koncerty a výstavy, moderní pokladny, bezbariérové zázemí a hlavně nová zámecká kavárna. Takže žádná nudná šedivá stavba, ale velké oživení památky za desítky milionů korun. Těším se osobně, až se tam projdu s mobilem v ruce a nafotím nově upravená místa, ta, kde dříve stály koně a dnes tam tedy pracují stavbaři.
1: No, koníky bychom tam možná mnozí taky uvítali, ale uvidíme živé centrum, každopádně se rýsuje, zní to velmi zajímavě a my si tu tvoji reportáž rozhodně nenecháme ujít. Odpoledne z Hrádku u Nechanic určitě zavoláš do vysílání znovu. Těšíme se na další informace a šťastnou cestu.
2: Také se těším, naslyšenou.
1: Naslyšenou, no a připomínám samozřejmě naše sociální sítě, Facebook, web, Instagram. Tam vše najdeme, následně i záznam, co všechno Zuzka dnes nafotí a natočí.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Melancholie, vidíte, dopadá na vás z tohoto duetu. Píseň Znáš mě nejlíp spojil dva výrazné hlasy české hudební scény, Marii Rotrovou, Pavla Bobka. Píseň přitom vyšla z americké country popové balady Born to Love Me, kterou naspíval slavný americký zpěvák Kenny Rogers v roce 1980. A u nás tato skladba vyšla poprvé roku 1993 a možná od mnoha jiných duetů o vášnivé lásce je tato skladba takovou vyzrálou výpovědí o partnerském porozumění a vytváří přirozenou a melancholickou atmosféru, která sedí k hlasům obou umělců. Ale teď už vás pozveme i k našemu vysílání po 13. hodině, kdy tady bude Alex Minářová. S kým si bude povídat a koho tentokrát pozvala?
1: Do Alex a host přijde hokejový útočník, reprezentant Matěj Bliml. Ohlédneme se za letošní mistrovství světa, ve kterém Češi vypadli už ve čtvrtfinále. Matěje se budu ptát i na jeho další plány. Zůstane v České republice natrvalo a zapojí se do naší extraligy, nebo dál bude zkoušet štěstí v zámoří? Jakou roli hraje na ledě psychika a může zmařit výkon jinak dobře připraveného týmu? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

Za 5 minut bude 10 hodin, blíží se další zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové, které pro vás dnes připravuje Karolína Davidová, a mluvit v nich bude například o tom, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Královéhradeckém kraji bude nově spadat pod agendu sociálních věcí. Počkejte si na detaily. Hezké dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Krajské zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bude nově spadat pod agendu sociálních věcí. Pracovníci Jičínské radnice dnes otestují funkčnost veřejných hlásičů. Weby ministerstva vnitra, hasičů a policie nebudou večer kvůli odstávce fungovat. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 32 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku přejde od příštího roku pod příspěvkovou organizaci Barevné domky Hajnice. O změně rozhodli krajští zastupitelé. Královéhradecký kraj chce tímto krokem lépe propojit péči o ohrožené děti se sociální oblastí, pod kterou agenda sociálně právní ochrany dětí spadá. Zařízení pomáhá dětem bez odpovídající péče nebo dětem, jejichž vývoj a bezpečí jsou vážně ohroženy, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje ochranu dětem, které se ocitly bez potřebného zázemí nebo v krizové životní situaci. Převod pod Barevné domky Hajnice má být účinný od 1. ledna roku 2027. Roční náklady na provoz zařízení dosahují přibližně 28 milionů korun a změna nebude mít přímý dopad na krajský rozpočet.
0: V Jičíně dnes otestují všechny hlásiče ve městě. Důvodem jsou stížnosti obyvatel, že v některých lokalitách jsou špatně slyšet nebo vůbec nefungují. Pro zmapování stavu je třeba provést plošný test. Trvat může až půl hodiny.
3: Test se bude týkat všech hlásičů v Jičíně, včetně částí Robousy, Popovice, Sedličky, Moravčice, Dvorce a Hubálov. Zapojí se do něj pracovníci městského úřadu, kteří budou v terénu přímo u jednotlivých hlásičů. Zazní pohádky od Karla Jaromíra Erbena. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Hradce Králové schválili záměr prodeje tří historických budov v centru města. Radnice pro ně nemá využití a chybí peníze na jejich nákladné opravy. Jde o renesanční Cejpův palác v Dlouhé ulici a komplex dvou sousedních domů, včetně bývalé knihovny mezi Velkým náměstím a Klicperovým divadlem. Město bude za všechny objekty požadovat celkem nejméně 78 milionů korun. Výběrové řízení plánuje vypsat v červenci. O samotném prodeji ale rozhodne až nové vedení města po říjnových komunálních volbách. Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Sport. Čeští fotbalisté na mistrovství světa nestačili na domácí Mexiko. Na Aztéckém stadionu mu podlehli 0-3 a na šampionátu končí po základní skupině. Postup do play-off si kromě Mexika zajistila Jihoafrická republika výhrou 1-0 nad Jižní Koreou. Brazílie zvítězila 3-0 nad Skotskem, Maroko porazilo Haiti 4-2, Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku, vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 78. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 4 minuty po 10. hodině vstupuje Habaděj do své druhé hodiny, kde si upřesníme počasí a zjistíme, kdy se ochladí. Děti budou mluvit o bance, můžeme se těšit, co zase vymyslí a určitě tady bude i naše dopolední hra Věřte, nevěřte, kterou zaměříme na vysoké teploty, abychom se i od vás dozvěděli, jak to všechno zvládáte. Český rozhlas Hradec Králové a čtvrteční dopoledne s přáním dobrého poslechu.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Je čtvrtek, stíháte vše, co je potřeba. Někdy, pravda, toho chceme stihnout i více, než je možné, a máme pocit, jak jsme produktivní, svižní. Doba mnohé tlačí k multitaskingu, což znamená, že děláme víc věcí najednou, skáčeme z jedné věci do druhé. Jenomže náš mozek si prý o tom myslí své. Doktor Vladimír Tuka teď přišel s docela šokujícím číslem, podle kterého je naše biologická kapacita omezená a špičkový mentální výkon dokážeme podávat, poslouchejte dobře, maximálně 4 hodiny denně. 4 hodiny denně, to je všechno, jen 4 hodiny prý dokáží navíc ti nejschopnější jenom podávat špičkový mentální výkon. Jenomže většina chce zářit aspoň 12 hodin denně, pak se začnou vršit i chyby, které často možná sami nevidíme. Ale říkám si, s tím blížícím se létem, prázdninami, máme ideální šanci tento kolotoč s čistým svědomím ne úplně zastavit, ale minimálně přibrzdit. Poslechnout unavenou hlavu, hodit nohy nahoru, zbytek dne lenošit. Chtěli byste? Proč ne? Vždyť teď už máme i vědecky podložené, že ty 4 hodiny práce našemu mozku bohatě stačí.

0: Před 80 lety zahájila činnost Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, takže to bude téma i pro naše nejmenší. Vědí děti, k čemu banky vlastně slouží? Tak to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Kdo pracuje v bance?
2: Nějaký lidi a tam položíš penízky a oni ti dají takovou kartu a v té kartě jsou ty penízky.
1: A jak to, že jsou najednou v té kartě?
2: Protože oni je mají a ta karta, tak tam ty peníze posílají a jednou za rok už to vypotřebujou, tak si nechá tu kartu a on tam zase dá ty peníze a oni dají tu kartu.
1: A kolik tam můžu dát peněz?
2: Kolik chceš.
1: Co ty si myslíš, že je banka?
3: V tom jsou nějaký pracovní lidi, třeba banka účetní.
2: Pracují tam sekuritáci, ty to tam hlídají a policajti to tam hlídají a potom tam pracuje ještě nějaký prezidenti.
1: A proč to tam hlídají?
2: Aby tam zloději nekradli.
1: A jak to můžou ukrást?
3: No, protože oni to můžou nějak rozbít.
1: A co by mohli ukradnout?
3: Peníze.
1: A kolik peněz?
3: To hodně jich bude, kolik jich ukradnou.
2: Schovávají se do trezoru, aby je zloději jen tak nemohli vzít a na těch trezorách jsou kódy a ty zloděje neznají, tak nemůžou ty peníze ukrást. A navíc to tam ještě hlídají vždycky celou noc i den policajti.
4: A takhle to vidíme my.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď můj

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi. Pane Popelko, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Dívala jsem se, jestli se nepletu, 25 stupňů Celsia máme teď v Hradci Králové, ale ta vlna veder bude zesilovat. Řekněte nám, kde je teď nejchladněji v našem kraji?
2: Tak momentálně v Hradci, na Novém Hradci je 27 rovných.
1: To je poslední
2: údaj. No a tady dole ve Svobodný dvory 27,6.
1: 27,6. A hory ty budou asi pod 20, ne? Ještě aktuálně v tuto chvíli.
2: To tady vidím, tak Luční bouře 19,1. A sněžka tam bylo nějak něco kolem 17, to je nejvyšší bod, takže tam to není zase až tak překvapivé. No ale teploty nám pomalinku půjdou nahoru.
1: Bude to, zesiluje to, tak kam se dneska dostaneme, co je před námi?
2: No, až do neděle hodně teplé proudění, až do takových těch tropických hodnot. Dneska málo oblačnosti, jasno, maximálně pojasno, teploty 30 až 33, vítr slabý, proměrný do 4 metrů. No, co se týká noci, mraky žádné, jasno, teploty by klesly na 20 až 17 stupňů a vítr stále slabý, proměrný do 3 metrů, neubude úplně bez větří a pátek. Zase jasno, odpoledne přechodně až polojasno, večer se zase mraky rozpustí a teploty 33 až 36, ale na Broumovském výběžku tam by se mohly pohybovat jenom kolem 31, tam to je takové o něco chladnější.
1: Jenom Broumovský výběžek, který bývá velmi chladný, taky tam se dostanou. To nevím, jestli se vůbec stalo někdy, že Broumovský výběžek byl v tropických hodnotách.
2: To teďka opadu zrhalý, nevím.
1: No, to nevadí, to no. Budeme určitě ty rekordní hodnoty budeme sledovat. No, každopádně zítra 36 a pak to ještě povyskočí v těch dalších dnech.
2: Sobota, neděle stále teplá, tam zase těch mraků málo, jasno, maximálně polejasno. Sobotu po ránu teploty ty nejnižší kolem 17, v neděli kolem 18, no a nejvyšší v sobotu a k těm 37 by se nám to mělo dostat. No, v neděli až do 39 a v pondělí už bude přicházet studená fronta, ta by nám ty teploty před 7 se trochu stáhla.
1: Trošku stáhla, takže ochladí se už na to pondělí, to je teď možná nejčastější otázka, kdy se dostaneme na ty hodnoty normálního léta, což jsou teploty kolem těch 25.
2: To by se ještě teploty dostávaly asi 32 stupňů, ale co se týká dalších dnů, tak v úterý by to bylo podstatně nižší, tam už spíš takový těch 27, maximálně 28 a od středy dál, tam to vypadá, teploty bylo kolem 25 stupňů, ale vypadá to, že v pondělí, v úterý a ve středu už by se objevily zase přeháňky, případně bouřky.
1: Zveder, no ale budeme k těm normálním teplotám směřovat v příštím týdnu. Pokud by to tak nebylo, tak myslím, že mnozí, kteří jsme se přihlásili do klubu heliofilních nadšenců, bychom se z něho odhlásili, pane Popelko. Ne, vydržíme spolu s vámi. Děkujeme za ten výhled a hezké léto. Naschledanou.
2: Tak, díky, hezký den.

0: Půl jedenácté, 4 minuty, ideální čas zasoutěžit si s naší dopolední hrou Věřte, nevěřte. Zahrajeme si o knihu z nakladatelství Kazda, která se hodí i k těmto extrémním výkyvům počasí, Stateční v zahradě. Tak se kniha jmenuje a vypráví o péči o rostliny při extrémech počasí. Pojďte si zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: A dneska se budeme držet z toho počasí, protože když jsou tropy, netrápíme se jen my, ale i zvířata. Psi funí, vyplazují jazyk, kočky hledají nejchladnější dlaždičku v bytě. V zoologických zahradách se v horkých dnech chystá stín, voda, mlžení, ledové pochoutky a některá zvířata mají na horko i vlastní vychytávky. Určitě jste o jedné z nich už také slyšeli, třeba takový fenek, malá pouštní liška, která vypadá, jako kdyby ji někdo omylem přidělal uši o 3 čísla větší. Tak to dělá fenek. Zajímavé zvuky, vidíte, zajímavé. No už je ty velké, které fenek má, ty nejsou jenom roztomilé. Fenek je opravdu používá jako takový přírodní chladič. Přes velké, dobře prokrvené uši se může zbavovat tepla velmi rychle a ochlazuje se. A na to konto tvrdím, že právě fenek je zvíře, které ze všech nejlépe zvládá tropické teploty, že to je nejodolnější živočich vůči horku. Co vy na to?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, krásné dopoledne, dobrý den.
2: Dobrý den, Marie Schrasty.
0: Zdravíme.
2: Já vám budu věřit.
0: Věříte, paní Marie. Co, brala byste takové uši chladící?
2: No tak asi by v nich vypadala.
0: No já jsem si to představovala, že kdyby uši fungovaly jako chladič, dneska by i v kancelářích všichni seděli a mávali hlavou ušima, byl by to zajímavý pohled, no ale možná bychom i to brali. Každopádně věříte, mějte se moc krásně, naschledanou.
2: Vy se taky mějte krásně,
0: naschledanou. Další z vás v naší soutěži, dobrý den. Kdo je s námi? Halo, halo, je tam někdo?
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Tady je Alena.
0: Ano.
3: A já bych vám taky věřila.
0: Taky věříte, že fenek je úplně nejodolnějším zvířetem na ty teploty. Jak vy to zvládáte, paní Aleno, ta horka?
3: Jo, tak víte co, my sušíme kolem domu seno, tak krásně nám usychá.
0: Takže vy jste nadšená vlastně, že to takto funguje,
3: tak
0: že to jde.
3: Jo, jako taky na tom plném slunci nejsme.
0: Chápu,
3: To nejde vůbec. Chladíme se doma nějakým chladnějším nápojem a no,
0: a tak
3: nějak
0: možná
3: přežíváme.
0: Takže ne jako ta zvířata, vyplazený jazyk a stín a takové ty záležitosti.
3: Ne.
0: No zvládněte to, ať seno dobře schne, ale to možná ani nemusím přát, protože to půjde úplně samo. Mějte se krásně a děkujeme za dobré zprávy. Dobrých zpráv není nikdy dost. Naschledanou. No a do třetice ještě někdo v našem vysílání, jste to vy, kdo se k nám probojoval. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, žena do třetice, jméno poprosím, křestní.
4: A já taky věřím.
0: Taky věříte. A můžu poprosit to křestní jméno?
4: Marcela.
0: Paní Marcela, odkud voláte, paní Marcelo?
4: Já jsem z Hradečačka, ale momentálně Bílá Třemešná.
0: Utekla jste někam jinam, jo? Do lepšího prostředí,
4: ano,
0: do chladnějšího.
4: Ano.
0: Jakou máte teplotu v Bílé Třemešné aktuálně?
4: Počkejte, já se tak teďka jsem právě u toho.
0: No to by mě zajímalo, kolik tam je. No.
4: 34.
0: To máte ale na sluníčku, ne? Ten teploměr.
4: No to trochu jo, teď už ne.
0: Je. A zvládáte to? Užíváte tam?
4: My máme zavřený okynice na chatě, takže tím je to trošku chladnější jak doma.
0: Nějaké zástěny, závěsy, my o tom budeme mluvit dnes i v radioporadně, jak ty prostory trošičku udržovat chladnější. Ale každopádně teď si ještě upřesním, říkala jste ano, že také věříte, že fenek je nejodolnější zvíře. Dobře, píšu si, máme tady 3x, no uvidíme, jak to bude vypadat dál. Mějte se moc hezky, krásné léto, naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Další z vás ještě můžete zavolat a vyjádřit se, případně své tvrzení, nebo moje tvrzení, se k němu vyjádřete na studiové adrese studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nitěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovinska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Tak jak se zipovali v dnešní dopolední soutěži, věřte, nevěřte, když jsem tvrdila, že zvíře, které ze všech nejlépe zvládá tropické teploty, je fenek, že se díky svým obrovským uším dokáže rychle ochladit a je považovaný za nejodolnějšího živočicha vůči horku. Vy jste krásně reagovali, někteří přidávali i aktuální stav počasí u vás, případně i tipy, jak to všechno zvládnout. Paní Slávka například říkala, že ve Vítězné je aktuálně 29,5 stupně, nevěřila tvrzení a říkala, že tedy doufá, že v tom příštím týdnu bude trošku lépe, protože má obec výročí slavnosti, kam všechny zve. Paní Jessica ta věřila, i když říkala, že zbraně proti vedru budou mít asi všechna pouštní zvířata a doporučovala také všem, že je možné namočit si trička, klobouky, prostěradla, že to je jednoduché a účinné a funguje to úplně bezvadně. Když se podíváme ještě mezi ty písemné pozdravy, paní Marcela píše, také souhlasím, sloni si ale taky pomáhají ušima, jestli mě paměť neklamně. Pro mě je nejlepší chlazení od nohou ve škubku se studenou vodou, také doporučuji všem. Paní Stáňata věří, i když připojuje, že má ráda teplo, vedra jí vůbec nevadí, pokud je ve výřivce. Pan Michal věří, fenek je podle něho roztomilé zvířátko. Pak tady máme reakci od paní Petry, která si myslí, že ano, že s takovýma ušima se to určitě dobře zvládá. Pan Petr také věří, paní Milena také věří a pan Martin ten nevěří. Pomohla bych pokračovat, reakcí opravdu nespočet. Dnes jste neměli věřit. Neměli jste věřit, nebylo to tvrzení pravdivé, protože fenek sice je takový specialista, že ty uši ho ochladí, žije v horkém prostředí, je aktivní hlavně v noci a jeho velké uši mu pomáhají odvádět teplo z těla, ale není to nejodolnější zvíře. To opravdu není, protože možná se budete divit, ale existuje i zvířátko, které je necelý milimetr velké a to zvířátko vydrží plus 150 stupňů a minus 250. Je to maličký tvor, má 8 nožiček a říká se mu želvička, želvuška, želvuška nebo také vodní medvídek. Želvuška je skoro neuvěřitelná, některé želvušky tedy dokáží přežít extrémní sucho, mráz, vysoké teploty i silné záření, takže zkrátka se umějí dostat do stavu, kterému se říká kryptobioza. Takže kdybyste se zeptali želvušky, jak to přežít, tak nedá si ledovou kávu, ale řekne vzbuďte mě až v říjnu, což mnozí nemůžeme. Tak děkujeme za všechny ty tipy a cenu každopádně dnes získá někdo z vás, kdo nevěřil. A vybereme někoho z těch, kdo napsali, abychom to prostřídali. A výhru dnes získá pan Martin Zarace Králové, který píše, dnes zprávě nevěřím, horká nejlépe snáším, ale já, protože já jsem horkoholik. Tak pane Martine, gratulujeme a myslím, že budete spokojený v tomto týdnu. Fenek má tedy skvělé uši, želvuška má super schopnosti a my lidé máme aspoň vodu, stín a Český rozhlas Hradec Králové. Kdo se dneska ochlazuje máváním ušima, tomu posíláme i zvláštní letní uznání.

Čeští hasiči nabídli pomoc Venezuele s následky zemětřesení. Detaily nabídneme v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové za 7 minut. Za 7 minut bude 11 hodin, blíží se tedy zprávy a po nich samozřejmě další radioporadna, která se dnes zaměří na klimatizace. Naším hostem bude odborník Roman Kozoň. Buďte dál.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Lidé v Hradci Králové můžou v horkých dnech využívat v ulicích města mlžítka. V Petrovicích na Rychnovsku chystají nové dětské hřiště za zhruba 500 000 korun. Čeští hasiči nabídli pomoc Venezuele s následky zemětřesení. Čeká nás spolujasno s teplotami kolem 32 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradec Králové nechal na desítce míst ve městě nainstalovat mlžítka k osvěžení v horkých dnech. Vodní prvky ve tvaru stromu, brány nebo krychle můžou lidé využívat třeba na Ulrichově, Masarykově nebo Malém náměstí. Kvůli pokračujícímu mezinárodnímu divadelnímu festivalu Regiony technici dvě mobilní mlžítka přesunuli k divadlu Drak a do Žižkových sadů.
3: Osvěžení ve městě nabízejí také stálá mlhoviště. V Hradci Králové jich funguje 11, převážně na sídlištích, v parcích a u dětských hřišť. V provozu jsou každý den od 9 hodin ráno do 8 hodin večer. Po stisknutí tlačítka spustí 10-minutový program s jemnou vodní mlhou. V horkých letních dnech můžou lidé využívat taky 5 veřejných pítek. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: V Týništi nad Orlicí místní části Petrovice město vybuduje nové dětské hřiště. Hotové má být v polovině letních prázdnin. Součástí areálu bude například skluzavka, houpačky nebo lezecká sestava. Město za vybudování hřiště zaplatí necelého 500 000 korun. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit na pomoc Venezuele s následky zemětřesení. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR tým by mohl odletět nejpozději zítra. Informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Tým teď podle něj svolává své členy a zajišťuje možnosti přepravy.
4: Naším úkolem může být nejenom vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí, které pak mohou být bezpečně a důstojně vyproštěny. Je třeba říct, že v tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky o pomoc a čekáme, jestli se tento požadavek rozšíří.
2: Dvě zemětřesení o síle vyšší než 7 stupňů zasáhly Venezuelu krátce po sobě. Kvůli otřesům zemřelo nejméně 32 lidí. Dalších více než 700 je zraněných. Policie loni zajistila majetek za 7 miliard a 230 milionů korun. To je zhruba o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Sport. Basketbalista Jan Veselý odehrál poslední zápas kariéry. Španělský titul s Barcelonou ale nezískal. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál čtvrtý zápas finále s Valencií 84-108. Sérii Barcelona ztratila 1-3.
0: Počasí.
2: Dnes nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 30 až 33, na horách do 25 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí trojku, vysokou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 60. kilometru dálnice D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Radioporadnu zaměřenou na klimatizace už za chvíli otevřeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Větráky na vás pustíme alespoň v těch představách, ať je vám příjemně. No a hlavně ve studiu přivítáme Romana Kozoně, který poradí, kdy má smysl klimatizaci pořizovat, jak ji správně vybrat, používat, udržovat a kdy pomůže spíše stínění, větrání nebo zeleň. Praktické rady tedy i dnes v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobrý poslech.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radio poradna.
1: Dobré dopoledne, přeje Pavla Kindernajová a zvu do radioporadny věnované klimatizacím, jak vybrat vhodný typ, co čekat od mobilní nástěnné klimatizace, proč je důležitá správná instalace, jak často čistit filtry a jak klimatizaci používat, aby nám doma pomáhala a neškodila. O tom si budeme povídat včetně spotřeby elektřiny, hluku o sousedech s odborníkem Romanem Kozuněm, kterého už vítám v Českém rozhlase Hradec Králové. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: No, v tropických dnech po klimatizaci touží asi většina lidí, ale kdy má klimatizace opravdu smysl? Dá se to říct nějak jednoduše, že už přestane zkrátka fungovat úplně všechno ostatní?
2: Tak je to i o dispozici toho domu, o dispozici té budovy, takže když není zbytí, kde se nedá vyvětrat ze severní strany, kde nemáte zastínění, kdy jste pod střechou, kdy už nejsou pro vás nesitelné noční teploty pro spaní, přes ten den se to dá vždy nějak přežít, tak pak je o tom začít uvažovat o klimatizaci.
1: Říkám si podkroví, to musí být asi hodně ošemetné v těchto dnech, nebo nějaké byty s okny na jih, tam bude ta teplota hodně vysoká.
2: Podkroví je vždy trošku problém, protože podkroví je většinou velice dobře izolované, ale je tam málo akumulace. To znamená rychle teplo, rychle zima. Takže zastínit a v noci vyvětrat. Takže nikdy nevětrat přes den.
1: Určitě ne. Co by měl člověk tedy zkusit předtím? Je to jenom to větrání, zastínění, nějaké rolety, to by mohlo být také nápomocné? Jaké jsou všechny kroky předtím, než doputujeme k té klimatizaci?
2: Než se vyčerpají všechny možnosti. Tak určitě zastínit venkovní rolety, venkovní žaluzie, samozřejmě mít zateplený dům. Pokud tam je možnost, že tam je strom, cokoliv, stín, to všechno pomáhá. Je rozdíl mít ložnici na jižní straně, je rozdíl mít rozdíl ložnici na severní straně domu. I to je velice, velice důležitý už při tom, když ten dům vlastně člověk staví nebo si třeba projektuje. No pokud toto vyčerpáte, tak už nezbývá nic jiného, než přemýšlet o klimatizaci a zda ten dům vůbec umožňuje instalovat klimatizaci.
1: Ne každý dům to umožní, tak jsou zase různé typy, ne? Tak možnosti existují.
2: Samozřejmě. Většina zákazníků začne nejdříve u té mobilní. Jo, není to drahé, je to přece jenom krabička, ale bohužel fyzika je taková, že na jedné straně teplo vemu a na druhé straně musím odevzdat, že vždycky je tam ten chobot ven, který vlastně odčerpává ten vzduch z místnosti a fouká ten horký ven. Ty jednotky jsou hlučné, takže na spaní to úplně není, spíš to taková nouzovka a pejsky jako pejskové kočičky to mají rádi. Lidi se většinou kávu.
1: Ten hluk mají rádi.
2: Ne, že snesou to teplo. Jasný, ten hluk úplně ne.
1: No, říkám si teď, ten nástup toho léta bývá poměrně rychlý, což určitě je znát, že lidé začínají stále víc a víc uvažovat o tom, jak se ochladit. Mám pocit, že loni hlásili prodejny, myslím i vyprodané větráky a všechna tato zařízení, že je to takový boom, ale my nejsme šli do vysílání, tak jste mi říkal, to se ani nenadějeme a budeme zase zapínat topení. Takže ano, je to na chvilku.
2: Ano, je to tak, protože dneska to teplo

0: stíny je stín, je první věc, která vám udělá příjemné klima.
1: Co je nejčastější chyba při výběru klimatizace? Je to výkon, slabý, silný, špatné umístění? S čím se setkáváte, že laik něco pořídí jen tak, že si objedná a pak, že to udělá vlastně špatně a ten efekt není takový?
0: Ono u těch klimatizací je to tak, že když se podcení včas ta instalace, klimatizace a příprava a už je dnešní datum, kdy je teplo, tak většina firem je už dávno vyprodaných na tuto sezónu. Takže se šáhne po té mobilní klimatizace. Takže máme ten zákazník nějaký způsobem tu sezonu přežije tak, aby příští rok mohl koupit klimatizaci, která bude tichá a už bude vědět, jak funguje chlad, co je příjemné, co je nepříjemné. A v podstatě by to mělo být tak, že zákazník zavolá, odborná firma přijede, po telefonu to probere se zákazníkem, navrhne ideální umístění tak, aby to člověk neměl nad hlavou, aby to nefoukalo přímo na tělo, na záda, to je v kancelářích, bytech, doma, všude. A vymyslí se, jakým způsobem vůbec tak klimatizace lze instalovat, protože tam je spousta faktorů, přívod elektřiny, odvod kondenzátu z vnitřní jednotky, hluk, průvanek, jsme se bavili, a hlavně, aby to tu místnost vychladilo, vyfoukalo, aby jsme v každé části té místnosti měli to příjemné klima.
1: Přemýšlet o tom včas zkrátka doporučuje Roman Kozoň, který je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, ale můžeme samozřejmě dát prostor i našim posluchačům 726 a 3x46. To je kontakt do studia, pokud byste chtěli cokoliv zkonzultovat, případně nám napište na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: O klimatizacích dnes mluvíme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s Romanem Kozoněm a teď mě přes písničku překvapil, protože mi říkal, ale já nemám rád klimatizace. To jste mě pobavil. Takže vy doma nemáte osobně, nevětráte a nepoužíváte?
1: Tak větráme.
0: Větráte.
1: I klimatizujeme, ale vše s mírou. I ve voze. To znamená, i když přijdu do toho auta, který je rozpálený, tak si tam nenastavím 20, 21 stupňů jako
0: okolik,
1: všichni.
0: Okolik bychom měli tak ubírat oproti venkovní teplotě?
1: Říká se 5-6 stupňů, ale třeba když to stáhnu k tomu autu, kde to je nejmarkantnější, tak o 5 stupňů, když je venku 35.
0: No 30 to, si to asi nedáme.
1: To by člověk už od té Prahy cestou honěl. Takže samozřejmě rozumně, no. 24, 25 a postupně si to stahovat. Když jdu na benzínku, tak si to zvýší tu teplotu, aby mi potom neklepla pepka. Když
0: vy jste mě pochválil, když jste přišel k nám do studia, protože my tady tu klimatizaci máme většinou nastavenou na 25 stupňů Celsia. Říkal jste, že jsem zdravá. To znamená, že těch 25, to je ideální to nastavovat, tu teplotu, jde to až na 16 stupňů, ale to bychom tady asi zmrzli.
1: Tak samozřejmě jsou zákazníci, kteří požadují, aby ta klimatizace chladila po 20 stupňů a doma mají takovou malou chladírnu, ledárnu, ale pro to zdraví, pro toho člověka to není úplně ideální potom při změně těch teplot. Nicméně i já v kanceláři mám nastavených 25-26 stupňů v těchto teplech. Je to příjemné, člověk si zvykne na tu teplotu, těch 23 už nebývá úplně zdravých, pokud jdete dovnitř, ven. Takže to tělo tyhle věci snáší špatně. A poznáte to většinou u svých přátel a kamarádů, že většinou přijdou první tepla a když vám volají a chcete něco probírat, takže co pak, jsi nemocnej? No jo, já jsem zapnul klimatizaci.
0: A přicházejí ohlásou na stydlí, ale není
1: tak,
0: úplně příjemně.
1: Tak, dneska mi kamarád vás říkám, co pak, nemoc, říká, ne, zapnul jsem klimatizaci.
0: A už se to podepsalo na tom zdravotním stavu. Některé klimatizace to mají zablokované, je to důležitá funkce, nebo nevím, k čemu to slouží, že to vlastně nejde ani dostat na těch 16 stupňů, to je nejnižší hodnota asi.
1: Tak je to jenom údaj na ovladači. Vy ty klimatizace vlastně řeknete, nakolik byste chtěla, aby ta místnost byla vychlazená. To neznamená, že ty teploty vždycky docílí. Jo, ta klimatizace se volí podle velikosti prostoru, podle tepla, které tam může přijít ze sluníčka a tak dále. Takže ta klimatizace těch 16 nedocílí. Ale je mylná představa, že přijdu domů, zapnu klimatizaci, dám tam 16 stupňů a budu tam mít rychleji chladno. Ne. Nastavím si pocitově pohodovou teplotu, na kterou jsem zvyklý, která je pro mě příjemná a ta jednotka tu teplotu postupně docílí. A docílí úplně stejně rychle, jestli to dám na 23 stupňů nebo na 16 stupňů. Rozdíl je v tom, že když si nastavím na 16, tak se na 23 nevypne a chladí dál a chladí dál.
0: A fouká a chladí.
1: A tak a pak z toho bolí záda a tak dále.
0: No mnozí to znají, možná všichni to znají, protože když vstoupíme do obchodních center a tak dále, tak tam někdy myslím, že je to ta přehnaná teplota. Ano, ano, znáte to
1: tak,
0: sám. No, ale tak, no. Nevím, jak to vzkázat všem, kteří provozují obchodní domy, aby nás takto netrápili, protože ten zdravotní stav asi to není ideální ani pro ty, kteří tam pracují. Jak to vnímáte?
1: Tak oni tam pracují celý den.
0: Tak tam to nevadí.
1: A obchodní centra asi chtějí, aby jsme tam i celý den strávili.
0: Je tam příjemně vychlazeno.
1: Tak, přesně. Tak, a čerstvý vzduch, protože jasně. Tam mají kvalitní vzduchotechniku.
0: My v tuto chvíli asi mluvíme o těch, vy jste mi říkala, splitové, což jsou klimatizace, které mají ty jednotky i venku, i vevnitř, je to takové to složitější, co vyžaduje odbornou instalaci, říkám to
1: ano,
0: správně.
1: Ano, je to tak. Klimatizace rozdělíme na ty mobilní, to jsou ty krabičky, které ochlazují vzduch uvnitř a hladící foukají horký vzduch ven.
0: I s touto se dostaneme na těch 16 stupňů, nebo s tou ne?
1: No, nastavíte si, ale tato nikdy nedocílí. To byste museli mít opravdu malou místnost, tam ta fyzika pracuje trošku jináč a ta jednotka není příliš ekonomická a ta mobilní klimatizace je hlučná. Ale je to řešení teď, když si půjdete, koupíte si u nás tu klimatizaci nebo někde, tak vlastně dneska večer chladíte. Ta splitová klimatizace, to je vlastně dělený split, to znamená vnitřní jednotka a venkovní jednotka a může být i více vnitřních jednotek, nejenom jedna. A v podstatě to vyžaduje odbornou instalaci. Je tady dneska spousta odborných firm, které vám poradí, kde umístit, jak umístit, kudy táhnout potrubí, kondenzáty a tak dále. Ta instalace většinou má spoustu svých specifik a pokud zavoláte na ta správná místa většinou, tak vám vždycky poradí, jak správně nainstalovat klimatizaci a to vám vždycky bude dělat odborník, protože potřebuje ten certifikát s F-plynem. Dneska v podstatě nemůže klimatizaci nainstalovat jen tak někdo. Musí to být vždycky odborná osoba, která má způsobilost.
0: Mm-hmm. Proč? Že by došlo, já nevím, k požáru, zahoření, že je tam elektřina, nebo proč je potřeba
1: tak
0: certifikát?
1: Ano, je tam elektřina, tak to je první věc vlastně, takže to je ta vyhláška 50 stará a v podstatě, co se týče chladiva, tak ten je to chladící okruh, který se vlastně spojuje tím potrubím, ten split, ta vnitřní a venkovní jednotka a je tam potřeba udělat spousta úkonů tak, aby to zařízení správně fungovalo a vydrželo co nejdéle. Při nesprávnou instalaci to zařízení vlastně už na začátku odsoudíte brzkému zániku.
0: Smrti. Asi rozumíte fyzice a matematice, víte?
1: Nikdy jsem v tom nevynikal, ale vždycky říkám zákazníkům, vždycky jenom fyzika. To se vám ukáže papír, prospekt, výrobce, je sice krásný, ale tu fyziku, že to zařízení musí splnit nějaké podmínky, ať to musí vychladit nebo vytopit, tak to je vždycky na tom odborném posouzení té firmy, která vám to navrhuje. A dneska i spousta lidí díky chatu a díky umělé inteligenci
0: se dovzdělává,
1: dokáží.
0: Už
1: spousta lidí nám vlastně řekne, co chce a my jim to pouze potvrdíme a ten zákazník potom vlastně má i ten pocit, že sám si
0: rozhodl. Roman Kozuň je dnes naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 20. 9. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové je s vámi ve čtvrtek 25. června. Posloucháte radioporadnu, ve které jsme se dnes zaměřili na klimatizace. Naším hostem je odborník Roman Kozoň. A máme tady dotaz, který se týká astmatiků. Pan Karel se ptá, jestli může klimatizace vadit astmatikům nebo i alergikům?
1: Tak klimatizace by sama o sobě vadit určitě neměla. Astmatici, alergici určitě uvítají to, že nebudou muset větrat oknama, aby se nedostal nějaký ten pyl a tyhle ty věci, které jim vadí do bytu. Takže můžou mít zavřená okna a budou tam mít příjemné klima. Navíc ty jednotky dneska mají spousta jednotek, jak pasivní, tak některé klimatizační jednotky i aktivní filtraci vzduchu, kde ionizují vzduch a různě ho upravují.
0: Což je nápomocné.
1: Určitě. A s tím způsobem to supluje i čističku vzduchu. Ale od toho je potom odvislá i údržba toho zařízení, protože po roce, po dvou, když se nedělá údržba na těch filtrech a na těch věcech, tak samozřejmě ta účinnost se tam ztrácí a už to je jenom to, že ta jednotka to má, ale ne, že to funguje.
0: Při té údržbě zase se neobejdeme bez odborníka, nebo to zvládneme doma sami udržovat tak, a vyměňovat filtrační zařízení?
1: Základní údržba určitě to zvládnete sami, to je v každém návodu použijte klimatizaci, které by vám instalační firma měla dát, a jedná se o čištění filtru. To znamená, tu jednotku otevřete, vyndáte filtry, předtím máte samozřejmě vypnutou, aby ten prach vám nedotáhl.
0: Jako vysavač, když to přirovnáme, přesně, ten má každý.
1: Takže akorát si potřebujete říct trošku nějakou již to krdlátko, štafličky a dostat se k těm filtrům, vyklepat, vymít.
0: Máme tady další dotaz. Paní Jana se ptá, klimatizace po zapnutí zapáchá, co to znamená?
1: Tak to je právě ta zanedbaná údržba někdy, no. Je to tak, ta klimatizace totiž, když ji vypnete, tak ty takový ty ošklivý věci, takový ty vonavý, co z toho jsou cítit, tak to jsou bakterie, které se začnou množit na tom výměníku, který byl teďka studený, měl plus 3, plus 5 stupňů a najednou má plus 20 stupňů a je tam vlhkost a oni se v tom strašně rádi množí a pak jsou cítit. Takže to je ta údržba, která by se měla dělat minimálně jednou ročně před sezónou, kdy ta jednotka je vydezinfikovaná, tím se zabijou zbytkové bakterie a vlastně tím ta jednotka potom, když ji zapnete, tak vám i voní. Ale není nikde napsáno, že z parfému, z kytek, které můžou být v místnosti, se to znova neobjeví a pak je to potřeba čistit častěji. Jsou na to přípravky, dají se ji koupit. Takový to základní čištění zvládne i like. Ale vždycky je potřeba zavolat odborné firmy, aby vám dala správný přípravek. Protože ta firma ví, kterou klimatizaci vám instalovala, jestli tam je nějaké příslušenství, aby nějaký přípravek, který si koupíte v hobby marketu, nepoškodil další věci, především čerpadla kondenzátu, odvody kondenzátu, nějaké těsnění, výměník, který vlastně sice dneska vám to voní, ale za rok se vám tam stane nějaká fatální závada.
0: Týká se to i těch mobilních klimatizací, protože já předpokládám, že posluchači, kteří jsou teď s námi, spíše mají ta menší zařízení u sebe doma, nebo uvažují, teď už stejně velká, jak jste říkal, nestihnou, tak ta malá je potřeba taky čistit?
1: Tak tam určitě filtry a ta dezinfekce toho výměníku taky jednou za čas. U té mobilní většinou ale nebývá takový problém, tak jako u té splitové, že se tam tvoří ty bakterie po vypnutí. Ideální je, pokud ta jednotka klimatizační je staršího data, která ještě nemá automatický ofuk, lamel, tak když tu klimatizaci vypnu, nechat jí chvilku běžet ještě jenom na ventilátor, aby se dosušil výměník na té vnitřní jednotce a ty bakterie se vlastně jakoby usuší a oni už se tam nebudou tvořit. Ale jakmile tu jednotku vypnete, výměník je vlhký, tak ty bakterie se tam začnou množit.
0: Nechat doběhnout.
1: Jo, takže ještě chvilku nechat třeba běžet jenom na ventilátor, ale to jsou víceméně už hodně stará zařízení. Dneska moderní klimatizace automaticky, když je vypnete, tak stále je otevřená lamela a ten ventilátor třeba ještě 3-5 minut běží, aby se právě dosušil ten výměník a eliminovali si ty věci, právě ten zápach a ty bakterie, které se tam tvoří. Protože dneska máte teplo, za týden hlásí zimu a v tu chvíli vlastně to je největší problém pro tu klimatizaci. Když běží celý den, celou sezónu, tak to takový problém není, tak jako právě to cyklické zapínání a vypínání, kdy tam mají oni čas se dělat ty ošklivý, nevoňavý věci.
0: Někdy zní i kapes té klimatizace, je vidět, to je asi taky problém, ne? To je špatně, nevím, co se tam děje.
1: Bývají zanesené filtry na vstupu právě, že se nepřenese ten výkon, který je potřeba v tom výměníku, nebo je zanesený ventilátor a i ve většině případů bývá špatný návrh klimatizace, že ta klimatizace je slabá na daný prostor. Takže tam jediný řešení je v podstatě vyčistit filtry, aby jsme viděli, že jednotka má všechno to, co má mít, že ten vzduch proudí tak, jak má být, a potom zvýšit teplotu. Ne snížit na 16 stupňů, aby chladila víc, a naopak i teplotu trošku přidat, aby ona trošičku jakoby polevila a tím pádem by to kapání mohlo přestat. Ale většinou je problém buď s odvodem kondenzátu, anebo že je jednotka přetížená.

0: Posloucháte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Je před námi poslední vstup dnešní radioporadny, kde mluvíme o klimatizacích s odborníkem Romanem Kozoněm. A máme tady zajímavý dotaz od pana Petra, který se ptá, jestli se dá klimatizací v zimě topit.
1: Ano. To je velice zajímavý dotaz a v poslední době velmi, velmi skloňovaný. Dříve jsme klimatizace používali pouze ke chlazení a dneska se z klimatizace, pokud je správně zvolená, i dobře nainstalovaná vůči prostoru, stává celoroční záležitost. Takže není problém dneska s klimatizací na jaře topit, v létě chladit, na podzim topit a na zimní období se rozhodnu, jestli s tím chci taky topit, anebo jestli už mám svůj systém vytápění. Minimálně je to dobrý náhradní zdroj, když vám vypadne třeba plynový kotel nebo elektrický kotel topení.
0: Čím dál chytřejší zařízení to je, myslím. No ale jak vybrat tedy to ideální, protože těch typů určitě bude nespočet a mluvil jste o tom, že lidé samozřejmě vyhledávají informace přes internet, přes Google, umělou inteligenci, ale když to vezmeme tak všeobecně, tak volil byste spíše evropské výrobky nebo asijské, kterých je na trhu také daleko, daleko více a cenově jsou určitě pro mnohé přijatelnější?
1: Jsou přijatelnější, ale není to vždy pravdou, že asijské jednotky jsou zásadně levnější. Ano. Jízda zvolit klasického výrobce, tradičního, evropského, který může mít i továrny tady vlastně v Evropě, protože jsou většinou celosvětoví výrobci, a nebo zda nějakou, řekněme v pozovkách, tu Čínu, tu asijskou část, tak výjimka potvrzuje pravidlo. Jsou tady i výrobci nebo dovozci asijského zboží a jsou to velice kvalitní jednotky. S dostupností náhradních dílů i po 3, 5, 10 letech. Cenově jsou ty jednotky příjemnější určitě než tradiční výrobci. U tradičního výrobce máte jistotu v tom, že oni většinou si trošku vychovávají ty své instalační firmy. A pokud třeba i po 10 letech potřebujete nějaký specifický díl, ať už to bude, řeknu, hloupý šroubek nebo lamelu nebo kryt, tak to na tu jednotku seženete. Což většinou těch asijských výrobků po 3 letech přestává být dostupný.
0: Jo. Ale to nebudeme asi s předstihem vědět, takže na co se soustředit? Hlídat, jaký to bude mít výkon, ta jednotka, do jakého prostoru pořizujeme, nebo jaká jsou základní kritéria, podle kterých se rozhodujeme?
1: Tak v podstatě ten výkon té jednotky je daný prostorem, do kterého chcete umístit tu klimatizaci. Takže buď to bude velká místnost, ta klimatizace bude větší, nebo bude malá místnost, třeba ložnice, a ta klimatizace bude menší. Menší neznamená, že jedno bude velká krabice jako nákladňák a ta druhá bude takový malý osobní vůz, ale výkonově, že ty krabičky na té stěně vypadají stejně, ale liší se tím, co uvnitř je. Takže malá místnost potřebuje malý chladící výkon a velká místnost větší chladící výkon. A podstatné je, aby jsme tu místnost správně vychladili a i vyfoukali. A bylo to příjemné pro to, kdo u té klimatizace je.
0: Možná, kdo jezdí do jižních států, tak si všiml, že ty chladící jednotky jsou nainstalovány téměř u každé bytové jednotky. Pokud budou přetrvávat tato léta, tak možná se k tomu přiblížíme, i když přiznám se, že mě zaujalo v loňském roce ve Španělsku, že tam nevedou ty kabely pod zemí, ale tam visí z těch klimatizací všude různé kabely. Nevím, jestli jste to viděl, zažil, připadá mi to úplně šílené, nebezpečné. U nás možná ta bezpečnost také na prvním místě, aby fungovalo vše tak, jak má.
1: Spíš bych řekl ta odbornost. Já si myslím, že tady v České republice v jakémkoliv branži, ať to je elektrika nebo to chlazení, klimatizace, tepelná čerpadla, ta odbornost tady je hlídána a všichni si dbají na to, aby ta práce byla pěkná. Když vám truhlář udělá hezkou kuchyň, tak je hezká kuchyň. Jo, to samé i ta klimatizace.
0: Hezká klimatizace.
1: Musí být hezká ta instalace.
0: Účinná.
1: Ano, ale první věc, kterou soudíte, když vám firma namontuje klimatizaci, je, zda ta firma vám to nainstalovala, měli čistou, vysáli a jestli to vypadá útulně. to, jak říkáte, že stoučovali kabely, trubky a tak dále, je jenom o tom prostě, že to tam naházeli jak vidlema a ono to chladí splnilo to účel.
0: Španělé to mají možná v některých těch oblastech nastavené, pravda, trošku na divoko, ale na závěr, nevím, máte představu, že za pár let tady bude ta situace taková, že bez té klimatizace se taky neobejdeme, protože říkal jste, že sledujete také ten vývoj toho počasí, jak se to u nás mění?
1: Tak za mě to je stále rozvíjející se trh s těma klimatizacema a určitě ten nárůst bude a já to říkám, co dům to krabička a jestli to bude chladit nebo vytápět, stále to bude chladící stroj, chladící systém, který budeme používat buď přímo jako na chlazení nebo reverzně na vytápění. Klimatizace dneska opravdu umí vytápět až do minus 15 a jsou modely, které běžně vytápí až do minus 25 stupňů. Takže spousta lidí to používá na chalupy a dokonce jsou i domy dneska, které to je hlavní vytápěcí zdroj. Takže, jak jste říkala, kdy použít klimatizaci, k čemu je, ta klimatizace z ní se vám nakonec stane, pokud zvolíte správný typ, správný model, dobře vám to instalační firma navrhne výkonově, tak se vám z té klimatizace stane celoroční záležitost, kterou můžete využívat nejenom v létě, v těch horkých dnech, ale i na podzim, když jsou ty dny chladné.
0: Tak uvidíme, jaký bude vývoj i v České republice a jestli opravdu nastane co dům to krabička, jak zmiňoval Roman Kozoň, kterému děkujeme za návštěvu Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezké léto.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
5: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké, další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
4: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zítra už se budeme v Českém rozhlase Hradec Králové chystat i na prázdniny. Možná s koncem roku začínáte balit kufry. Bude u nás v radioporadně po 11. hodině Vít Jedlička, dopravní expert, který nám řekne víc o novinkách, o cestách do zahraničí. Probereme určitě pokuty, kde nám hrozí pohonné hmoty, doklady, ať je cesta za tím odpočinkem příjemná a bez zbytečných problémů. Mnozí možná budete i o víkendu utíkat do hor nebo k vodě, tak hlavně opatrně v těch tropických dnech. Když mnozí volí v těch dnech i jinou obuv, mohou se udělat i puchýře, to už takovým oslým můstkem, musím říct, navazuji na naše další téma, protože se závěrem Habaděje nabídneme i další babskou radu, která je na ty puchýře právě zaměřena.
1: Babské rady.
2: Turistické puchýře vznikají nejčastěji třením nebo tlakem. Tekutina uvnitř vytváří ochrannou vrstvu nad poškozenou kůží a pomáhá hojení. Proto je vhodné ponechat puchýř neporušený, pokud nespůsobuje výrazné obtíže. Nejúčinnější ochranou bývají hydrokoloidní náplasti, které citlivé místo dobře ochrání. Ty vytvářejí vlhké prostředí, podporující regeneraci pokožky a zároveň tlumí bolest při chůzi. Pokud puchýř praskne, je důležité ho omýt čistou vodou, případně dezinfikovat a překrýt sterilním krytím. Kůži na povrchu není vhodné odstraňovat, protože funguje jako přirozená ochranná vrstva. Prevence je v tomto případě jasná: nošení dobře padnoucí obuvi, kvalitních ponožek i preventivní používání ochranných náplastí na místa, o kterých víte, že jsou na puchýře náchylná. Zkušený turista nedá dopustit ani na pečlivé nakrémování chodidel před každou túrou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky.
2: Jo.
1: Červená karkulka, hrnečku vař, tři zlaté vlasy, děda Vševěda.
3: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím, pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
4: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
6: Domovy seniorů zavádí opatření proti horku. Ve Vamberku začínají krajkářské slavnosti. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké poledne. Domovy pro seniory přijímají kvůli tropickým teplotám mimořádná opatření. Personál dohlíží na pitný režim klientů a nabízí jim osvěžující ovoce. Meteorologové varují, že vlna horkého počasí bude o víkendu vrcholit. Místy může být až 40 stupňů. Podle mluvčího kraje Dana Lechmana jsou na to zařízení sociálních služeb připravena.
7: Důležitá jsou také režimová opatření v budovách. Větrání probíhá zejména v ranních nebo večerních hodinách, kdy jsou venkovní teploty nižší. Přes den se zařízení snaží udržet vnitřní prostory co nejvíce ochráněné před přehříváním. Pracovníci zařízení průběžně dohlíží na to, aby klienti dostatečně pili a v případě potřeby jim pitný režim aktivně připomínají.
6: Ve Vamberku začínají mezinárodní krajkářské slavnosti. Festival zahájí v 18 hodin slavnostní vyhlášení bienále v městském klubu Sokolovna. Návštěvníci uvidí taky výstavy a komentované prohlídky, například expozici Paličkovaná okna autorky Ireny Ring. S akcí jsou ale spojena dopravní omezení.
8: Kvůli krajkářským slavnostem je od čtvrtka do neděle 28. června uzavřeno Husovo náměstí ve Vamberku. Doprava je vedena po objízdných trasách ulicemi Pekelská, Žižkova, Žamberecká a Vilímkova. Omezení platí také pro parkování v centru města, kde dočasně platí zákazy zastavení. Řidiči by proto měli sledovat přechodné dopravní značení a při průjezdu Vamberkem počítat s možným zdržením. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
6: Celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Byly připravené k distribuci po Česku a v Evropě. Na případu spolupracovali celníci s policií a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence, říká ředitel ústavu Tomáš Boráň.
9: Ty léky na poruchu erekce hrají prim už jakoby dlouhodobě, takže to pro nás jakoby překvapení není, ale právě přibývá počtu takzvaných lifestyleových jako léků, zejména právě na podporu pozornosti nebo naopak na nějakou úlevu třeba od případné úzkosti.
1: Sport.
6: Čeští fotbalisté prohráli v posledním zápase na mistrovství světa s Mexikem 0-3. V základní skupině tak skončili na poslední čtvrté příčce s jediným bodem za remízu s Jihoafrickou republikou.
1: Počasí.
6: Odpoledne bude jasno až polojasno. Teploty na východě Čech 30 až 33 stupňů, na horách kolem 25. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž je dnes na trojce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Dopravní nehodu teď máme hlášenou na trase Hradec Králové Vysoká nad Labem. Pozor, srazilo se tam nákladní auto s autobusem. Projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Je tady polovina čtvrtečního dne a s ní možnost potěšit s písničkami od srdce, ty, které máte rádi. Svátek má Ivan, jak za chvíli připomene i Petr Jungmann v kalendáriu a připojí další výročí, která se vztahují k tomu dnešnímu dni. A potom už budete moci zavolat, napsat a třeba nás i někam pozvat, i když někteří pořadatelé ruší s ohledem na tropické teploty akce. Vítání léta s opékáním buřtu jsem zaznamenala, že přesunuli organizátoři v jednom domově s seniorů. Rozumně, rozumně určitě přesunuli. Místo ohně na sebe teď nechme šplouchnout hudební osvěžení. Pavla Kindernajová zdraví od mikrofonu a přeji příjemné chvíle s námi.

0: Vlka.
1: Yes, we can.
0: Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má...
2: Ivan!
0: Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin je milostivý. Ivanu tu máme přes 23 tisíc, tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Bighornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka Splašeného koně. Jediný, kdo z Castrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Comanche. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
3: Běž domů, Ivane.
0: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
4: Čas udělat dětem pápa.
0: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou šedesátku má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
5: První z našich pojede Robert Reichl.
0: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie.
6: Gol! Vedeme, 1-0!
0: Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
5: Jsi pašák, Albi!
0: A já přeju pěkný den.

0: A už je s námi ve spojení pan Petr, kterého zdravím. Krásné odpoledne, pane Petře.
1: Dobré odpoledne, tady Petr. Já jsem tentokrát vybral hit z roku 1974 Valdemara Matušky. Já si vsadil na pár tónů. Nechávám jí zahrát jednak všem oslavencům a taky všem příznivcům Valdemara Matušky pro dobrou náladu.
0: Dobře, děkujeme za výběr a i vám krásný den, pane Petře, naschledanou.
1: Naschledanou.

studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou teď můžete také v této hodině využít, případně klikněte na webové stránky hradec.rozhlas.cz, na titulní straně je tam formulář písničkový, který se nám po vyplnění zobrazí také v mailové poště, a kdo není na internetu, může z těch písemných variant samozřejmě využít i SMS-kové zprávy. SMS-ková číslo je 900 11 04, na toto číslo můžete poslat stručný vzkaz, ve kterém nemůže ale chybět heslo, a tím heslem je slovo Hradec, které napíšete jako první velkými tiskacími písmeny, zatím uděláte mezeru a potom připojíte to, co chcete, aby u nás zaznělo. A dívám se už mezi ty písemné pozdravy a máme tady prosbu, abychom zahráli oslavenkyni. Ano, oslavenkyni, dobrý den, zahrajte písničku pro naši milou kamarádku Čápo Milku Aničku Mičkovou k jejím dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a taky životního elánu přeje za všechny kamarády Sojka od Krakonoše.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

Krásné odpoledne všem, kteří jste s námi. Máme pro vás i zprávu, ze které trošku mrazí v dobrém slova smyslu, což se v těchto tropických dnech určitě hodí. Zatímco většina z nás v úmorných 30-stupňových vedrech hledá nejbližší stín, ledovou sprchu nebo aspoň vychlazený drink, 16-letá Aneška Holanová ze Sokola Dvůr Králové udělala pravý opak. Před desítkami diváků na náměstí v Novém Městě nad Metují předvedla neuvěřitelný lidský motor, jak píše krkonošský deník. Bez přírazu nohou, čistě silou vlastních paží, vyšplhala po 14-metrovém laně zavěšeném na jeřábu. A čas? 32,88 sekundy. Aneška jako první žena v historii tuto brutální vzdálenost zdolala a zapsala se do dějin jako světová rekordmanka. My před tímto výkonem samozřejmě i v tomto vedru hluboce smekáme. Posíláme obrovskou gratulaci do Dvora Králové a Anešce přejeme, ať ty její limity, které podle jejich slov neexistují, tak ať ty limity padají dál.

Jste s písničkami od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Čtvrtek 25. června, čas 12 hodin 31 minut. Je to čas možná ideální na nějaké to zpomalení, jak vždycky říkáme, a poslání hudebního dárku pozdravu. Už se dívám na další pozdrav, kde je prosba, abychom zahráli oslavenkyni Janě Rybkové, která právě dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší přeji, přátelé.

Chce se vám tančit, zpívat, no snad alespoň trošku ano, i když ne všichni jsou horkoholici, jak psal pan Martin, který vyhrál dnešní dopolední soutěž. Teploty dnes vyšplhají k 33 stupňům Celsia, i proto mluvíme ve vysílání o klimatizacích, namočených prostěradlech, okůrkách, melounech, to stále funguje, to je jasné. Mnozí jste zmiňovali navíc, jak krásně schne seno, což je také pozitivum těch teplých dní, které jsou s námi a určitě ještě nějaký čas před námi. Důležité je uchovat slunce v duši, jako tomu zpívá i skupina Nightwork a právě tuto melodii si teď dopřejeme a pošleme ji ještě na jednu adresu, protože tady máme krátký pozdrav SMS-kový. Hezkou písničku prosím Martince, možná to bude něco jiného, byla použita bohužel diakritika, takže tady mám otazníčky, ale asi Martinka Malinová posílá Milan z Nového Města nad Metují.

0: Paní Anna je také s námi. Zdravím ano? Do Náchoda, jestli se nepletu, Náchod, vidíte. Vy jste mi říkala pocitově 50 stupňů.
1: No, to je ještě při tom se vaří.
0: Ještě se vaří, ale úsměv vám nechybí a to je moc dobře. Tak ho pozdravíme s osvěžující melodií.
1: Prosím vás, všem radím voda a máta a citron. To no. Nic neochladí,
0: ano,
1: nádhera.
0: Ano. Taky to mám ráda. Tak děkuju, že se to připomněla,
1: a
0: paní Ano.
1: Všem přeju, ať to přežijem.
0: Děkujeme. Jahodový koktejl si jdeme namixovat. Ano. Krásně.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý den do redakce, zahrajte prosím Marii Kolářové, k dnešním narozeninám všechno nejlepší přejí Tomáš a Petra. My připojujeme písničku od Petra Spáleného, hezky to oslavte.

0: obyčejnou ženu.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Společnost, vám děláme i ve čtvrtek 25. června. Vážíme si vaší přízně a toho, jaké pozdravy občas přicházejí. Před chvílí jsem mluvila s paní Janou, která telefonovala, chtěla poděkovat celé redakci za to, co děláme a jaké pořady připravujeme. Říkala, že je jí 87 roku a ta společnost, že jí opravdu velmi pomáhá. Moc si toho vážíme, paní Jano. Písnička na povzbuzení do dalších dnů a ať je vám s námi samozřejmě dál příjemně.

0: Nyní Petra ještě prosí o skladbu pro ty, kteří to v těchto dnech mají náročnější než jiní. Silničáři, lidé ze staveb, prodavači v prostorách, které jsou skleněné, lidé v prádelnách. Není jich málo takovýchto lidí. Člověk si v extrémním počasí možná uvědomí, co někteří musí zvládnout. Hodně sil přeje Petra, my za ty slova, za ta slova děkujeme a samozřejmě se připojujeme k přání. Pozdrav poslala i paní Sylvie, která zdraví všechny, kteří jste s námi. A ještě budeme hrát na přání tady pisatele panu Milanu Zajíčkovi, který dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty bude 13 hodin. Po zprávách už nabídneme rozhovor Alex Minářové, která si dnes bude povídat s hokejovým útočníkem Matějem Blímelem. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a dobré odpoledne.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Meteorologové v Česku varují před horkem. Výroky Petra Macinky o ústavním puči jsou podle prezidenta na hranici poplašné zprávy. V Hradci Králové pokračuje divadelní festival Regiony. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchnábek. Hezké odpoledne. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil a prodloužil výstrahu před horkem do neděle. Tropické teploty zatíží organismus a zvýší riziko přehřátí a dehydratace. Už dnes přesáhnou teploty na většině území 31 stupňů. Podle meteoroložky Jany Hujslové má vlna veder zesilovat.
3: Pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
2: Ochlazení očekáváme v pondělí, kdy přes Česko přejde studená fronta. Výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči jsou podle Petra Pavla na hranici poplašné zprávy. Prezident to řekl Českému rozhlasu. Macinka kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Soud tak rozhodl na základě kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel řekl, že sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové dnes nabídne zhruba 40 představení, koncertů a workshopů. Na hlavní scéně spolupořádajícího Klicperova divadla se od 19 hodin představí divadlo Jána Polárika z Trnavy, říká dramaturgyně festivalu Adéla Vondráková.
4: Jsou to Negativy sněhu, což je zcela unikátní inscenace, která kombinuje divadlo, film, moderní technologie a je to mezinárodní koprodukce mezi slovenským, polským a německým divadlem.
2: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 14. hodině.
1: Sport.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě. Do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
5: Pocit je určitě převrádá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
2: Program dnešního dne začne v 21 hodin. Pobřeží Slonoviny bude hrát s Kurakajem, Německo s Ekvádorem. Po půlnoci se utkají Japonsko se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem. Ve 4 ráno následují duely Paraguay a Austrálie a Turecko Spojené státy.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno až polojasno, teploty na východě Čech 30 až 33 stupňů, na horách kolem 25. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehoda teď komplikuje provoz v Hradci Králové na Gočárově okruhu. Pozor v okružní ulici na křižovatce s ulicí Víta Nejedlého se tam srazila 2 auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuju na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to nějako vůbec neřešil v začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem i z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému. Prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš, potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolej, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty si hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže o čtyři roky,
1: co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky o těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil, no.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci. Asi jsme všichni čekali víc. Ty si říkal, že smutek už si zažehnal. Já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím. Doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že my jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo. A pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a hra, nebo my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli, no a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a měli takový jako někdy by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól? Těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někdy to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali, no a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžkné, no.
0: Těžkné a těžkné.

0: No, ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň Yardy Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star. A z Dallas Stars, co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí a jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% nebo 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CAA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout, no.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce je 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak tak mně se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, je trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty, skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda. No.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokeji nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbalil 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfový a oblečení a to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmiňoval, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně, jako já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk v NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v té AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo, jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně typnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. A přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fanděj a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim už hodí puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru. No.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem jim za to vděčnej, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. My jsme, nebo ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě
1: spíš,
0: někde.
1: Spíš do strkanice bych
0: no,
1: to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Ale ne, tak prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Jo, oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól. Jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem. Ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, to ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tedy nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu?
1: Já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: No, já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no, tak ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, jak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba po otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako nebo jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. no, vidět své dítě ležet bohužel, bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mě se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no, ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích, ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a byl to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Česko sužují tropy, důležité je hodně pít. V Hradci Králové má vzniknout další sběrný dvůr. Evropská unie schválila celní dohodu se Spojenými státy. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrávek, hezké odpoledne. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil a prodloužil výstrahu před horkem do neděle. O víkendu může být až 40 stupňů Celsia. Tropické teploty zatíží organismus a zvýší riziko přehřátí a dehydratace. Důležité je tak myslet na příjem tekutin. Tělu ale škodí i nadměrné pití vody, vysvětluje praktický lékař Josef Štolfa.
4: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází i k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zebské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tady mozek.
3: V horkém počasí by lidé měli vypít zhruba 3 až 3,5 litru vody za den. Město Hradec Králové připravuje stavbu sběrného dvora na Moravském předměstí. Doplní stávající 4 sběrné areály. Na přípravu projektové dokumentace uvolnili zastupitelé 3 miliony korun. Pokračuje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
5: Město má sice 4 sběrné dvory, ale nemá sběrný dvůr tam, kde bydlí nejvíce lidí. Zahájíme projektovou dokumentaci poměrně rychle, aby mohla být do půl roku dokončena. Pak je povolovací proces, když všechno dobře půjde, tak povolení stavební 27. Paralelně s tím může proběhnout zadávací řízení na zhotovitele stavby a 28 realizace.
3: Zástupci zemí Evropské unie schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států, informovala Rada Evropské unie. Definitivně tak potvrdila obchodní dohodu, kterou loni uzavřeli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
6: Rada Evropské unie schválila 2 právní předpisy, které mají uvést obchodní dohodu do praxe. Evropská komise ale bude mít možnost rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svou část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím. Dohoda zahrnuje také 15% celní strop na většinu dovozu z Evropské unie do Spojených států, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
3: Cyklistka Julia Kopecký se po třetí za sebou stala mistryní České republiky v časovce. V Uničově zvítězila o téměř 17 sekund před Eliškou Kvasničkovou. Třetí dojela Adéla Koclířová. Mužská časovka začne na šampionátu po 17. hodině.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude na východě Čech jasno až polojasno, teploty 30 až 33 stupňů, na horách kolem 25. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehoda teď komplikuje provoz v Hradci Králové v části Slatina. Pozor v Librantické ulici, kde se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové se blíží do finále. Český rozhlas Hradec Králové ho sleduje, nabízíme festivalové minuty, ani dnes nebudou chybět. Co se samotného festivalu týká, skončí zítra s nimi celá divadelní sezona. Přiblížíme program, přidáme pár tipů, kam se dnes vydat, vypravit. Poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové a dobré odpoledne. Z něj vás zdraví Karel Sladký, hezký den ve čtvrtek 25. června. Žáci ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Náchodě se vrátili z expedice Bald 2. Jsou teď v Českém rozhlase, budou našimi hosty a poví nám o své expedici se svým učitelem Jaroslavem Macháčkem. Takhle nějakých 6 žáků a pana učitele se těším v této hodině. Viděli jste někdy létající rybu? Martin Písařík vám k tomuto zajímavému přírodnímu ukazu řekne víc v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A co nebylo, uslyšíte po 14. hodině 35. minutě. Z hudby se těšte na Krištofa Brontosaury, Cyndi Lauper, Olivii Newton-John, Dalibora Jandu nebo skupinu Olympic. Je čtvrtek, je 25. června, Český rozhlas Hradec Králové bude mít co nabídnout. Těšíme se i na hosty. Informace pro vás, vše, co potřebujete vědět. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve čtvrtek 25. června a dobré odpoledne. 360 let od zahájení stavby si připomíná zámek Humprecht a připravil proto i večerní prohlídky. Přijďte si užít výjimečnou atmosféru letního večera právě na tomto zámku. U příležitosti zahájení stavby bude zámek 26. června otevřen mimořádně až do 21 hodin. Návštěvníci tak budou mít možnost propojit historické interiéry se vzpomínáním na otevření, zažít netradiční podvečerní atmosféru, vychutnat si kouzlo Humprechtu v čase, kdy se běžný návštěvní ruch pomalu ukládá k odpočinku. Určitě to bude zážitek a příležitost. Letní večerní zámek Humprecht tento pátek mimořádně otevřen až do 21 hodin. Čím dnes žije divadelní festival Regiony tady v Hradci Králové? O tom už v našem dobrém odpoledni za 4 minuty. Cindy Loper vám teď bude zpívat.

0: sledujeme Mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
0: Festival Regiony v Hradci Králové vstoupil do předposledního dne svého programu. Herce, ale i hudebníky mohou lidé stále potkávat nejen v divadlech, ale také v ulicích města, na náměstích nebo v parcích. Program jednotlivých festivalových dnů každý den podrobněji nabízíme právě v festivalových minutách v tomto čase. No a přímo do centra dění zdravím reportérku Českého rozhlasu Hradec Králové Adelu Kavříkovou. Adelu, kde jsi teď? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne a tentokrát přímo z foaje spolupořádajícího Klicperova divadla. Tady na hlavní scéně doteď mohli návštěvníci každý festivalový den sledovat minimálně jedno představení a dnes to nebude jiné. Na jevišti právě teď vznikají kulisy pro večerní inscenaci, kterou do Hradce Králové přivezlo divadlo Jána Palárika v Trnavě. Jmenuje se Negativy sněhu a výjimečné je třeba tím, že vzniklo v koprodukci slovenského, polského a německého divadla. To představení propojuje divadlo, film, ale i digitální technologie a prostřednictvím tří skutečných příběhů sleduje boj za pravdu. No a já o něm teď podrobněji budu mluvit přímo se dvěma účinkujícími herci, Tomášem Vravníkem a Lukášem Hercem. Pánové, dobré odpoledne.
3: Dobrý den, prajem.
4: Dobrý den.
2: Můžeme hned na úvod stručně představit.

0: Tam je tam vlastne už obdobie vojny, kde vidíme príbeh Veclera a Vrbu. Tak budete vidieť aj tu na javisku u nás, to je tá naša slovenská časť a ich útek z Osvienčimu a podanie správy a výpovede Osvienčimu a nejakú polemiku nad tým, ako ľudia tomu verili a neverili, či existuje nejaké dôveryhodné svedectvo, nejaký dôkaz. A potom ešte sú tam vlastne poľskí kolegovia, ktorí prostredníctvom príbehu Fej Schulman vojnovej fotografky zachytávajú vlastne tiež fotografiu ako nejakú formu dôkazu nejakého materiálu, ktorý môže tiež podať svedectvo.
1: Ja som zaznamenala, že podobná propojení divadla, filmu a digitálnych technológií, ako využíváte práve vy, sa vlastne objavujú i v iných inscenacích festivalu Regiony. Jak tahle fúze pomáha vyprávať práve ty vaše tři príbehy?
2: Keďže sa jedná o medzinárodnú koprodukciu, tak je to nevyhnutné, aby sme využili technológiu v podstate priamého prenosu, čo znamená, že poľskí kolegovia na svojej scéne hrajú svoj príbeh, a my na našej scéne v ten istý čas hráme svoj príbeh a do toho je ešte natočený krátky film, ktorý David Paška, autor textu, aj režisér inscenácie s nemeckými kolegami natočil. A toto všetko sa uskutočňuje v jeden čas a prestrihávame sa medzi prostrediami. Čiže tým pádom táto digitálna technológia je nevyhnutná, pretože hráme v jeden čas v dvoch mestách naraz.
1: Ta inscenace vznikla v koprodukci Slovenska, Polska a Německa, to už jsme zmínili. Zajímá mě ale, v čem je právě tohleto mezinárodní spojení pro diváky výjimečné a proč by se to představení neměli večer nechat ujít?
2: Nemali by si ho nechať ujít, pretože je vynikajúce. Máme veľmi dobré ohlasy a myslím si, že aj za seba môžem povedať, že je to jedna z najkvalitnejších inscenácií, v akých som kedy v živote účinkoval.
0: Tak ja by som možno ešte k tomu povedal, že teda prečo práve toto spojenie a to je možno tá nejaká spoločná téma, ktorá spája všetky tieto tri národy a to teda téma holokaustu druhej svetovej vojny a tým, že každá z týchto národností na tom nesie možno nejakú traumu spoločenskú, čiže všetky toto majú nejako spoločné.
1: Lukáš Herc a Tomáš Vravník z divadla Jana Palárika v Trnavě. Děkuju, pánové, že jste přišli do festivalových minut a ať se to večer vydaří.
2: Děkujeme pekne, srdečně pozývám ještě raz.
0: Ďakujeme pekne za pozvanie a príďte sa večer schladiť na negatívy snehu.
1: Ja ešte pripomenu, ano, že negatívy snehu začnú na hlavní scéne Klicperova divadla v 7 hodin večer a zároveň už tradične doplním, že to z festivalového programu dnes rozhodne není všechno. Pro ty, kteří plánují vyrazit do města, môže festivalový čtvrtek začít třeba ve studiu Beseda, kde od 16 hodin hraje soubor Bokaloka Lab hudebně dramatickou kompozici inspirovanou příběhem členek Pussy Riot. Od 21 hodin se na plácku u Hradebky znovu představí nizozemský soubor Music Theater Bot se svým hudebním retrokabaretem Brass a v rámci doprovodného programu Dnes lidé na hudební scéně na dvorku od 8 hodin večer uvidí a především uslyší Ivu Marešovou se skupinou Razam.
3: Je za toto připomenutí děkujeme Adele Kavříkové na Mezinárodní festival Regiony. No a zítra ještě další informace, které nám nabídne naše reportérka. Pro dnešek děkujeme a hezké odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
3: Kateřina Marie Tichá teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu a pak také Olivia Newton-John. Český rozhlas Hradec Králové vás zdraví ve čtvrtek odpoledne.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Nabídneme nahrávku z Gočárovy galerie. Přivítali jsme tam zpěváka Milana Drobného.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 18 je ve studiu Českého rozhlasu Hradce Králové. Když se podíváte přes kamery hradec.rozhlas.cz, uvidíte a uvidíte krásné stejnokroje, krásná trička, protože z expedice Vald 2 se vrátili žáci ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Náchodě. Jsou našimi hosty i se svým učitelem Jaroslavem Macháčkem. Vítejte. Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Expedice Vald už po druhé.
4: Ano, už je to po druhé. Letos to bylo na jiné místo. Letos jsme nejeli směrem Gdaňsk, ale jeli jsme směrem Štětín. A důležité na tom bylo to, že to vlastně byl mezinárodní projekt dohromady s polskou školou a 50 dětí vlastně z Náchoda a z Kudovy se vypravilo. Podél Odry putovali jsme, až jsme doputovali vlastně k moři do městečka Viselka.
0: Pane učiteli, co bylo cílem toho putování té cesty? Proč jste ji podnikli? Proč jste se rozhodli právě takto letos?
4: Bylo to tak jako cíl, že jsme chtěli vidět všichni moře ještě jednou a hlavně to bylo takové, jako že jsme chtěli navázat a vidět nové věci a chtěli jsme navázat nějaké ty přátelské vztahy s tou polskou školou.
0: Podařilo se?
4: A myslím, že jo, děcka, co?
1: Uh-huh. Ano.
0: Ta trička jsou na místě při počasí, jaké je, ale jaké jste měli vy počasí, jak bylo u Baltu?
4: No, byla tam zima.
0: Kolik tak?
4: Byla tam zima, bylo kolem 15 stupňů, hodně foukalo. Takže se dá říct, že jsme vlastně přijeli sem zpátky do Česka za teplem.
0: Největší, nejsilnější zážitky?
1: Můj největší zážitek bylo asi krása moře, jelikož bylo hrozně krásný, ale studený.
0: A ne, že ses nekoupal. Nesmočil se ani nohu.
1: Jo, nohy jsem si smočil.
0: Říká kdo?
5: Říká
0: kdo? Představ se nám.
1: Krištof Veselka.
0: Krištof. Tak je vás tady víc, máme tady i děvčata z stoupení, tak jak jste si to užívala?
6: Tak já jsem si to užila, i když to počasí teda nám úplně nepřálo, ale pak vlastně ty dva dny u moře, co jsme byli, tak to bylo hezky a to už bylo fajn.
0: A co jste vlastně v tom moři dělali, když to nebylo na koupání?
6: Tak hráli jsme tam různý hry s těma polskýma dětma a pak jsme se tam šli projít na takový jako útesy a jako dalo se v tom koupat, ale hodně to studilo, no.
0: A rozuměli jste si a zdokonali jste se třeba v té polštině?
6: Jo, a jako mluvili jsme mezi sebou spíš anglicky, a když jsme se nevěděli, tak rukama, nohama.
0: To byla cyklistická výprava, takže na kolech všechno, pane učiteli.
4: Měli jsme vlastně 4 etapy. První etapa byla, že jsme dojeli do města Kostřín, kde jsme pod pevností vlastně sjeli, nebo sundali jsme kola a dále jsme pokračovali podél Odry na první místo k Cediny. Tam jsme pak přespali a druhý den jsme zase pokračovali dál od Modyně až ke Štětinu. Vždycky jsme měli za úkol 50 km jako ujet. Snažili jsme se vždycky navštívit nějaká zajímavá místa. Jeden den jsme pak měli takový odpočinkový, kdy byli všichni u moře. A pak poslední den jsme vlastně jeli podél pobřeží do Poběrova, kde jsme se zase naložili a jeli jsme zpátky domů.
0: Kolik jste toho našlapali celkem?
4: Asi 200 kilometrů.
0: Taková cesta musí být i dobrodružstvím. Člověk neví, co ho potká. Zažili jste nějaké dobrodružství na cestě?
7: No, myslím, že jo. Bylo spousta toho, Honzo.
0: Honzo.
8: Tak jo. No, něco tam bylo, no.
0: A co?
8: No, terén, co je nádherná cesta kolem Odry.
0: No, tak nádherná pak cesta není dobrodružství, ale asi ten terén, jestli to člověk zvládne, no, ne, jestli to projede. No. Nějaké defekty byly, nebo?
7: No,
0: v pohodě všechno.
7: Jeden malej.
8: No, pár lidí si myslím, že tam mělo defekty, ale za mě tam moc nebylo, no.
0: Co vám ta spolupráce s Poláky dala s vaší partnerskou polskou školou?
4: No, myslím si, že tímto, že nacházíme společnou řeč při společném sportování, při objevování těch zajímavých míst, které vlastně souvisejí s naší jako zemí. My jsme třeba v Modyni našli stopu po husitech a takové věci, takže jako myslím si, že bylo to společné objevování.
0: A bylo to podpořeno Vyšegrádským fondem?
4: Ano, bylo to podpořeno.
0: Úžasně. No tak už máte za sebou takové prázdniny, dá se říci, že léto je před námi, proč by třeba lidé měli vyrazit na takovou expedici, vypravit se k Baltu podle vás?
4: No protože je to právě to, že nesedí doma, objevují nové místa, poznávají nové lidi, jo, je to prostě expedice, jo, poznání, dobrodružství, zážitky
0: A můžou na kole, stejně jako žáci základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Náchodě, pořádná kola, a jejich učitel Jaroslav Macháček byli našimi hosty. Děkujeme za postřehy a dojmy z expedice Bald 2 a za rok bude trojka?
4: No, spíš příští rok se budeme pohybovat po Česku, dáme Labskou stezku.
0: No tak to si o tom zase popovídáme. Krásné léto a taky krásné vysvědčení, které vás čeká. A mějte se hezky, ahoj, dobré odpoledne.
6: Na shledanou.
8: Na shledanou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Hradecké Albe s vámi jak čtvrteční dobré odpoledne. Janské lázně se koncem června promění v centrum světového horského běhu. 26. až 28. června se v podhůří Krkonoš bude konat mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu, které do lázeňského města přivede téměř tisícovku závodníků z 38 zemí světa. No a protože budou vedra tropy, bude nás zajímat, jak s tím si poradí pořadatelé. Budeme na místě, budeme natáčet a právě zeptáme se na to, jaká preventivní opatření připravují. Určitě i pro návštěvníky. Každopádně je to výjimečné sportovní klání, které spojí špičkové výkony, atmosféru horské přírody i otevřenost vůči všem, kteří si chtějí pohyb užít po svém. Tak nezapomeňte, a pokud vás to také láká, Janské lázně 26. až 28. června, mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. My teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradecké Albe nabízíme Katrin Miroslava Žbirky. Hezké odpoledne.

Dnes po 18. hodině vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pozvu na rozhlasovou návštěvu. Tu jsem natočil s reportérem Českého rozhlasu Petrem Voldánem, který se před několika dny vrátil z Rumunska. Se štábem České televize Petr natáčel další postřehy odinut a prožil tam více než 2 týdny na neobvyklých místech. Jaké jsou jeho nejnovější postřehy, zajímavosti a čím může být pro běžného člověka cestovatelské léto v Rumunsku? I na to se ho zeptám dnes po 18. hodině. Uslyšíte poutavé vyprávění světoběžníka Petra, který je v současné době i rekordmanem v natáčení úspěšného televizního cyklu Postřehy odinut. Proč? Dozvíte se. Dnes po 18. hodině rozhlasová návštěva s Petrem Voldánem, který se před pár dny vrátil z Rumunska.

zařízení v Královéhradeckém kraji přijala opatření kvůli horkům. Budeme o tom mluvit ve zprávách v 15 hodin a také o hasičích, kteří nabídli pomoc Venezuele. Ani na sport nezapomeneme, protože tenista Vít Kopřiva byl ve čtvrtfinále na turnaji na Madurce. Jak se mu dařilo, povíme vám. Stejně tak nabídneme i předpověď počasí a dopravní servis Zelenou vlnu. Vše, co potřebujete vědět ve zpravodajské relaci Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin, což bude už za 6 minut. Dobré odpoledne přejeme.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvika van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark. Už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Domovy seniorů zavádí opatření proti horku. Hasiči nabídli pomoc Venezuele s následky zemětřesení. Tenista Vít Kopřiva vypadl na turnaji na Malorce ve čtvrtfinále. A počasí zítra má být slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Domovy pro seniory přijímají kvůli tropickým teplotám mimořádná opatření. Personál dohlíží na pitný režim klientů a nabízí jim osvěžující ovoce. Meteorologové varují, že vlna horkého počasí bude o víkendu vrcholit. Místy může být až 40 stupňů. Podle mluvčího kraje Dana Lechmana jsou na to zařízení sociálních služeb připravena.
2: Důležitá jsou také režimová opatření v budovách. Větrání probíhá zejména v ranních nebo večerních hodinách, kdy jsou venkovní teploty nižší. Přes den se zařízení snaží udržet vnitřní prostory co nejvíce ochráněné před přehříváním. Pracovníci zařízení průběžně dohlíží na to, aby klienti dostatečně pili a v případě potřeby jim pitný režim aktivně připomínají.
0: Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit na pomoc do Venezuely s následky zemětřesení. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR tým by mohl odletět zítra. Oznámil to generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Tým podle něj svolává členy a zajišťuje možnosti přepravy.
3: Naším úkolem může být nejen vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí, které pak mohou být bezpečně a důstojně vyproštěny. Je třeba říct, že v tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky o pomoc a čekáme, jestli se tento požadavek rozšíří.
0: Dvě zemětřesení o síle přes 7 stupňů zasáhly Venezuelu krátce po sobě. V Chodovicích na Jičínsku otevřeli v těchto dnech workoutové hřiště. Nový areál nabízí prostor pro výuku tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity.
4: Moderní sportoviště nabízí širokou škálu cvičebních prvků, bezpečný povrch i variabilní uspořádání, které mohou využívat jak děti, tak i dospělí. Prostor bude podle radnice také sloužit pro nejrůznější volnočasové aktivity a stane se místem setkávání různých generací. Celkové náklady přesáhly 600 tisíc korun. Obci se podařilo získat dotaci ve výši 350 tisíc korun. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Vít Kopřiva prohrál na turnaji na Malorce s Američanem Quinnem 7-5, 5-7 a 3-6. Vypadl tak ve čtvrtfinále. O postup do semifinále na travnatých turnajích dnes zabojuje Tereza Valentová a Karolína Muchová.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná s teplotami kolem 18 stupňů. Zítra čekáme slunečno, teploty mezi 33 a 36 stupni, na Broumovsku kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž bude zítra na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Píseň Kovbojská otevře hudebně tuto hodinu vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, kdy jsme s vámi ve čtvrtek 25. června po 15. hodině. Dáme si počítat do lásky Hany Zagorové, Eagles, Janu Chládkovou, Karla Gota, Petra Spáleného nebo Jiřího Korna. A o čem budeme mluvit? Sledovat budeme, kde je náš rozhlasový stopař. My ho taky vystupujeme, uslyšíte a vypravíme se do Úbyslavic na Jičínsku. V tamní dětské skupině se ti nejmenší stávají hospodáři nebo přírodovědci. Na jejich netradiční aktivity se zajela podívat do Úbyslavic naše reportérka. Radio Bazar po půl čtvrté nebude ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové chybět. Hezké odpoledne, ať už nás posloucháte na Jičínsku, Trutnovsku, Rychnovsku, Náchodsku nebo jinde. Český rozhlas Hradec Králové zdraví i na Královéhradecko, ale zdravíme všude tam, kde jste s námi a že to není jen Královéhradecký kraj, jak dobře víme. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Low Cost řemeny 2026, setkání a jízdy automobilů vyrobených do roku 1918 a řemenových motocyklů zažije nejen Hradec Králové, ale Královéhradecký kraj jako takový. Akce vypukne už zítra v pátek 26. června na Masarykově náměstí tady v Hradci Králové večerní jízdou. Od 20:30 se vozidla soustředí ke krátké výstavě. V sobotu se bude konat také na Masarykově náměstí dopoledne výstava od 9 do 10 hodin. A pak už se stroje vydají na celodenní výšku ve směru do Jaroměře. Můžete je na cestě potkat. Od 11:30 do 13:30 budou vystavena na nádvoří hospitalu Klux. Trasa pak bude pokračovat k přehradě Les Království a přes Hořiněves zpátky do Hradce Králové. V neděli na posádky čeká krátká dopolední výšťka s výstavou vozů na nádvoří zámku Hrádek u Nechanic. Tam všude můžete automobily vyrobené do roku 1918 vidět a potkat Loukotě a řemeny 2026.

O nové dětské skupině v Úbyslavicích na Jičínsku budeme mluvit ještě v této hodině našeho vysílání, ale za 4 minuty už vypátráme našeho rozhlasového stopaře. Stopaře Českého rozhlasu Hradec Králové, který vždy přijde na něco zajímavého. Kde je? Uslyšíte po skupině Eagles. Hotel California nabízíme ve čtvrtečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu s datem 25. června. Z Hradce Králové přejeme hezký den.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my se teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové znovu spojujeme s naší reportérkou, stopařkou Zuzanou Boučkovou. Ta nás dopoledne navnadila na rozsáhlou proměnu staré konírny na zámku Hrádek u Nechanic. Zuzko, ty už stojíš přímo na místě. Dobré odpoledne, jak to tam vypadá a co nového jsi zjistila?
2: Pěkné odpoledne a zdravím vás z Hrádku u Nechanic. Bedlivě tu sleduji částečnou proměnu hospodářské budovy, která stojí nedaleko zámku. Dříve zde byla zámecká konírna.

0: Ukončení prací se poprvé v historii otevřou pro návštěvníky. V budoucnu se zde budou pořádat koncerty, výstavy a nebo třeba i svatby.
1: Zuzko, to zní jako projekt, který celému areálu vdechne úplně nový život. Stavební práce takového rozsahu ale umí na historických místech občas i potrápit. Jak to vnímají sami návštěvníci a jaká je tam teď atmosféra?
0: No, já bych řekla, že to je vlastně na tom právě to nejlepší, co si všechno řekl. Ruch tu, odsud totiž vůbec, ruch sem prostě nezasahuje. Poklidná zámecká atmosféra je tu stálá od rána až do večera. Sama jsem se divila, že je to tak dobře slyšet, ale opravdu to prostředí té stavby je odhlučněné a samozřejmě nejvíce práce se udělalo mimo sezónu. Celé to staveniště je schované také za vzrostlými stromy v parku, a vlastně úplně stejně, jako tam byla léta skrytá ta původní polorozpadlá budova. Kolem mě právě procházejí skupinky výletníků do zámeckých zahrad, lidé se tu procházejí, povídají si a stavební úpravy si myslím, že ani v nejmenším neruší. Naopak ta kombinace vůně opracovávaného nového dřeva, která se nese vzduchem, a rozlehlého zeleného parku, ta je vyloženě příjemná. Je to autentické, živé a návštěvníci se zájmem zastavují u informační tabule a myslím si, že se těší, až bude vše hotové.
1: Takže ideální tip na výlet. Když už si přímo v areálu, jak je samotný zámek Hrádek u Nechanic připraven na hlavní prázdninovou sezonu a na co by se nás nalákala?
0: Zámek je připravený v plné parádě a od víkendu budou v případě příznivého počasí otevřeny všechny prohlídkové okruhy. Pan Kastelán mě upozornil na prohlídky s hraběnkou, která v dobovém kostýmu seznamuje nejmenší návštěvníky z historií zámků a provází je komnatami. A pokud ještě nemáte plány na nadcházející nedělní dopoledne, rozhodně zbystřete. Zámek Hrádek u Nechanic se totiž stane jednou ze zastávek jubilejního 20. ročníku setkání Loukotě a Řemeny. Mezi 10:30 a 11:30 si budete moci na zámeckém nádvoří prohlédnout unikátní automobily vyrobené do roku 1918 a historické motocykly s řemenovým pohonem.
1: I to je jeden z důvodů, proč se na zámku Hrádek u Nechanic zastavit. Děkujeme za krásné tipy. Pokud chtějí naši posluchači vidět, jak postupuje oprava staré zámecké konírny, no nezbývá, než se přímo na hrádek vypravit. Předpokládám, že si fotografovala, točila, zdokumentováno.
0: Ano, určitě. Ano, mám nafotografováno, natočeno a vše za chvíli také dám na naše sociální sítě a také i web Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Bude to i na Instagramu, na Facebooku hradec.rozhlas.cz. Hrádek u Nechanic, odkud se přihlásila naše reportérka Zuzana Boučková. Děkujeme za zajímavé postřehy. Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové a dobré odpoledne. Radio Bazar nebude chybět, nezapomeňte, ve druhé polovině hodiny ho pro vás otevřeme. Ale teď do Ubyslavic na Jičínsku. Ubyslavice stále přijímají nové zájemce do dětské skupiny, která je otevřená zhruba čtvrt roku. Obec si vytvořila proto, aby rodiče nemuseli děti vozit do mateřských škol v okolí. Snahou je být s dětmi co nejvíc v přírodě, učit je hospodařit a rozvíjet dovednosti. A my se teď do Ubyslavic na Jičínsku s naší reportérkou vypravíme.
1: Teo však, no.
2: Teo.
1: On už jde, on už to ví.
3: Děti tady ve velké ohradě mají svého koníčka.
1: Teo.
4: Dneska nemáme mrkvičku, jablíčka nedáváme, protože to některým koním nedělá dobře, když jich je hodně. Takže dáváme menší kousky suchého chlebíčku a tady třeba Aneška je moc šikovná, tak dá Teovi chlebíček, tak.
3: Vysvětluje nezávislý starosta Ivan Plachý.
4: Rofinka Aki je šikula, koníček, poníček, Teo.
2: Já se Kaky nebojím.
4: Byl pořízený vlastně pro děti, aby si mohli zvykat na zvířátka, na koníky a třeba časem i ty statečnější si na něj můžou někdy i sednout a získat první jezdecké zážitky.
3: Kromě koníčka tady mají děti také další zvířátka. S chutí se tady vrhají ke kurníku, protože velkou zábavou je vybírání vajíček.
4: Ještě je teplonký, kdo si chce zkusit, ale opatrně, tak si ho podávejte, ale nespadne, jo?
5: Čekej tady ho.
4: Tak akorát tam holky slepičky seděly a chystali se sníst další vajíčko, zatím je jenom jedno.
3: Děti tady také budou pěstovat, už se tady chystají záhony pro ně.
4: Budeme mít vyvýšené záhony, kde si budou děti sami pěstovat produkty od semínka až po třeba mrkev nebo řetkvičku. Jsou nachystané ovocné stromy, takže děti uvidí taky ten proces od toho kvítku přes tu včeličku až po to jablíčko nebo třešeň.
3: Blanka Kolářová, vedoucí dětské skupiny, tady právě uvařila dětem čaj a není to ledajaký čaj, protože se na něm podílely sami děti.
6: Si nazbírali, když je do Lipové, ale hermánek. A dneska jsme si z něj uvařili čajíček.
3: Přestože školu mají ještě daleko, tak ale už mají své povinnosti.
6: Myslím, že je to v pořádku navázat teorii na praxe. Když jdeme do přírody, tak jednak si opakujeme, co jsme dopoledne probírali a jednak pokud je možnost, tak to spojíme vlastně, jak to vypadá v přírodě.
3: Nejlepší je vidět vše na vlastní oči.
6: Nejenom vidět, ale hlavně si to osahat. Proto jsme rádi, když s náma sbírají bylinky, byli jsme i na třešní, všechno, co je tady okolo a my tady toho máme strašnou spoustu, tak se snažíme využít, abychom jim to dokreslili.
3: Zdejší děti budou mít také možnost se začít učit angličtinu, základy jógy a nebo další aktivity. Z Ubyslavec, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: budeme otevírat Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové, opět prostor pro vás a vaše určitě zajímavé inzeráty. Máte je připravené poznamenané telefonní číslo? Pustíme se do toho.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Vítejte v Radio Bazaru, dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Nabízím vyklízení domů, bytů, půd, sklepů, garáží, uklidím okolo baráku, pokácím stromy a keře, odvezu úplně všechno.
0: Spíš se chci zeptat, co neumíte. Vypadá to, že umíte všechno, že jste takový farda práce všeho druhu, co?
2: Ano, ano.
0: Dobře. A region kdekoliv?
2: Kdekoliv.
0: Ano.
2: A je to na telefon 608 103 810. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou, tak jste slyšeli, panumí, všechno. Vyklidí, uklidí, 608 103 810. Jeho telefonní číslo, Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové, je pro vás otevřen. Zdravíme i vás a vítáme ve vysílání. Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Já bych jel na prodej nový velký mobilní grill na opékání prasat, ovcí, kýt, bůčků, kuřat a všeho ostatního. Příkon je 220 V, plynová regulace otáček, celoroční provoz i nepříznivém počasí a je k tomu příslušenství a na kolečkách je sledná manipulace. A ještě by to byla řezačka kopřiv a jiné píce, má dva stoly, pracovně odkládací, je na 380 V, je vhodná pro chovatele dobrého hospodářského zvířectva a tak dále. A je to všecko Hradec Králové na telefonu 739 772 746. Děkuju.
0: Děkujeme, také hezký den. Nový mobilní grill na opékání prasat, řezačka, kopřiv a jiné píce. 739 772 746 Hradec Králové. Z Hradce Králové také vysíláme Radiobazar Českého rozhlasu a vítáme vás ve vysílání. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne. Já bych měl na prodej truhlářský pong a náhradní díly na Avii.
0: A kdo by měl zájem?
4: A je to na číslo telefonu 734 838 454. Je to Hradec.
0: To je rychlovka 454. 734 838 454. Tak, Hradec Králové, děkujeme, hezký den. Naslyšenou, jedeme dál. Je to pravda, nebudeme ztrácet čas. Takže zdravíme i vás a vítáme ve vysílání. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, já vás taky zdravím. A měl bych na prodej dvě klece na hlodavce a větší klec na papoušky, končím s chovem. A je to na číslo telefonu 731 347 275 a přeju vám pěkný den. Česká Skalice.
0: Pěkný den do České Skalice, mějte se hezky a děkujeme za klece. Nabídka klecí 731 347 275, telefonní číslo posluchače inzerenta z České Skalice. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má pro vás stále otevřeno. Zdravíme vás a vítáme ve vysílání. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady dobrý posluchač Rychnovka.
0: Zeslepte si prosím rádio, ať je vám dobře rozumět a tě slyšet, děkujeme.
6: Tak ještě jednou poslouchat z Rychnovka.
0: Ano, slyšeli jsme, dobrý den.
6: Já nabízím dětskou motorku, čtyřstatní, k prodeji. Je to tak zhruba od 7 let nebo 6, no.
0: Uh-huh.
6: Cena dohodou, no.
0: A na telefonním čísle?
6: 737 618 295.
0: Tak ať se s někým dohodnete. Mějte se hezky, pěkný den.
6: Děkuji vám, nashledanou.
0: Dětskou motorku nabízí posluchač na čísle 737 618 295. Na tomto čísle další informace. Naše číslo je 726 46 46 46 a dovoláte se do Radiobazaru. Jakovi, dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, já bych chtěl prodat horské kolo. Původní cena byla 1500, nyní za 1000 korun. A je to horské kolo Titanum a je to z Hostinného a telefonní číslo je 739 401 381. Děkuji, nashledanou.
0: Děkujeme také, nashledanou. Jedno horské kolo v Hostinném 739 401 381, pokud máte o horské kolo zájem. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
8: Dobrý den. Já bych měl na prodej skúter 125 v obsah. Je celkem v dobrým stavu. A potom bych tady měl rozkládací stoly. Když jsou složený, tak jsou kulatý a dají se rozložit do elipsy a ještě jsou na výšku polohovací. A pak dva jsou stejný a jeden je ještě jako větší. Mm-hmm. A je to tady na Trutnovsku, číslo telefonu je 605 169 236. A já děkuju.
0: My také děkujeme za zavolání a hezký den vám na Trutnovsko. Zdravíme. Skúter 125, rozkládací stoly 605 169 236, telefonní číslo posluchače z Trutnovska. A ještě máte chvíli na to, abyste také zkusili štěstí v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme i vás, dobrý den, dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já bych prodal klec na psa. Rozměr 150 na metr výška, taký metr ve velmi pěkném stavu, je vyteplená a bylo velmi zachovalá a je bylo by to na telefonním čísle 777 866 652 Novopatsko a cena dohodou.
0: Mm-hmm. Děkujeme.
9: Určitě se dohodneme.
0: Dohodnete se, to je dobře. Tak zdravíme na Novopatsko, hezký Děkuji. Den, hezké odpoledne. Pokud máte tuto klec zájem, 777 866 652. A to je ze čtvrtečního radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové všechno, ale zítra po 15. hodině 35. minutě můžete opět inzerovat, zkusit štěstí v našem vysílání.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové nezůstává jen doma v Hradci Králové, vyrážíme i na cesty, kde budeme uslyšet za chvíli a z hudby Jiří Korn nebo Darina Rolincová. Dobré odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nitěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovinska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Režisérka Jitka Němcová přijala pozvání do Humoriády Českého rozhlasu. Bavte se s ní po 16. hodině a s Jitkou Němcovou vybírejte scénky v hodině plné humoru na přání. Po 18. vyrazíme v rozhlasové návštěvě do Rumunska, odkud se vrátil můj kolega Petr Voldán. A protože je tady léto, čas dovolených, uslyšíte jeho zajímavé postřehy, vyprávění i tipy. Na vše se ho zeptám dnešní rozhlasové návštěvě po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Snad už Petr dospal, dozvíme se po 18. Zprávy Českého rozhlasu chystáme na 16. hodinu a tady je slibovaná Darina Rolincová. Karel Sladký přeje dobré odpoledne.

0: Zprávy z Královéhradeckého kraje přidáváme i na web hradec.rozhlas.cz a nejen zprávy, ale i zajímavosti. Nahlédněte.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meteorologové zpřísnili výstrahu před horkem. Dětská skupina v Úbyslavicích stále přijímá nové zájemce. Čeští fotbaloví reprezentanti nepostoupili na mistrovství světa do vyřazovacích bojů. A počasí zítra má být slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Českou republiku čeká víkend s extrémními teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Vlna veder zesílí. V sobotu by se měla maxima pohybovat kolem 38 stupňů. V neděli může být až 40. Důležité je omezit fyzickou zátěž a myslet na pitný režim. Částečné ochlazení má do Česka dorazit v pondělí. Obec Úbyslavice na Jičínsku stále přijímá zájemce do dětské skupiny. Otevřená je čtvrt roku. Obec ji vytvořila proto, aby rodiče nemuseli vozit své děti do okolních školek. Skupina má většinou program v přírodě a stará se taky o hospodářství, říká její vedoucí Blanka Kolářová.
2: Když jdeme do přírody, tak jednak si opakujeme, co jsme dopoledne probírali a jednak pokud je možnost, tak to spojíme vlastně, jak to vypadá v přírodě. Proto jsme rádi, když s náma sbírají bylinky, byli jsme i na třešní, všechno, co je tady okolo a my tady toho máme strašnou spoustu, se snažíme využít, abychom jim to dokreslili.
0: Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávní média. Řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle Petra Pavla těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas.
3: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
4: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě. Do vyřazovacích bojů nepostoupili. Program dnešního dne začne ve 22 hodin. Pobřeží Slonoviny bude hrát s Curacaem, Německo s Ekvádorem. Po půlnoci se utkají Japonsko se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem. Ve 4 ráno následují duely Paraguay, Austrálie a Turecko Spojené státy.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná s teplotami kolem 18 stupňů. Zítra čekáme slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na Broumovsku kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž bude zítra na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
5: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
6: A výborně, děkuji.
5: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký, že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy, teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: vás pracovní.
0: Tak
1: jedna
0: je
1: věc, výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím... Zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapena. Je to jste vymilost paní? A kdo pak by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás. Jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak je to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky, už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčko nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc

0: Člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ano, mají prosím. Představu.
3: Ano, já mám tu modrou hezčí.
2: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím galantního Patrika a šaramantní paní Němcovou.
3: Dobrý den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím, mojí oblíbenkyně speciálně, paní Němcovou.
2: No
6: a já si můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit ani nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji. Příjemné vysílání.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Chtěl bych dvojku pana Nepila. A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letných, po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, víš, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to souhlasí, tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme. Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
3: No protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale o tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už sa rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horkej vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slávěv. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézí. Snad proto, že Polynézí tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáh portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. A Ani tenkrát jsem se nezavděčil,

ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl: to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě modřanech dívenka. No takovýhle oči, velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal, dívenka se zapířila, zvedla ty kukadla a špitla. Když všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky? Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731-800-900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak bohužel, byla to ta druhá Jiřina. Tak jo, mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli, zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přejděte na druhou stranu,
2: no,
0: můžete vidět.
2: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle ne, soudružko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhleto událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další věc.
2: A pili ho.
4: Tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Vykuj oči. Pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, Lizo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych nespolk, plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. Jsou to jelení bobky a praví.
5: Hlava, kamaráde.
4: Nesmali,
5: tady to musím být.
4: Lojzo. A kde z tolika tím množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde,
5: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
6: To si myslíš, Fafejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery. A nebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Pačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
2: Děkuji.
3: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: Ano. A vybírám, Pavle, Ačko.
2: Mějte. Máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, ale na Rutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Tam častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme
5: a
2: zapsáno.
5: Pavle, ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no ne. A navíc Petr a Pavel, ale budeme slavit pondělí svátek. No
4: výborně.
2: Tak třeba ještě.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovič, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl to...
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď hlasoval pro pana Menšíka.
2: Děkujeme pěkně. Ano, díky moc. Naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Že se nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operám se nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
8: Nazvedni, jo?
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: Já
9: to...
8: No,
9: tak nikam nechoď, koupíme si lahvinku a
8: vyspíváme
9: si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba.
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já tam třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
9: já,
8: klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opeu mám. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal? Do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek. No,
9: ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mě
9: no, to taky.
8: Povídá, dej mi ty moje klíče.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek Jako by od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To je myslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
9: Ale
4: no,
9: to,
4: no, parkovat
9: ale
4: tam
9: to
4: asi,
9: vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty hloupá.
9: Jseš podvodník!
4: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zas jen slečna biskupová!
4: Miláčko, posaď se.
10: Držaj,
4: já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s Hávou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, no tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem víš, ale trápím.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti
1: tak
2: Jitky Němcové, jmenuju se
1: kniha?
2: Nic
1: ne.
2: si nepamatuju.
1: To je jenom jakože.
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cefkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem bych. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom nepostrašili
2: počkej,
1: posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou, kdo pak se nám hlásí dál. Dobrý den. Haló. Haló.
4: Dobrý den. Tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film, nějaký to, námět pěkný.
3: To máme, děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě nepil, ale my pijeme, nealko samozřejmě.
3: Dobře.
1: Dneska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Připojujeme?
7: Jo, ano. Dobrý den, já vás zdravím. A oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano.
3: Jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře,
7: pana...
1: Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága. Jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tak tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu. A užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu
3: on
1: hromadu
3: někdo
1: starostí.
3: Uklidí, jo. Zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko sužují tropy, důležité je hodně pít. Průjezd Janskými lázněmi bude do neděle omezený. Česko vyšle do Venezuely tým na záchranu lidí po zemětřesení. A počasí zítra má být slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké odpoledne. Český hydrometeorologický ústav zpřísnil a prodloužil výstrahu před horkem do neděle. O víkendu může být až 40 stupňů. Tropické teploty zatěžují organismus a zvyšují riziko dehydratace. Důležité je tak myslet na příjem tekutin. Tělu ale škodí i nadměrné pití vody, vysvětluje praktický lékař Josef Štolfa.
3: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zebské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tady mozek.
2: V horkém počasí by lidé měli vypít zhruba 3 až 3,5 litru vody za den. Janské lázně budou od zítřka hostit mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Návštěvníci města musí počítat do nedělního večera s uzavírkou silnice ke kolonádě a k lázeňským domům. Fungovat nebude ani autobusová zastávka Janské lázně Kolonáda. Přesunutá je k lanové dráze.
4: Organizátoři doporučují návštěvníkům zaparkovat auto u lanovky na Černou horu nebo lesního domu a do centra města dojít pěšky. Všechny lázeňské provozy v době mistrovství světa fungují v běžném režimu. Z Janských lázní Jana Házová, Český rozhlas.
2: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Oznámila to před chvílí mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Venezuelu zasáhla v noci 2 silná zemětřesení. Zemřelo víc než 160 lidí. Země nabídku pomoci Česka přijala odpoledne. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Kristýny Posekané není jasné.
5: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
0: Sport.
2: Cyklistka Julia Kopecký se po třetí za sebou stala mistryní České republiky v časovce. V Uničově zvítězila o téměř 17 sekund před Eliškou Kvasničkovou. Třetí dojela Adéla Koclířová. Mužská časovka začne na šampionátu za několik minut.
0: Počasí.
2: Noc bude jasná s teplotami kolem 18 stupňů. Zítra čekáme slunečno. Teploty mezi 33 a 36 stupni, na Broumovsku kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž bude zítra na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, objízdná trasa vede přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy silnice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: 4 minuty po 17. hodině, čtvrtek 25. června. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Čím aktuálně žije Špindlerův mlýn? I o tom dnes mluvil ve našem vysílání nezávislý starosta tohoto města Martin Jandura. Připomeneme to nejdůležitější. Spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem, probereme aktuální počasí i výhled. A protože je čtvrtek v 17.30, uslyšíte, o čem se mluví. Tentokrát probereme sportování dětí a seniorů. Hosty pořadu budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z ODS v 17:30. Dnem v kraji vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 25. červnového dne v Královéhradeckém kraji shrne Radek Pulkrábek.
2: Českou republiku sužuje tropické počasí. Důležité je omezit fyzickou zátěž a dodržovat pitný režim. Meteorologové dnes zároveň zpřísnili výstrahu před horkem. Vlna veder zesílí o víkendu. Jaké budou teploty v našem regionu, upřesníme za několik minut. Magistrát Hradce Králové nechal ve městě nainstalovat mlžítka k osvěžení. Najdeme je mimo jiné na Ulrichově, Masarykově nebo na Malém náměstí.
3: Osvěžení ve městě nabízejí také stálá mlhoviště. V Hradci Králové jich funguje 11, převážně na sídlištích, v parcích a u dětských hřišť. V provozu jsou každý den od 9 hodin ráno do 8 hodin večer. Po stisknutí tlačítka spustí 10-minutový program s jemnou vodní mlhou. V horkých letních dnech můžou lidé využívat taky 5 veřejných pítek. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Většina přírodních koupališť v našem kraji má vodu vhodnou ke koupání. Oznámili to dnes hygienici. Zhoršené vlastnosti vody jsou v Oborském rybníku v Jenolicích a na koupališti Trutnov Dolce. Lidé by se měli po koupání osprchovat. Město Vamberk ode dneška hostí mezinárodní krajkářské slavnosti. Festival začne v 18 hodin. Návštěvníci uvidí výstavy a přihlásit se můžou na komentované prohlídky. S akcí jsou spojena dopravní omezení.
4: Kvůli krajkářským slavnostem je od čtvrtka do neděle 28. června uzavřeno Husovo náměstí ve Vamberku. Doprava je vedena po objízdných trasách ulicemi Pekelská, Žižkova, Žamberecká a Vilímkova. Omezení platí také pro parkování v centru města, kde dočas platí zákazy zastavení. Řidiči by proto měli sledovat přechodné dopravní značení a při průjezdu Vamberkem počítat s možným zdržením. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: V Hradci Králové si můžeme prohlédnout venkovní výstavu věnovanou válce roku 1866 a bitvě u Hradce Králové. Panely na náměstí 28. října přibližují významné osobnosti konfliktu. Součástí výstavy je přehled vzpomínkových akcí ke 160. výročí bitvy. Uskuteční se 3. až 5. července v Hradci Králové a na Chlumu. A v Chodovicích na Jičínsku otevřeli v těchto dnech workoutové hřiště. Nový areál nabízí prostor pro výuku tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity, informuje vedení obce.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji. A co dnes v našem vysílání? Ranním hostem po půl deváté byl u našeho mikrofonu nezávislý starosta Špindlerova mlýna Martin Jandura. Zajímaly nás novinky. Povídal se s ním moderátor Jakub Schmidt. Samozřejmě, že se také ohlédli za zimní sezónou, no ale věnovali se i tomu, čím teď aktuálně Špindlerův mlýn žije, a nechyběly ani tipy na léto.
1: Jak to vypadá s centrem Špindlerova mlýna?
2: Samozřejmě, kdo byl v centru Špindlu se teďka někdy podívat, tak ten stav je naprosto nevyhovující. Já k tomu mám spoustu výhrad a samozřejmě všichni špindleráci vnímáme, že to centrum se musí přestavět. No teďka byla architektonická studie, kde zvítězily nějaké návrhy. Budem to přesně vidět až zítra v pátek. Ale to, co jsem viděl, tak na můj pocit je ta zastavenost opravdu neskutečně veliká, ale nemám z toho obavy, protože vím, že studie akorát má prověřit, jak si to přeje ta studie, ale nicméně rozhodnutí bude na zastupitelích, bude na městě a bude na jednání s investorem a já věřím, že najdeme společnou cestu, protože trvám na tom, ať ten Špindler je nejkrásnější středisko, aspoň minimálně střední Evropy.
1: Naším hostem je v dobrém ránu nezávislý starosta Špindlerova mlýna Martin Jandura. Je pár dní před prázdninami a tak mě zajímá, pane starosto, co všechno vás čeká teď o prázdninách. Vlastně zítra startuje a začíná u vás Špindlerovská pouť.
2: Pro všechny místní to je akce roku. Sjíždějí se do Špindlu i ti, kteří se ze Špindlerova mlýna odstěhovali a v podstatě ano, je to pouť i pro děti, ale každoročně je to velice nabitý kulturní program. Například vystoupí Jan Kalousek, Debbie, Lake Malawi, ale i nás domácí špindleráček. Čeká nás spousta zábavy na tenhle ten víkend. Počasí bude hezký, snad ne až úplně horký.
1: Takže od teď, od zítřka, od pátku do neděle, ano. Špindlerovská pouť. No pak tady vidím hudba zase každou sobotu, to budou ty koncerty Unplugged.
2: To jsou výborné akce ve Špindlerovském parku hotelu Savoy, vždycky Špindl Unplugged, a jsou tam takový relaxační odpočinkový koncerty, jak populární hudby, vážnější a podobně. Už to děláme delší dobu a velice se nám to osvědčilo.
1: No pak tu vidím Sport Film Fest na konci července.
2: Výborná akce a můžu pochválit, jsou to fakt skvělý dokumentární filmy, jak o horolezení podobně. Bude tam třeba Vítězka Zuzka Maděrová nebo Radar Groch. Krásný dokumentární film. Je to ve Svatým Petru na Dolní stanici Lanovky, takže taky určitě pozvání na konci července.
1: No a pak Špindlerovské sejkory.
2: To už je třetí ročník Špindlerovský sejkor. Je to výborná akce. My jsme chtěli propojit ty místní, kde ať se scházíme, jo, a je to soutěž, kdo udělá nejlepší sejkor. Účastní se to hasiči, boudaři, místní spolky, důchodci, seniori, prostě i mladí lidi. Je to skvělá akce a spojuje to místní.
1: Pak je tady taky jedna výzva pro cyklisty na zdolání nejvyšších vrcholků v okolí Špindlerova.
2: Je to pro nadšence cyklistiky a je to na vrcholky v okolí Špindlerova mlýna. A je dobrý, že ten termín je kdykoliv. Můžete si vybrat sami podle apky, no.
0: Čím teď žije Špindlerův mlýn, co tam chystají na léto? Celý rozhovor s nezávislým starostou Špindlerova mlýna Martinem Jandurou si můžete už teď poslechnout v audioarchivu Českého rozhlasu Hradec Králové. Najdete ho na webu hradec.rozhlas.cz. Dnes jsme také mluvili o Špindlerovu mlýnu.
3: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: To, co zajímá všechny, ovlivňuje mnohé, to je počasí. My teď pro vás máme přehled situace v Královéhradeckém kraji.
1: Počasí.
0: Tomáš Popelka má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Tomáši, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Jak to bude vypadat ještě po zbytek dnešního dne?
2: Tak momentálně je na našem území jako je skoro jasno až polesno a teploty se pohybují od 28 až do 33 stupňů a ještě chvíli se nám tyhle teploty udrží, potom přeběhne noci přece jenom budou teploty mírně klesat a oblačnost bude hlavně ubývat postupně až na jasno a do rána by teploty klesly na 20 až 17 stupňů. Vítr bude stále slabý, proměnlivý do 3 metrů, nebo bude v během noci bez větří, no a zítra zase teplý den s pomalu s tropickými teplotami. Se po ráno jasno a během dne zase naskáče kupovitá oblačnost až na polojasno a teploty by se pohybovaly většinou mezi 33 až 36 stupni. Jak to vypadá chladnější, by to mohlo být na Broumovsku, nekolem Antršpavu, nejme tomu, tam by mohlo být kolem 30 stupňů a vítr stále slabý, proměnlivý zítra i východní do 4 metrů.
0: Víte, vy když řeknete chladnější, bude 31 stupňů, 32 stupňů. No, zní to v té dnešní době a v té situaci tak, jak zní, ale vy jste vydali varování a prý se nám to varování jak prodlužuje, varování před horky, vysokými teplotami až do konce týdne, tak jak to vidíte vy v Královéhradeckém kraji?
2: No, co se týká víkendu, tak po oba dva dny jasno až polesno a teploty budou opravdu vysoké. V sobotu ráno by se pohybovaly mezi 21 až 17 stupni, odpoledne do 37 a v neděli ráno 22 až 18, odpoledne až do 39 a vítr na oba dva dny zase takový slabý východní, jihovýchodní, jde jenom do 4 metrů.
0: Dá se očekávat, že budou víkendu padat nějaké teplotní rekordy?
2: Je to celkem pravděpodobné přece, jako teďka, když se ještě rychle podívám, tak i dneska tam nějaké tyhle ty maximální denní teploty byly, ale v podstatě překročně jen o pár desetinek.
0: Možná řekněte a připomeňte, proč se děje tak právě teď s tím počasím, že to tak vypadá.
2: Tak stále k nás ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu, no a proudí k nám od jihu velmi teplý vzduch.
0: No a v pondělí by se mohlo něco změnit, že? Už se o tom píše i na internetu.
2: Jo, tak v pondělí by v podstatě přes nás přicházela hlavně v odpolední hodina studená fronta. Ráno ještě dopoledne bude jasno, polejasno, odpoledne už začne oblačnost přibývat a postupně i s přehánkami a bouřkami a teploty po ránu ještě 25 až 20, odpoledne už jenom do 32 stupňů.
0: Tak jsme si popovídali o počasí, to je takové nejvděčnější téma. No, téma, které probírají všichni vždycky, když se někde sejdou. My jsme ale mluvili s odborníkem, meteorologem Tomášem Popelkou, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Vydržme, v pondělí přijde úleva. Budeme ve spojení. Pane Tomáši, děkujeme za

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A co nás čeká? V posledním červnovém Šarmu se na letní plány zeptáme herečky Taťány Medvecké. Další osobnosti nominované v naší anketě Šarmantní osobnost roku. V modních trendech povíme, kde můžete využít šátky jako modní doplňky. V kosmetickém rádci dáme recept na domácí peeling a poradíme, jak v horkých dnech hydratovat tělo. A v našem seriálu o etiketě probereme rodinné vztahy na dovolené.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Za 3,5 minuty už o čem se mluví s Tomášem Pancířem o sportování dětí a seniorů. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z ODS. O čem se mluví ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové?

0: O čem se mluví?
1: Proč mají české děti horší kondici, než měli jejich vrstevníci v minulých desetiletích? Mohou změnit situaci vyšší státní dotace na stavbu hřišť nebo víc peněz na odměny trenérům? Mělo by být víc hodin tělesné výchovy? A uvažují politici o tom, že by více podpořili také sportování starších lidí a seniorů? O tom všem budeme debatovat ve speciálním vydání pořadu O čem se mluví.
0: O čem se mluví?
1: V našem studiu vítám dva poslance, kteří se sportu a podpoře sportu dlouhodobě věnují. Jsou členy sněmovního podvýboru pro sport, konkrétně prvního místopředsedu poslanec sněmovny z hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
2: Pěkný den, díky za pozvání.
1: A místopředsedu Občanské demokratické strany, stínového ministra pro sport této strany Karla Haase. Dobrý den.
3: Krásný den a díky moc za pozvání.
1: Debatu o sportu dnes těžko můžeme začít něčím jiným než mistrovstvím světa ve fotbale a posledním vystoupením českých reprezentantů v zápase proti Mexiku. Prohráli 0-3. Jste zklamaní, pane místopředsedo?
2: No, já bych tady mohl takhle brumlat těch 25 minut, kolik na to máme.
1: To na fotbal a reprezentaci 25 minut nemáme.
2: Ne, je to takhle, já jsem to čekal, takhle zklamán. Jsem zklamán z toho, že se naplnilo to, co jsem jako čekal, jo, že mě příjemně nepřekvapil. Takhle jsem to i komentoval v noci, když jsem se díval, pak jsem po druhém golu usnul, se přiznám. Bohužel jsme prostě viděli v přímém přenose, kdy tam je 48 týmů z celého světa, že ten náš fotbal je prostě nekoukatelný, nemá to dynamiku, individuální schopnosti, střelba, že jsme úplně někde jinde za tím, ale za celým světem, když se podíváte, jak hrajou i týmy, dobře, nesrovnáváme se s útočnou jako giganty ve Francii, jako ve Francii, která má 4-5 útočníků a ještě jim tam sedí jakoby na lavičce, jo, náhradníci, jako. Ale tak se podívejte Bosna Hercegovina, podívejte se na africký týmy, teď prostě tam jako všichni jezdili nahoru dolů. A jako z tohle to srovnání je úplně jako je to šílený za mě.
1: Karel Haas má jaké dojmy z vystoupení českých reprezentantů?
3: No, já bych skoro podepsal to, co řekl Patrik, tady se asi moc slyšet nebudeme. To není jenom o tom posledním zápase, že jo, tam jsme jako nejvíc spokojení z toho výsledku, z toho klepce, co jsme dostali, ale ono celé to vystoupení na to mistrovství světa prostě bylo nepovedený, tak to ve sportu někdy je, takže podle mého názoru se vůbec nepotkali s formou a teď fyzicky. Tam bych řekl, že byl nějaký trouble s aklimatizací, ale i celkově, i bez té aklimatizace podle mě bylo vidět fakt, že jsme zaostávali, to je to, jak říká Patrik, jezdit nahoru dolů, prostě nestíhali jsme fyzicky. Technicky jsme, to je snad ještě horší, než řeknu fyzická stránka českého fotbalu, tak teda technika, to je možná největší propadák. Pak podle mého názoru některé individuality, ty byly teda i jako osobně, personálně, mimo formu, úplně totálně. Takže celkově na to, jak jsme na to dlouho čekali, to jsme si tady říkali před vysíláním, že jsme se tak jako těšili těch 20 let.
1: A ty tři zápasy potom utekly hodně rychle.
3: Utekly hodně rychle, ale prostě celkový zklamání. A ono, já vlastně nevím, jestli bych vypíchl jako pozitivních třeba 10 minut, jo, pánové, ze tří zápasů.
2: Jo,
3: já nejsem schopen.
2: Druhý zápas,
1: já možná, myslím, že prvních 10 minut druhého zápasu,
3: jo,
1: možná.
3: Jo, souhlas, přesně tak, proto jsem hledal 10 minut.
1: Pojďme od vrcholového sportu k dětskému sportu. 3 roky starý výzkum odborníků z Technické univerzity v Liberci konstatoval, že současná generace dětí je na tom s fyzickou zdatností podobně, jako byli jejich vrstevníci před 100 lety, s tím, že se to týká vytrvalosti, rychlosti i síly. Ten výzkum zaznamenává setrvalý pokles od 70. let minulého století, ještě výraznější od 90. let minulého století. Když k tomu přidáme předloňskou analýzu České školní inspekce a Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, tak ti došli k tomu, že se fyzické a pohybové schopnosti dětí zhoršují, že třeba dnešní dětští hokejisté mají horší zdatnost, než v 90. letech měli běžní školáci. Máte nějaký plán, co s tím, pane Haase?
3: Není to všechno o penězích, přesto je nevynechám. Nepochybně státní podpora sportu nebo veřejná podpora sportu, jo, to sečtíme celkou veřejnou podporu sportu, stát, kraje, obce, tak nepochybně hraje roli. Jo, jsou země kolem nás, srovnatelně velké, Maďaři, kteří napumpovali do sportu ohromné množství peněz a v řadě sportů, teď ne primárně v tom dětském, najednou nám utíkají. Čili nelžeme si do kapsy, nepochybně je to o penězích, pokud se vynaloží efektivně. Ale není to jenom o nich. Zaostává u nás, a to už se propisuje do toho dětského sportu, teď řeknu organizovaného dětského sportu, zaostáváme ve výuce trenérských oborů, v moderní výuce trenérských oborů a tak dále. To znamená, to musíme zlepšit. Co se týká škol, taková ta populární debata, jestli pomůže další hodina tělocviku navíc, no pokud se nám budou děti omlouvat tím tempem jako teď, tak nám další hodina sportu další hodina tělocviku ve smyslu povinného nepomůže, takže já jsem spíš zastáncem toho, co dělá třeba Asociace školských sportovních klubů. To znamená, aby jsme na ten konec vyučování přirozeně napojili. A to jsou zase skandinávské země, Švýcaři a tak dále, jedno si se mne kroužky a tak dále. To znamená aktivity, které budou bez toho, aniž by to dítě muselo přejíždět z toho bezpečného školního prostředí, tak zajistit sportovní aktivity tam. Platformy na to v České republice máme málo, využíváme. To znamená, těch nástrojů je víc, ale nechci si uzurpovat v tom krátkém čase teď větší prostor.
1: Dodá něco Patrik Nacher?
2: Já v zásadě, my se tady asi dneska lišit nebudeme. Já bych zaprvé řekl, že to souvisí s tím sportem profesionálním vrcholovým, protože samozřejmě úspěch v tom vrcholovém sportu magnetizuje ty děti do toho se k tomu přihlašovat. To znamená úspěch třeba, to uvidíte třeba v jiných zemích, třeba v těch menších zemích, které uspějí na mistrovství světa, co to vyvolá uvnitř, kolik dětí se začne najednou zajímat o ten fotbal. A vidíme to třeba u zimního sportu, kde máme úspěšné rychlobruslaře, kolik se mladých lidí najednou odhodlá pro tenhle ten minoritní sport, jo, to máte. Takže ono to spolu právě souvisí. Pokud jde o to, kde je problém, samozřejmě jsou to peníze a je to o tom i vlastně jak uchopovat tělesnou výchovu. Já bych třeba začal tím, že bych to přejmenoval ten nějaký relikt ještě z roku před 89. Za mě jsou to pohybové aktivity. Pohybové aktivity, ne tělesná výchova. Já nechci někoho vychovávat jakoby k tomu, aby uměl kotoul a pak máme tady 30% omluvenek z tělocviku ve středním školství, protože se někdo, nechce, aby se někdo někomu smál, že není schopen běžet nebo udělat kotoul a podobně. Umíte si představit, že bylo 30% dětí, studentů omluveno třeba z matematiky, z angličtiny a tak dále, to si neumíme představit. A z tělocviku je to úplně běžné. Když tam přidáme třetí hodinu k těm dvěma, tak co se stane? My musíme zachytit těch 30%. No tak se omluví 40%, jo, v té chvíli. Ne, my musíme pojmout ty pohybové aktivity úplně jinak. Tady se třeba nabízí ty projekty a zase je to o těch penězích třeba trenéři ve školách, trenéři do škol. To jsou různé projekty, zkoušeli jsme je tady a zkoušíme je v Praze. Praha 8 je v tom nejdál, já jsem se tam byl na takovouhle hodinu podívat a je to právě spojení té tělocvikářky v uvozovkách, to se mimochodem také podceňuje, jo, že se říká, že tělocvikář může dělat kde kdo, jo, a těch trenérů. Ale to nemá být jako nábor talentovaných jako studentů a žáků do těch klubů, jo. To má být opravdu propojení a jakoby, aby si vyzkoušeli ty různé sporty, kde to je právě o tom testování, kde to právě není o tom, jak si o těch dovednostech ve smyslu, že půlka třídy něco umí, půlka ne a ta půlka se jim začne jako smát a v té chvíli oni ztratí motivaci se takovýchto věcí účastnit. To znamená úplně to jinak pojmout. A já, když jsem byl na té hodině, tak tam jsem viděl, tam se to účastní všichni ty žáci, protože je to baví. Protože někdo si házel, někdo zkoušel házenou, někdo zkoušel fotbálek. Prostě je to jiný druh těch pohybových aktivit. A pak to navazuje na to, o čem mluvil Karel, to znamená, jak pak třeba řešit přestávky. Ve Skandinávii tomu říkají aktivní škola, to znamená, že máte aktivní přestávky a ne, že to jako najednou tam si všichni vytáhnou mobily a začnou po přestávkách sedět a něco si hrát. A potom, jak je řešeno to po škole. To znamená, tohle to všechno pak dohromady dává nějaký celek. Jenom tady chci jakoby dodat, že to má obrovské zpoždění. Kdybychom se teďka nakrásno dohodli, že tam dáme spoustu peněz a kapacity a já nevím co všechno a trenéři, tak to bude mít obrovské zpoždění, které vy poznáte například na tom, že se konečně zastaví ten počet dětí, které trpí obezitou, který se za posledních 25 let zpětinásobil. Takže ono to má i spoustu jako dalších konotací. Poslední věta, vy jste mluvil o tom, o té fyzické vybavenosti. Já jsem někde četl, nevím, jestli to Karel taky viděl, analýzu právě středoškoláků, která je úplně neuvěřitelná, která říká, že fyzicky jsou na tom středoškoláci dneska stejně jako středoškolačky v 90. letech, jako studentky. To znamená, ten propad je tam úplně neuvěřitelný, jo? Takže jako buď s tím budeme něco dělat, nebo budeme mít velký problém.
1: Karel Haas doplní.
3: Rychlá reakce, pravdivá tvrdá data máme na 5letých intervalech od České školní inspekce. Ta baterie testů pro základní školy, střední školy se nezměnila, což je dobře, to znamená, máme tu srovnatelnost a jenom technicky doplňuji. Dat o tom, jak tristní je tělesná zdatnost českých dětí, tak těch dat máme spoustu. Pokulháváme v realizaci.
1: Já jsem některá z nich i ze školní inspekce konec konců v úvodu citoval. Vy jste oba se vyslovili proti tomu, aby se jen tak přidala třetí hodina tělesné výchovy. Debatovalo se i před volbami také o tom, jestli by nepomohlo, kdyby se zrušilo známkování v hodinách tělesné výchovy. Byli byste proto?
2: Já si myslím, že ano, protože tady opravdu cíl není, jak mi teďka řekl jedna známá, že syn přinesl trojku z tělocviku. Jo, tak co tam chcete známkovat? Jo? Někdy je to opravdu o nějaké fyzické vybavenosti toho člověka. A jestli ty děti chceme demotivovat, no tak je známkujeme i v této věci. Ne.
1: Budete tedy navrhovat?
2: Já bych to neznámkoval, proto já bych to pojal ne jako tělesná výchova, já nechci nikoho vychovávat.
1: Ale jako pohybové aktivity, jak
2: jste říkali. Pohybová aktivita, že chci, aby měli jakoby pozitivní vztah k pohybu v době rozšíření moderních technologií, kdy i já doma se rozčiluju dnes a denně u svých dětí, aby nebyly na mobilu, a to jsou fakt obě dvě děti jako sportovně, že sportují denně. Jo, a přesto se rozčiluju. Takže si skoro neumím představit, co zažívají rodiče u dětí, které denně nesportují.
1: Karel Haas by byl pro zrušení známkování tělesné výchovy, ať už se ten předmět bude jmenovat jakkoliv?
3: Já do toho vějíře těch opatření, které by mohla, nebo která by mohla děti motivovat k tomu, že ten sport, pohyb budou mít raději, budou mít radši, poklesne počet omluvených dětí, tak do toho vějíře to podle mého názoru patří. Asi dokážu rozlišit základní a střední školství. Jo. Teď si řekněme na rovinu, na té střední škole asi v úvozovkách toho 14, 16, 17 letého člověka ta známka asi tolik v úvozovkách nehodí dolů psychicky, jako to dítě na prvním stupni nebo na druhém stupni. To znamená, ještě jenom k tomu dodávám prvek, že tento případný nástroj do nějakého vějíře možností, nebo čekáme od toho zázrak, ale je to podle mě střípek z těch možností, tak větší akcent má v základním školství a ještě blíž, řeknu začátku tomu základním školství, to znamená první stupeň, ale do toho střípku to podle mého názoru patří.
1: V mnohých debatách na toto téma, jak podpořit tedy sportování dětí, zaznívá, že je potřeba víc sportovišť, že by se měla podpořit stavba nových sportovišť, nových hřišť. Z vašeho pohledu je tohle tak důležité?
3: Co se týká infrastruktury, my podle mého názoru jako Česká republika nemáme problém v nedostatku infrastruktury. Nemáme dokonce podle mého názoru problém ani v té otevřenosti infrastruktury. Proč to říkám? Systémy otevřených hřišť běží napříč municipalitami, teď myslím otevřených školních hřišť a tak dále, otevřených hřišť od základních škol, otevřených hřišť, která ani nejsou u školských zařízení a zřizují obce, tak myslím si, že té infrastruktury máme dostatek. To není ten hlavní problém. Jsou dva hlavní problémy, co se týká infrastruktury. Za prvé prostě historický dluh. To znamená, tak jako je naše země podfinancovaná v jiné infrastruktuře, tak jsme prostě z pohledu kvality. A je to taky nějaký motivační prvek, jestli, a teď to nezlehčuju, ne, že bychom škvárový hřiště měli hodně, jestli sportujete na škváře nebo na hezký umělce nový, tak je to nepochybně motivační prvek. To znamená dlouhodobá podfinancovatelnost. A druhá věc, kterou zmiňuji, je podle mého názoru docela nerovnoměrné jako rozvrstvení, rozmístění. To znamená, že opravdu máme napříč Českou republikou ne nějaký jednotný dobrý level sportovišť napříč celou Českou republikou. To je druhý trouble s tou infrastrukturou.
1: Souhlasí Patrik Nacher s tím, že vlastně v zásadě sportovišť máme dost?
2: Nevím, no já jsem v tomhle tom větší skeptik. Já když jsem se díval na data z NSA, tak průměrné stáří sportoviště 51,5 let. To znamená, že to je starší než já. Jo, nebo stejně starý, nebo půl roku starší než já. Takže 88% sportovišť vzniklo před rokem 89. Jo. 88%, to je prostě něco neuvěřitelného. To znamená, ano, ty věci se právě proměňují na těch původních hřištích, takže všude tam, kde já se pamatuju, tady kompresory, tady byly, tady kousek od rádia, další hřiště, všechno škvárový, tak dneska je to všechno tráva nebo umělka. Mimochodem i ty umělky jsou různé druhy, jak jezdím se synem na zápasy, máte někde umělky, kde běžíte, spadnete, máte odřený koleno, někde to fakt jako tu umělku ani nepoznáte, ale dobře, to už se o tom nebavme, to je detail. Takže ta obnova té infrastruktury je podle mě základ, tam je to v desítkách miliard dluhů za posledních 30 let, to je úplně očividné. Ono to má potom ten prvek velký, viditelný, to bych řekl, že takový ten signál, symbol, nebo jak se říká u toho sportu, a to jsou třeba velký stadiony. Jo? Ať už začnete stadionem třeba fotbalovým, byť nám teďka fotbal nedělá radost, ale když se podíváte tak na okolní země, které mají stejný počet obyvatel nebo dokonce míň, tak mají větší stadiony. Je to fakt jako absurdní. V Budapešti krásný stadion, v Budapešti
1: hostil
2: finále ligy mistrů 60-65 tisíc, u nás největší stadion je v Edenu 19 300, jo, to prostě v Praze, která má 1,5 milionu obyvatel dneska, jo, to když se podíváte, že cestuju s fotbalem po Evropě, mnohem menší města jsou schopni uživit, když to takhle řeknu, i stadiony fotbalové, kde mají 3 stadiony nad 50 tisíc, je to nějaký, já neříkám, že to tím zachránit, ale je to nějaký jakoby symbol toho, jo, že tam hraje to národní družstvo, nebo že tam hraje nějaký
1: to znamená,
2: ten klub.
1: Vy si myslíte, že kdyby tady byly větší stadiony třeba fotbalové, že by to mělo dopad na sportování mládeže, protože obvykle naopak se to dává do protikladu, že než aby se platili drahé stadiony, tak by bylo lepší udělat dětská hřiště. Tak vy to tak nevnímáte.
2: Ano, ne, je to kombinace, jo, je to kombinace. Kdo opravdu se tím zabývá? Já když jsem byl v Seville se podívat, tam prostě celá rodina jede na fotbal. Mají to udělané tak, že oni těsně před tím stadionem, kde jsou parkoviště, grillují. Oni to mají jako rodinné setkání. Takže oni tam grillují, oni se tím zabývají, oni ty děti tam kolem toho běhají s míčem. Pak je ten samotný zápas, který trvá 90 minut, ale je to pro ně celodenní věc. A samozřejmě pak očekáváte, že všichni ti, kteří kolem toho jsou, tak k tomu sportu budou propadat. Ono jsou to spojitelné věci. Já neříkám, aby tady vznikly 3 stadiony hned jako pro 50 tisíc. Já jenom říkám, že je to nějaký jakoby symbol něčeho, že ten stát myslí na tyhle ty věci. A samozřejmě vedle toho je třeba obnovovat tu infrastrukturu. Karel Haas má pravdu v tom rozdělení, že někde to může být skutečně to rozvrstvení. Třeba v tom prstenci kolem Prahy si myslím, že to je docela dobré, co tam mám aspoň tu příležitost srovnat hezky vybavené a tak dále. Ale
1: někde jinde jinak.
2: To může být fakt problematické. To znamená.
1: Takže v zásadě i v tomto se shodujete. V tomto se shodujeme, tuto část.
2: Musí do toho jít skutečně. Tady vám to řeknu takhle. Desítky miliard teď znamená ušetřit stovky miliard na tom, na těch civilizačních nemocech a všechno, co souvisí s nepohybem a s tím, že nebudeme investovat do zdravého životního stylu. A to sebou nese, a teď neříkám vrcholový sport. Ten vrcholový sport je reklamou na ten normální sport, jo, ale jedno bez druhého. Bez toho vrcholové, bez té reklamy nenalákáte ty lidi. Bez toho stadionu nemáte malinký stadion, když máte velký a tak dále. To všechno to jsou spojené nádoby.
1: Rozumím tomu. Připomenu, že dnešními hosty regionálních stanic Českého rozhlasu jsou místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a místopředseda ODS poslanec této strany Karel Haas.
0: O čem se mluví?
1: Zatím jsme mluvili o podpoře dětského sportu. Když tady Patrik Nacher před chvílí říkal o normálním sportu, tak normálně sportují i dospělí nevrcholově. Přidám opět čísla. Podle Českého statistického úřadu pravidelně sportuje u nás 35% lidí. Máte ambici zvyšovat tohle procento, pane poslanče Haasi?
3: Když jsme u těch zahraničních vzorů a dokonce nejen aktivně sportovat, já spíš říkám účastnit se toho sportu, tak to číslo mně přijde dokonce až příliš optimistické, které jste řekl. Já znám nejvíc, řeknu ty skandinávské modely, švýcarské modely, tak teď vezmu Skandinávii. Pánové, ve Skandinávii, a teď určitě všechny ty země nejsou stejné, ale v zásadě blížící se 90% je podíl lidí, kteří se dobrovolnicky účastní života té komunity. Nejen ve sportu, v ochraně přírody, v kulturních akcech, v komunitních akcích. U nás to dobrovolnictví a proč spolu se sportem? Sport a zejména mládeže stojí na dobrovolnicích. Tak u nás ten dobrovolnický étos má v sobě zhruba 10% populace. To znamená, my jsme na úplně opačném spektru, než je třeba ta Skandinávie.
1: Co
3: to znamená, ta moje motivace je naučit víc lidí dobrovolně dávat něco té společnosti ve sportu, v kultuře, v životním prostředí atd. A to se nám pak propíše do dostatku bafuňářů, kteří organizují ty aktivity, to není sprostý slovo, do dostatku dobrovolných trenérů. Co s tím? jistý návod, a my jsme to debatovali jak s Patrikem, tak s panem ministrem, jistý návod je, že dobrovolníkem můžu zůstat, ale stát mě za to může systémově podpořit. Tak ať jsem naprosto konkrétní, třeba to, pokud budete dlouhodobým dobrovolníkem, nebavím se o tom, že děláte dobrovolníka, a já to nezlehčuju, že pomůžete na pražském maratonu, ale budete-li dlouhodobým dobrovolníkem, trenérem, členem klubu a tak dále, tak může vám stát dát nějakou daňovou výhodu ve smyslu měsíční daňové slevy. To je úplně konkrétní motivace, jak ty lidi přivázet, aniž by to dostávali do přímé odměny, to znamená zůstávají dobrovolníky, ale stát si toho váží a vyjadřuje to třeba nějakou měsíční daňovou slevou.
1: Patrik Nacher přikyvoval. Stejně bude přikyvovat i ministryně financí z vaší strany k tomuto nápadu?
2: Já si druhám říct, že ano, protože to je, co jsem já řekl. Koruna teďka investovaná se vám do rozpočtu vrátí 4 korunama. To je známo, pokud jde o sport, pohyb. Kdybych to vzal v časovém hledisku, tak je to ještě víc. Jestli si správně pamatuju to číslo, tak ředitel VZP mi řekl, že na obezitu, jenom na obezitu jde ze zdravotního pojištění 50 miliard korun. Na 50 miliard korun. Tak jako buď s tím budeme něco dělat, nebo předtím budeme zavírat oči. A já s Karlem Haasem v tomhle s tom souhlasím. Myslím si, že to bylo součástí té prezentace, kterou on měl v rámci toho zákona, to nevole zákona o sportu.
1: O podpoře sportu.
2: My to nechceme říkat jako, já bych řekl o sportu obecně, ne o podpoře sportu, má to být o sportu. Já bych řekl o sportu a zdraví, proto já se snažím i dávat třeba dohromady fotbalový tým, kam se mi Karel Haas neustále omlouvá, že má něco s kolenem. Už jsme se sešli třikrát, tak aby my jsme šli příkladem. Ono totiž to všechno, co se my bavíme, a to myslím smrtelně vážně, i na ty lidi působí v momentě, kdy to budou hájit ty politici, kteří autenticky k tomu mají nějaký vztah a budou příkladem. Že nejhorší pro ty lidi je, když my tady budeme jakoby mudrovat, teoretizovat a pak budeme v té sněmovně třeba kynout. To pak jako fakt to působí, zrovna v tomhle oblasti to působí hrozně jako podivně. A já jsem rád, že v tomhle ta sněmovna se rozpohybovala, poslanci napříč politickým spektrem fakt jako hubnou, fakt je to jako vidět. Já jsem za to rád. Dál se na tom budu podílet a motivovat kolegy, aby jsme rozpohybovali tu sněmovnu. Zkusím udělat ten první zápas se Slovenskem, jakoby parlamenty mezi sebou, ale máte pravdu, on je to tak, že když pak sportuje ten rodič, ten dospělý, tak je velká pravděpodobnost, že k tomu prostě naláká i to dítě. Když ten rodič nesportuje, tak to dítě nemá ten přirozený vzor. To by muselo být skutečně nějaký echt jako talentované, aby si to jako vydobil sám, říkám, navzdory pasivnímu rodiči. To znamená, že v tomhle tom je to nejenom o těch penězích, to je také s tím dobrovolnictvím, ale o tom, že to je nějaký, já bych řekl, standardní životní jakoby styl. Já vám řeknu, já teďka se snažím denně běhat a hrozně vás jakoby naběže, běžíte, posloucháte nějakou hudbu, někdo běží proti vám a pozdraví, úplně cizí člověk, jo? Že jsou to věci a vůbec ho nezná, on vás nezná, třeba politicky bychom se úplně shodli, kdyby poznal, kdo jsem já, to by mě třeba ještě nabančil, já nevím, jo, ale že se prostě pozdravíte, že to je něco, že se prostě vydáte z té komfortní zóny a půl hodiny času se sedavého zaměstnání věnujete nějakému pohybu a sobě sama.
1: Na závěr ještě ke sportování seniorů přidám další čísla z Českého statistického úřadu, podle nich pravidelně, to znamená aspoň 10 minut v kuse. Aspoň jednou týdně sportuje 17% lidí mezi 65 a 75 lety. Samozřejmě u lidí v tomto věku existují různá zdravotní omezení. Měl by a může něco udělat stát, mohou něco udělat politici pro to, aby to sportování i pro lidi nad 65 let bylo jednodušší?
3: Mohou, jsou v zásadě dvě cesty. Když jsme se tady bavili o té podpoře toho dobrovolnictví, tak právě ty modely opravdu z funkční zemí, Skandinávie, Švýcarsko, jsou o tom, že ty dobrovolníci pomáhají právě i seniorům. U nich je jedno zásadní pravidlo nemluvit o sportu, u nich už mluvit o zdravém pohybu. Ten pohyb, jestli bude mít podobu Nordic walkingu, tak je to zdraví. Jestli využijí infrastrukturu opravdu cíleně vybudovanou pro ty seniory, tak je to skvělý. Takže první věc nemluvit o sportu, mluvit o pohybu. Druhá podpořit dobrovolníky, z nichž někteří se budou věnovat právě sportování seniorů. Ono to mimo jiné těm seniorům pomáhá i mentálně, že se s nimi potkává někdo mladší, někdo mimo jejich komunitu, navštíví je každý týden, získají pravidelnost a tak dále. Ta data to opravdu potvrzují jako zdravotní, tak psychické zdatnosti, jsou to věci, které pomáhají. A třetí věc, můžete přizpůsobovat, na to dneska už jsou opravdu, řeknu, sportovní náčiní, sportovní zařízení, která jsou cílená opravdu na pohyb seniorů. Známe to zase z řady rozumně uvažujících obcí a měst, tady se asi nebavíme o krajské úrovni, takové ty venkovní cvičící prvky, které nejsou workoutovým hřištěm pro 20letého člověka, který chce mít ohromný bicepsy, ale jsou pro toho seniora rozkomíhají mu kyčle, rozkomíhají ho v pase a tak dále. Tak tohle to může dělat jak municipality a stát na to může zaměřit dotační tituly. Pravdou třeba NSA žádný dotační titul na pohyb seniorů nemá, tak to je jeden z konkrétních prvků, který by měl stát změnit.
1: Změní se to?
2: Jo, jestli jste od nás chtěl dneska, že bychom se tady pohádali, tak vás zklamu, protože i v této odpovědi musím na Karla Haase...
1: Já nikdy po vás nechci, abyste se pohádali.
2: Ne, že by, jako, že
1: já chci
2: se
1: slyšet někdy... odpovědi na otázky tak, ale... a chci slyšet vaše názory a chci dát prostor posluchačům, aby si oni udělali své vlastní názory podle toho, co říkáte.
2: Tak posluchače, zklamu, že zase souhlasím, protože tady fakt nejsme v rozepři, tak já to obohatím, abych neopakoval jinými slovy to, co říkal Karel, i nějaký jiný úhel pohledu. Líbí se mi to, že právě, a vidíte, že Karel navazuje na mě v tom, že i v tom slovním popisu toho, co to je, že to je hrozně podstatné. Tak jsme byli u tělesné výchovy, pohybová aktivita. Tady nenazývá to sportem, protože z toho může mít někdo jako osypky jakoby, a obavy, je to pohyb. Já také se bavím, a je to součástí některých dokumentů, pohybová gramotnost. Já jsem se celý život věnoval finanční gramotnosti, pohybová gramotnost. Prostě jakoby věnovat se tomu pohybu. Já dám i konkrétní příklad těch projektů, které by mohly být podporovány, že mě s tím oslovili seniori. A to je fotbal v chůzi. Například, že vy můžete už dneska přizpůsobit sport, který vy znáte, začali jsme dneska fotbalem, existuje fotbal v chůzi, já jsem si to s nimi vyzkoušel, vy i těm seniorům, kteří už jsou na to zvyklí, vůbec nestíháte, že nesmíte běžet, jenom jako musíte dělat kličku v chůzi, tak si to zkuste. Je v tom mistrovství světa, my v tom máme mimochodem velmi úspěšný seniory a seniorky. A to je přesně to, co si zaslouží tu podporu. A já vím, že oni mi prostě v tomhle tom se na mě obraceli a brečeli, že prostě klepou na jedny dveře, na druhý, na třetí a nedoklepou se. Jo. Takže jakoby, jestli na tomhle tom je shoda, tak pojďme tyhle ty aktivity a takových fotbalů v chůzi vymyslíte jakoby řadu. Ano, nemůže to být workoutový hřiště. Tam jako nikomu nechceme po někoho, aby dělal chyby v 70. Ale je to právě jiný druh těch venkovních cvičišť. To znamená, ano, ten prostor tady je, jde o tu ochotu se do toho pustit a je to vlastně druhá mince u pohybu a sportování dětí.
1: Říká ve speciální vydání pořadu, o čem se mluví, první místopředseda poslanecké sněmovny, člen sněmovního výboru pro sport, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher. Díky, nashledanou.
2: Děkuji, díky moc za pozvání.
1: A naším hostem byl také místopředseda ODS, stínový ministr sportu této strany, také člen sněmovního výboru pro sport Karel Haas. Díky, nashledanou.
3: Díky moc a krásný den všem.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
0: O čem se mluví?

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vlna veder má vrcholit o víkendu, domovy seniorů zavádí opatření. Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede delegaci na summit NATO. Čeští fotbaloví reprezentanti nepostoupili na mistrovství světa do vyřazovacích bojů. A počasí zítra má být slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrápek, hezké odpoledne. Domovy pro seniory přijímají kvůli tropickým teplotám mimořádná opatření. Personál dohlíží na pitný režim klientů a nabízí jim osvěžující ovoce. Meteorologové varují, že vlna horkého počasí bude vrcholit o víkendu. Místy může být až 40 stupňů Celsia. Podle mluvčího kraje Dana Lechmana jsou na to zařízení sociálních služeb připravena.
2: Důležitá jsou také režimová opatření v budovách. Větrání probíhá zejména v ranních nebo večerních hodinách, kdy jsou venkovní teploty nižší. Přes den se zařízení snaží udržet vnitřní prostory co nejvíce ochráněné před přehříváním. Pracovníci zařízení průběžně dohlíží na to, aby klienti dostatečně pili a v případě potřeby jim pitný režim aktivně připomínají.
1: Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku dnes překonala teplotní rekord. Největší horko bylo v Doksanech na Litoměřicku, 37,5 stupně Celsia. Částečné ochlazení má do Česka dorazit v pondělí. Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na rozhodnutí ústavního soudu, že má do Ankary letět i přesto, že to vláda odmítala. Motoristé předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel ale řekl, že by to měl být on, protože je nejvyšší ústavní činitel.
3: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
4: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
5: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
4: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
5: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
4: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Město Hradec Králové připravuje stavbu sběrného dvora na Moravském předměstí. Doplní stávající 4 sběrné areály. Na přípravu projektové dokumentace uvolnili zastupitelé 3 miliony korun. Vysvětluje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
6: Město má sice 4 sběrné dvory, ale nemá sběrný dvůr tam, kde bydlí nejvíce lidí. Zahájíme projektovou dokumentaci poměrně rychle, aby mohla být do půl roku dokončena. Pak je povolovací proces, když všechno dobře půjde, tak povolení stavební 27. Paralelně s tím může proběhnout zadávací řízení na zhotovitele stavby a 28 realizace. Sport.
1: Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s Mexikem 0-3 a celkem získali bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Počasí. Noc bude jasná s teplotami kolem 18 stupňů. Zítra čekáme slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na Broumovsku kolem 30. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž bude zítra na trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika, pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
9: Karel Sladký zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu. Dnešní rozhlasová návštěva nás vezme až do Rumunska. No vezme nás tam můj milý kolega, reportér Českého rozhlasu, autor také pořadu Na cestách, který znáte velmi dobře, vy posluchači Českého rozhlasu, no a také postřehů Odinut, které připravuje pro Českou televizi. Petr Voldán dnes na rozhlasové návštěvě s námi. Petře, vítejte, dobrý den.
10: Hezký den.
9: Petr se před pár dny vrátil z Rumunska. Petře, už jste to dospal, už jste odpočatý?
10: No, ještě úplně ne, ono se to možná nezdá, Rumunsko je blízko, letecky by to bylo za chvilku, my jsme ale jeli autem, takže ta cesta trošičku vydala, ale hlavně my jsme za nějakých 17 dnů najeli 4,5 tisíce kilometrů po Rumunsku. Já tady mám mapku a z toho je naprosto jasné, že jsme to Rumunsko projeli od severu k jihu, od východu k západu, po všech těch červených tečkách, co tady jsou, všude tam jsme natáčeli.
9: Tak kdo ví, co všechno zvládneme dnes, my, když nebudeme zase úplně všechno prozrazovat, aby něco bylo i pro televizní diváky. Vy postřehy Odinut pro Českou televizi připravujete od roku 1999. Toto byla kolikátá série natáčení? Vím, že vy jste rekordmanem právě.
10: No už byla neuvěřitelně 15., což je opravdu, když si to vynásobí posluchači, tak každá série postřehů Odinut má z té destinace 13 dílů, 13 témat musíme připravit jako autoři. Nejsem to samozřejmě jenom já, už se vystřídalo asi 17 různých autorů v poslední době se nás střídá asi 5 až 6, stačí připomenout pár jmen mých hlavně rozhlasových kolegů, protože na tom je to postavené, Jan Šmíd, Marie Woodhamsová, legendy, ale začínal ten pořad vlastně nepřímo s Karlem Kinclem, mým předchůdcem na postu zahraničního zpravodaje v Londýně, 15x 13, nebyl jsem nikdy dobrý v matice, ale je to hodně témat.
9: Je to hodně, ale vy jste teď tím rekordmanem, tím tahunem i v tom pokračujete. Zmínil jste ta hvězdná jména, tam mohou posluchači Českého rozhlasu znát i ze zápisníku zahraničních zpravodajů. Ale postřehy od Inu jsou velmi oblíbené, velmi sledované. Jste tedy vyrazili váš štáb České televize Ostrava do toho Rumunska, Petře?
10: Ono to zní bombasticky, možná štáb, já to uvedu na pravou míru. Ten pořad postřehy od Inu je od začátku takový, řekněme, nízko rozpočtový. Vždycky jezdí 4 lidé jenom. Není to jako když točí dokument BBC anebo jiné společnosti televizní. Takže režisér Jarda Večeřa, dramaturg Karel Bělohlavý, ti ten pořad tehdy vymysleli a postavili ho právě na rozhlasových redaktorech, protože si řekli, že rozhlasáci mají jiný pohled na tu skutečnost, jiný slovník, nejsou zatíženi tím obrázkem jako televizní zpravodajové. No a od té doby se ta tradice nesla takhle vlastně od té doby až doteď. Takže na rozhlasácích je to postavené a já jsem rád, že jsem do toho vláčku mohl taky naskočit.
9: A čím je pro vás ta kamera? Přeci jenom teď to je tady intimní, povídáme si u toho mikrofonu.
10: No ona už, teď už je kamarádka, protože už se znám i s těmi kameramany, oni už vědí, jak mi poradit a co a jak, ale já se musím přiznat, že poprvé, když mě oslovili z Ostravy kluci, já jim říkám kluci, ale my jsme všichni zkušeně šediví, jako já, přesně tak, až na kameramany, ti bývají mladší. Tak když mě poprvé oslovili v tom roce 1999, já jsem byl v Londýně a oni říkali, volali mi Karel Bělohlavý a říkal, pojď s námi točit postřehy. Točil je Karel Kincl, ty seš teď v té Británii, tak my bychom rádi točili o Skotsku a o Irsku. A já jsem říkal, ale já to neumím, já musím omluvit, já televizi prostě jsem nikdy nedělal, tam je to složitější určitě, já tady zavřu pusu, mám uklizený pracoviště jako zpravodaj. A tak nejdřív jsem řekl, že ne. Tak Karel mě nechal trošku odpočinout, zavolal znovu asi za týden a říkal, nerozmyslel jsi to? A já jsem říkal, no, tak možná jo, když mě to zkusíte naučit, tak jo, tak jsem na to nakonec kývnul. Ono je to opravdu jinačí.
9: No je, podíváš protože se do kamery jedna, do kamery dva, řekneš
10: stoupni
9: to.
10: Stoupni si tady, no, natoč se takhle, teď se usmívej trošku, řekni to ale přirozeně. Je, teďka musíme chvíli počkat, protože zašlo sluníčko. A teď zase svítí sluníčko a svítí na tebe špatně. Máš půlku obličeje, máš ve stínu a podobně. Takže všechno se to natahuje. V tu chvíli člověk zapomene to, co chtěl říct. Pak to neřekne na poprvé, ale řekne to až na potřetí. No, opravdu není to úplně někdy jednoduché natáčení, navíc jsou tam ty vnější vlivy. Murphyho zákony fungují, takže my máme všechno připravené, i to sluníčko funguje a najednou se spustí od někud sekačka nebo zbíječka a začnou řemeslníci pracovat na hodinu a to prostě nejde točit, nebo v Jižní Koreji začne cvičení vojenského letectva a lítají 2 hodiny nad tím místem, kde my jsme, no takže... Někdy je to kovbojka.
9: Mimochodem, jaké jste měli teď počasí v tom Rumunsku? Jak vám to tam vyšlo?
10: Až na 3 dny, kdy pršelo, což je oříšek, protože ten itinerář je velice našlapaný. My se musíme často přesunovat, takže už jsou hotely dopředu zamluvené. Není moc času improvizovat. Tak nám to vyšlo. Zažili jsme i docela zimu. Dokonce jednu tu část jsme původně chtěli projet. To je jedna z nejhezčích vysokohorských silnic Transfagaraš v Karpatech, kterou Top Gear, pořad pro motoristy BBC, označil za jednu snad nejkrásnějších horských silnic, tak tu jsme neprojeli, protože jsme přijeli na ten vrchol a tam byla, my jsme to věděli, že to asi neprojedeme, protože jsme se dívali, tam jsou informace, jestli to jde, nebo a tam byla sněhová závěj. Takže my jsme si ji natočili. Pro nás to bylo dobře, protože je to zajímavější, že jsme to neprojeli. Natočili jsme něco, s čím se může setkat motorista i v červnu, prostě v Rumunsku v horách, že neprojede silnici horskou.
9: Tak už jsme v tom Rumunsku s Petrem Voldánem.
10: Už jsme v Rumunsku, no.
9: Petře, vy jste přinesl svůj pověstný cestovatelský kufřík, tak možná podle něj můžeme i povídat právě o té vaší poslední cestě, ale podle jakého klíče vy vybíráte ta místa a vybíral jste i v tom Rumunsku, aby ty postřehy odinut byly něčím výjimečné, opravdu zajímavé?
10: Pro mě je hlavním klíčem vybírat místa neotřelá, neznámá tolik. Třeba když si člověk klikne dneska na ty sítě, tak mu vyskáčí ty nejzajímavější památky, ale já se snažím najít ty, které jsou méně známé. Vždycky to nejde, nemůžeme minout některé ty magnety v těch zemích, tak zase je tam hledisko, jak je uchopit zajímavěji, než to dosud třeba ty čtenáři, turisti anebo diváci viděli. To je další hledisko. A pak já tam mám ještě jedno hledisko, to už kolegové z Ostravské televize vědí, vždycky mezi těmi 13 díly je jeden díl, který se buď nazývá České stopy nebo České střípky, protože já miluju najít stopy našich lidí u nás po většině a po hříchu neznámých, kdežto v těch zemích si jich nesmírně váží.
9: Petr Voldán, rozhlasová návštěva. Karel Sladký vám přeje příjemný poslech. Z Babičina údolí z Ratibořic, které jsou teď vaší domovinou, Petře?
10: Dá se říct na 3/4.
9: Na 3/4.
10: Ta čtvrtina zůstává na Prahu, ale 3/4 je Babičina údolí.

0: cesty a postřehy od jinut a dnes to Rumunsko. Když jste říkal 13 dílů, tak to bychom se teď mohli hned 13krát zastavit. No musíme to vzít trochu letem světem, přeci jenom pro ten rozhlas. Ale kde jste začínali? Kde bylo to první zastavení?
1: My jsme začali, je to možná protimluv pro posluchače, na hřbitově, ale na veselém hřbitově. Což teď lidé možná zpozorní.
0: Veselý hřbitov v Rumunsku.
1: Na hřbitov jsme zvyklí chodit trošku nostalgičtí, trošku zadumaní, někdy i smutní.
0: Tak možná jiný mrav, jiný kraj, jiný mrav, ne?
1: Ne, ne, ne. Tady obecně v Rumunsku to platí, ale na tomhle hřbitově ve městě, která se jmenuje Sapenca, no městě, ona je to spíš vesnička, tak tam od roku 1935 je hřbitov, který rozesměje snad každého. V roce 1935 tam místní řezbář, který byl i tesař a tak trošku vtipálek a měl rád legraci a byl to dobrý řemeslník, Stano Patraš umístil první náhrobek, řekněme, nebo takový, to, na co jsme zvyklí my z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován, z dubu. A vypadalo to asi takhle, já tady mám takovou maketku, když tak se podívejte potom třeba na internet Českého rozhlasu Hradec Králové, tam bude fotografie. A má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
0: To já tedy nepřeložím, Petře.
1: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Ten, je tady muž, venkovan namalovaný a má v ruce sklenit lahev. Takže zřejmě je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické, někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Mm-hmm. Takže tam jsou třeba obrázky, je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně. To je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo, takže je tam třeba, my jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Jeden prostopášník tam měl napsáno, že se mu vždycky hrozně líbily ženy, hlavně ženy jeho přátel. A takové další a další příběhy. Opravdu

0: patraš tam. Takže ta tradice pokračuje, on zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek, ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
1: Ještě jednou připomeňte, Veselý hřbitov v Rumunsku, kde?
0: Veselý hřbitov na severu Rumunska, v podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sepenca.
1: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou? S náboženstvím?
0: No, oni se hlásí samozřejmě ke katolickému náboženství. Je tam spousta pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících, na což jsme také samozřejmě narazili. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami. To třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně. Dneska

0: za své návštěvy po Rumunsku s Petrem Voldánem můžeme pokračovat. I díky tomu, co dovezl ve svém cestovatelském kufříku, tady mě zaujala ta nádherná soška, která je přímo přede mnou, Petře.
1: Zmenšený je na největšího skalního reliefu vůbec v Evropě. A to je relief, na kterém je zobrazen Decebal, což je historická postava rumunských dějin samozřejmě, ale je to na Dunaji, což bylo o to větší oříšek. Ono je to na místě, kde když tenhle ten relief se rozhodli nějakým způsobem instalovat, tak šlo o to, že se do toho pustil jeden kontroverzní podnikatel a ten relief museli dělat umělci, kteří ho vysekávali do skály a byli upoutáni na lanech jako horolezci, protože to je pěšky nepřístupné. Nejlépe je vidět z řeky, z Dunaje, takže my jsme z lodi filmovali, použili jsme dron také, abychom to ukázali zblízka. No a zajímavé na tom je, že tahle ta ohromná záležitost, ten obličej toho Decebala tedy, abych byl přesný, tak je vysoký 43 metry, široký 31 metrů, je to opravdu obrovské, je to vidět z veliké dálky přes celý Dunaj, ale co je zajímavé, je to takový politický ping-pong. On se dívá totiž směrem přes Dunaj do Srbska. A tam je už od roku 100 našeho letopočtu tabula Trajana, což je obelisk takový, který připomíná vítězství Trajana nad Dáky. A tomuhle tomu patriotovi, který ovšem byl takový patriot, on to byl milionář, který zbohatl i na obchodech s fašisty a podobně, takže taková postava divná, také se kamarádil údajně s Čaušeskem. No a ten

0: chtěl posílit toho národního ducha rumunského, tak proti téhleté tabule Trajana v tom směru pohledu Decebala nechal vytesat tohleto. Jako, jakýsi, je to jakýsi politický ping-pong přes Dunaj, což málo kdo tuší. Není to ani tak stará záležitost, tenhle ten Decebal tam je nějakých možná 15, asi teď neuvědomuji přesně let, není to až tak staré, někdy po roce 2000 to tam vzniklo, ale prostě je to největší skalní relief vytesaný do skály v Evropě, turisti tam jezdí, tak my jsme ho natočili.
1: My tady popijeme kávu, i tady máte krásný hrneček.
0: No tak o mé uchylce na kávu a sbírání šálku na espresso už se dobře ví, takže já jsem si jich přivezl několik. Jeden dokonce s nápisem Transylvánie připomíná tu oblast spojovanou s bájným a vymyšleným Drákulou. Ale tohle to se mi líbilo mnohem víc. Je tam napsáno kasino. To už je odkaz na místo, kde jsme také natáčeli a kam bych dokonce posluchače docela rád poslal, pokud by se vypravili do Rumunska. A to je do Konstance, k moři, největší přístav rumunský. A tam je fantastická budova, historická budova kasína, která vlastně tam stojí od roku 1910, kdy ji tam postavili. No a ten šálek je z baru v kasínu, který vlastně jediný tak trošku připomíná to prostředí kasína, jak jsme na to zvyklí, protože teď už je to kulturní budova, kde jsou výstavy a podobně, koncerty se tam pořádají, už se tam nehazarduje, jako dřív králové, špioni a další tam utráceli u rulety a tak dále. To se tam na různých animacích dá vidět, ale v tom kasinu, teda v tom baru, v té kavárně to vypadá tak trošku jako v té době kolem roku 1910 a nebo po tomhle tom roce. Nádherná záležitost, která je hned u moře, je to rekonstruované. No a my jsme to téma, ale mně se to zdálo opřít to jenom o tu architekturu a o to ikonické secesní kasino málo.
1: Tak jak jinak?
0: No, a když jsem zjistil, že tam byl ve vyhnanství z rozhodnutí císaře Augusta Ovidius, pěvec sněžných lásek, tak jsem si říkal, má tam i náměstí a pomník, tak jsem si říkal, to by bylo zajímavé spojit a podívat se na to pohledem, co by říkal Ovidius na kasino. No a vlastně z toho, co jsem k tomu nastudoval a jak to tam je propojené, tak mi vyšlo, že on by se tomu ani moc nebránil. On byl společenský, kasína v tehdejší době, když se vlastně Konstanca zapsala k takovým místům, jako je Monte Carlo a tak dál, San Remo a Baden-Baden, tak to byly spíš prostory nejenom hazardu, ale i společenské. Tam se tancovalo, tam se scházeli politici, biznismeni, aristokraté a podobně. Žilo to tam, což Ovidius měl rád. Průšvih ovšem byl, že asi by se ve své době pak už na to díval jinak, protože on byl strašně zapšklý, že skončil ve vyhnanství právě v té Konstanci. On se tam cítil hrozně, to popisuje dokonce ve dvou knihách. Barbaři nevzdělaní a podobně, město, že se mu nelíbí a tak dál. Je tam na něj právě jako památka zajímavý pomník, na kterém ten pohled umělec, který ho tam stvárnil, tak to vypadá, že i ten pohled je takový smutný, na té soše mi to přišlo pomenované náměstí, takže to spojení v té Konstanci se nám jako docela líbilo.
1: Tak opustíme Konstanci.
0: Tam jsme se až dostali od šálku na espresso, že?
1: Byli jsme v kasínu. Kam nás, Petr, vezme teď, Petře?
0: No já bych vás vzal určitě, to bych neopomenul, v Bukurešti do jedné prodejny knih. Já mám rád knížky a když jsem zjistil, že podle různých seznamů a dobrozdání knihomolů a také odborníků je v Bukurešti jedno z nejkrásnějších knihkupectví světa. Viděl jsem jedno podobné, které bylo v Maastrichtu, to bylo v odsvěceném kostele, nádherná záležitost, všude samé knihy, regály, nádhera, tak jsem si řekl, to musíme taky natočit. To knihkupectví je v samotném centru Bukurešti, bývala to banka, pak když ji dostali zpět potomci těch bankéřů po revolučních událostech v Rumunsku, tak to zrekonstruovali. Je to ohromný prostor, který má galerie, 4 patra, nahoře kavárna, ze které se z ochozu kouká do těch jednotlivých pater, kde jsou ta oddělení s knihami. V suterénu je audio oddělení. Opravdu nádherná záležitost, knihkupectví kouzelné. Jsou tam zákoutí, kde si člověk může sednout s knížkou, může si tam listovat. Prostě opravdu úžasné. Našli jsme tam i oddělení zahraničních knih, kde měli knížky třeba od Kundery nebo další překladové záležitosti. Dokonce nám tam jedna paní, kterou jsme oslovili v českých centrech v Bukurešti, přinesla i překlad, který připravili Krtečka do rumunštiny, takže i to jsme natočili. No kdo přijede do Bukurešti, většina z těch turistů nevynechá tohleto knihkupectví. Po hříchu ovšem tam chodí jenom fotit, málo kupovat knihy, dělat si tam selfiečka, protože ten prostor je úchvatný. Nádherné architektonické prvky jsou tam, zábradlí, sloupy a podobně. Pokud jde o Rumuny samotné, tak já to tam dávám v tom dílu do kontrastu, protože oni patří k nejméně čtoucím, pokud jde o Evropu, tak nejméně čtoucím, přitom knihy hodně kupují, ale oni je nečtou. Málo si je i půjčují, takže takový zvláštní kontrast, ale to knihkupectví, to prostě stojí za vidění.

0: Vy jste sám říkal, že jste knihomol, co jste si dovezl.
1: Já vás překvapím, Karle. Já mám knížku, která se váže už k té české stopě.
0: Je Karel to... Zdeněk Klíman.
1: Karel Zdeněk Klíman, boleslavský rodák, což byl ovšem, a to je další naše téma, architekt rumunské královské rodiny. Já mám tu knížku půjčenou od Anny Salačové-Límanové, což je žena, která žije v Mladé Boleslavě ještě teď, v Límanovském domě, kterému se mimochodem říká, on ho navrhoval, Boleslavské národní divadlo. Má takovou zvláštní architekturu. A to, tenhle ten architekt Karel Líman byl prastrýcem téhleté dámy. Takže já jsem se prohraboval fotografiemi, kde on byl vyfocen jak s Karlem I. rumunským králem, nebo s Ferdinandem I. a jeho manželkou královnou Marií, protože on byl opravdu nejenom jejich architektem, ale pro tu Marii, pro tu královnu byl i velkým přítelem. Ona byla umělecky založená, takže oni spolu spolupracovali na interiérech třeba zámku Peleš a Pelišor, což jsou nádherné zámky v Karpatech, úchvatné stavby. To se vyloupne jak v Alpách, prostě v zelení a v horách. Tehdy, když jsme tam natáčeli, tak jsem blahořečil tomu, že už používáme, a když to jde samozřejmě, kde to je možné, ten dron, protože všechno není vidět jenom zblízka, a když se ta stavba posadí vlastně do toho prostoru, do těch hor, tak je to nádhera. A co je zajímavé, mezi těmi zámky, na které z jednoho na druhý se dá dokouknout, tak stojí vila v takovém alpském stylu, hrázděné ty ozdoby, že jo, ta architektura. A to byl dům Karla Límana, kde on tvořil ty návrhy a všechno. On to měl pěšky na ty dva zámky, které obhospodařoval. Dál to měl teda na hrad Bran, který je ale spojován hlavně s Drákulou, kde také pracoval na poličtění toho hradu trošinku, protože hrad je přece něco jiného než zámek. Ale vidět ty jeho práce uvnitř, no... Pozvu posluchače ke sledování těch dílů z Rumunska, zvlášť tohodle toho architekt rumunské královské rodiny, protože to je uchvatná záležitost. A je to přesně to, o čem jsem mluvil. Kdo u nás zná architekta Karla Límana? Jedině ten, kdo viděl Šumné stopy, kde architekt Vávra natočil také o něm dva díly, tak tam se zmiňuje. Ale jinak u nás o něm skoro nikdo nic neví. Tam o něm vydali tu monografii, dokonce komiks o něm vydali, výstavu o něm uspořádali. Je tam prostě brán jako architekt rumunské královské rodiny.
0: Z návštěvy v Rumunsku se před několika dny vrátil reportér Českého rozhlasu a České televize Petr Voldán, když jste zmínil Drákulu a hrad, to by mi posluchači neodpustili.
1: No Drákula. No. Já jsem se mu chtěl vyhnout, ale pak jsem si říkal, to nepůjde. Je pravda, před čím mě varovali přátelé, s kterými jsem konzultoval, i lidé, kteří se Rumunskem zabývají třeba u nás, že ten Drákula pro mnoho Rumunů je takový červený hadr. Že neradi jsou, když se spojuje s jejich historií. Protože to je prostě vymyšlená záležitost. Způsobil jim to všechno irský spisovatel Bram Stoker, který vydal tu smyšlenou knížku o Drákulovi. Ten příběh ho upíra zasadil do Transylvánských Alp, do Karpat a umístil ho dokonce na ten hrad Bran, kde nikdo, kdo by byl spojovaný s něčím takovým, jako je úpír nebo Drákula, nebyl. A tam se to ale prolíná v jedné věci. Existuje postava rumunských dějin, Vlad III., kterému se říkalo napichovač. A to už jsme blízko k tomu, on to zneužil pro tu legendu, jenomže to je historická postava, docela uznávaná, odpůrce osmanského porobení toho Balkánu, on bojoval s Osmany a on opravdu měl svoji úchylku, že odpůrce, nejenom ty válečnické, ale i třeba politické a další, napichoval na kůl. Takže jsou tam na několika místech i na několika hradech jsou i figuríny, kde jsou hlavy napíchnuté na kůl a podobně. Proto ta přezdívka napichovač. A my jsme krom toho Branu natáčeli také ve městě Targoviště, což je trhoviště, se tomu jinak říká, kde opravdu mělo dojít v roce 1462 k tomu, že se blížila sultánská vojska a narazili v lese poblíž tohodle města na další les. A to byl les těch kopí a na nich byly stovky napíchaných hlav. A to byl signál, v podstatě nevyřčený, těm Osmanům, těm dobyvatelům, takhle dopadnete, když půjdete dál. Oni opravdu psychologicky to zafungovalo, oni se zastavili, dál nešli. Takže tohle to se snažíme všechno nějakým způsobem vysvětlit. Natáčeli jsme i v místě, na tom Branu také, ale to je opravdu jenom věc, která je s tím spojovaná jako legenda. Ale třeba ve městě Šigišoára, tak tam existuje dům, o kterém se tvrdí, že tam ten Vlad III. Bydlel a v tom místě byl také ve vyhnanství jeho otec. A to spojení drak a Drákula, Drakul, to se říkalo jeho otci, protože to nemělo nic ale společné s upíry. Ani s česnekem nebo něčím podobným. To bylo spojené s tím, že Drakul znamenalo, že byl příslušníkem jednotek, které v té době hájili křesťanství v Evropě. A pak už se to převalilo přes to Drákula. Kult Drákul je jako tam velice rozšířený. Dokonce si s tou kartou hrál i Čaušeskův režim, protože to byla cesta, jak dostat na legendy o Drákulovi a údajném drákulovském hradě Bran, kde je spousta tržišť se spoustou různých věcí spojovaných s tímhletím Drákulou, s tím úpírem ale. Tak on věděl, že přes tuhletu legendu dostanou turisty do Rumunska. Oni potřebovali, aby tam turisti jezdili. Takže ten si s tou kartou docela hrál. Takže jsou Rumuni, kteří neradi vidí spojovat svoji zemi s vlastí Drákuly upíra. A pak jsou lidi, kterým to tolik nevadí, protože to přináší nemalý ekonomický efekt jak pro turistiku, tak pro ně.
0: Drákulovský suvenýr tady žádný nemáme, nevidí. Ne?
1: No já něco mám jednak ten hrnek, tenhle ten je z té Transylvánie. A pak ještě jsem, ale ty jsem asi zapomněl někde, mám ještě drákulovské karty. Tak tady je popsáno, že to je Drákulova zdraví a Transylvánie.
0: Ano.

0: Petře, to všechno kupujete, nebo někdy se podaří, že vám věnují třeba?
1: Někdy mi věnují, někdy koupím a někdy mi nevěnují a já ho takzvaně neotočím, takže nemám ve svých sbírkách šálek, který jsem zklamán, když mi ho nechtějí ani prodat, když nemají to jako suvenýr, tohle měli jako suvenýr, což jsem byl hrozně, protože je vkusný ten černý šálek s tím zlatým nápisem Transylvánie, ale někde prostě ani ten šálek nemají, už to tam přebíjejí ty řetězce a někde, když ho mají, tak ho nechtějí prodat, ale nedá se nic dělat, no.
0: Vy jste milovníkem šálku, já jsem zase milovníkem a příznivcem kamenů, musím říct. A vy jste mě natknul hned, když jste přišel, protože tyto dva nádherné kameny, modré barvy, modrobílá.
1: No, modrá. Je to lazurit. Já jsem si takový kamen kdysi přivezl z Afghánistánu, protože tam se těží snad skoro nejvíc na světě. A on je spojený zase, já rád vozím některé v úvozovkách rekvizity sebou, kolegové z Ostravy jsou ze mě docela už někdy vyděšení, co zase povezem, takže my jsme třeba vezli oštěp do Finska, protože jsem věděl, že budeme točit stopy po Daně Zátopkové. A tak jsem jim volal, říkám, vy tam máte tu zlatou tretru, já bych špatně scháněl oštěp, naložte do auta, až pojedete oštěp. Tak samozřejmě se křižovali, co se bude dít. Tady ty kameny zkously, protože jsou malé, ale tady jde o tu barvu.
0: Velmi zajímavá.
1: Existuje spojení naprosto fantastické. Jsou malované kláštery v Jižní Bukovině, památky UNESCO. A ty jsou na fasádě zdobené různými výjevy. Ono se říká těm výjevům Bible chudých, protože tam jsou výjevy jak církevní, tak trochu i do civilna propojené. Především pro lidi, kteří tehdy byli negramotní. Takže to byly pro ně ty Bible. No a ty výjevy jsou na podkladu, anebo je tam často používaná speciální modrá barva, které se říká voronecká modř. Možná posluchači slyšeli už něco o Ticiánově červení anebo veronské zelení. To jsou barvy, které mezi umělci tak trošku už mají ten etalon, ví se, co to je. Voronecká modř v Rumunsku je pojem a ta se míchala právě z rozdrceného tohoto kamene s dalšími přísadami. Má takový specifický odstín. Asi takovýhle. Já jsem zjistil, že existuje i pero v téhleté barvě. Takže to nám hraje i v těch postřezích. No a tahle ta modrá se mi líbila i v jedné věci. My samozřejmě ukazujeme ty fantastické kláštery. Hlavně ten voronecký. To je nádhera. Tvrdí se, že jedno tajemství té zvláštní barvy toho odstínu spočívá i v tom, že oni našli stopy v omítce po nápoji, který připomíná naši slivovici. Je to pálenka ze Švestek a jmenuje se Tujka. Tak se tvrdí, že možná ty řemeslníci to přidávali, ale nikde to není potvrzené. Hmm. Ale stopy v omítce našli při rozborech. Takže možná tomu pomáhá i ta pálenka z těch Švestek. No ale mně se tam líbilo zase to propojení té dávné historie s tou současností, protože v Bukurešti existuje, nebo působí módní návrhářka Liza Panajto, která tvoří dámskou módu. Ten klášter mimochodem v té Dolní Bukovině, ten voronecký klášter, tak to je ženský klášter. Ona tvoří ženskou módu současnou a používá na některé kolekce tu modrou voroneckou barvu. Takže my jsme tam natočili záběry některých těch jejich kostýmů, jak s tím pracují, jak s tím barví a podobně. A právě to propojení té staleté historie, že ta modrá barva vlastně není mrtvou někde na klášteře, ale že ji nosí moderní ženy v Rumunsku, to se mi na tom příběhu strašně líbilo.
0: Nosili její, nebo nosí její dámy v klášterech taky?
1: V klášteře byli v černém samozřejmě a nebyli moc rádi, když jsme na ně zamířili naším fotoaparátem, který je vlastně kamerou, není moc nápadný, ale přeci jen si toho všimli.
0: No.
1: Ale byli jako vstřícní a nechali nás natáčet.
0: Postřehy odinut z Rumunska s Petrem Vldánem dnes na rozhlasové návštěvě také, protože Petr se před pár dny vrátil, tak jsem to okamžitě využil. Máme tady další suvenýry, ale co mě zaujalo, Petře, dvě vlaječky, které jste přinesl, přičemž jedna je americká, tak to mi vysvětlete, jak to souvisí s Rumunskem tedy.
1: Já vám k tomu dám ještě nabídku jednoho bystra v Bukurešti. Zkuste si vybrat smeny. Já upozorním na horní pravý roh.
0: Pastrámy.
1: pastrámy. Možná někdo už zareagoval u přijímačů. Pastrámy, maso, speciální maso. Spojujeme si ho hlavně se Spojenými státy, kdo byl v Americe, tak, ale u nás už se začalo módně objevovat v posledních pár letech taky v některých restauracích. Je to povětšině teď už, vrátilo se to vlastně do Evropy z té Ameriky jako bumerang, ale v hovězí formě. Ale málo kdo ví, že americká specialita pastrami, kterou jsem ochutnal i v ikonickém lahůdkářství Cats, který je v New Yorku, a to se tím pyšní, tam jsou fotografie prezidentů a všech možných návštěv, že to tam přinesli právě rumunští židé kdysi, tenhle ten recept, tam to začali připravovat, jenomže pastrami původně mezi pastevci na Balkáně, nejenom v Rumunsku, ale i v sousedním Srbsku třeba, tak ho připravovali původně z husího masa, anebo ze skopového. Jenomže když přijeli židovští vystěhovalci z Evropy do New Yorku, tak kde tam budou schánět husy, kde tam budou schánět skopové, takže Američani jsou na hovězím, takže se to přetvořilo a začali to dělat z hovězího. Takže tenhle příběh mě nesmírně zaujal. Americká specialita z rumunských hor a pastevců. My jsme našli bistro, které ten svět je neuvěřitelný. Obsluhuje jeden ze dvou spolumajitelů, Nenad Mirkovič, a to je Srb. Takže tím máme ten Balkán, nejenom Rumunsko, a on dělá tak fantastické pastrami, o kterém se tvrdí, že je nejchutnější v celé Bukurešti. Takže jsme natočili tu přípravu. To maso se nakládá, speciálně se koření, pak se musí ještě dusit a důležité je i krájení na slabé plátky, to je koncert. No a pak to přijde do těch sendvičů, speciální chleba mají na to ve státech, tady do sendvičů, no a ty vlaječky už jsem obloukem u nich. Na začátku toho našeho dílu o pastrami v tom sendviči je zapíchnutá vlaječka americká, protože tak to máme sugerované. No a na konci jsou tam obě, protože původně je to z Rumunska.
0: Jinak jak jste se tam stravovali? Co jste si dávali, krom toho pastrámy?
1: No to nechtějte ani slyšet.
0: Chceme slyšet.
1: Protože samozřejmě logicky by znělo, že jsme stále ochutnávali rumunské speciality, ale kdo někdy zažil natáčení trošku v tempu i rozhlasové, já jsem si rozhlasovými reportážemi kdysi v začátcích rozhlasu přivodil až žlučníkové kameny, protože to bylo nejdřív natáčení a při návratu až něco sníst, povětšinou koupit si tehdy vlašský salát, rohlík anebo desedeka něčeho do auta a jíst zpátky cestou z natáčení. No a tady je to dost podobné. Přes den většinou není moc času, protože honíme čas. Po páté hodině už se moc netočí, pokud nemáme večerní záběry. Takže nějaký supermarket nebo při cestě něco do auta. Když je čas, tak samozřejmě si něco ochutnáme, takže jsme ochutnali samozřejmě i to pastrami. Zkusili jsme nějaké to maso, nějakou klobásu a podobně. Ale jinak zásady gastronomie dostávají s prominutím na zadek při takovém natáčení.
0: Petr Voldán je s námi dnes na rozhlasové návštěvě. Povídáme si o Rumunsku. Vy Rumunsko také uvidíte v postřezích od Inuty, které pro Českou televizi Petr připravuje. Petře, těch zážitků je určitě spousta míst, samozřejmě to všechno vidíme, ale když se řekne Rumunsko a teď jste toho čerství a plný, co se vám okamžitě vybaví?
1: No mně se vybaví jako takové defile těch 13 témat, protože je mám pořád v sobě, ale vybaví se mi to, já to konfrontuji s časem, kdy jsem kdysi někdy kolem roku možná 85 nebo podobně v Rumunsku byl, tak je to veliký pokrok. To Rumunsko se hodně posunulo, ne třeba pokud jde o silnice, těch dálnic tam moc není, některé silnice jsou opravdu bídné, ale my jsme narazili na vstřícné lidi, ohromné sociální rozdíly v některých vesnicích, jako vidět koňské spřežení s takovým tím dřevěným vozem, který má sice pneumatiky, ale sedí na kozlíku tři lidé, a nebo ho ještě táhne kůň, tak to už z našich vesnic neznáme něco podobného. Takže ty sociální nůžky jsou hodně rozevřené, Bukurešť je něco úplně jiného. Je tam vidět velký kontrast toho, co zdědili po té Čaušeskově době, po té době před tou rumunskou revolucí, protože ty plány tohohle toho diktátora, ty jsou vidět nejenom v Bukurešti. Nenadarmo se říká, že asi druhá největší budova na světě je budova parlamentu, kterou nechal postavit. Ale třeba i ta nejvýše položená silnice, tomu se říká Čaušesku Kafkovo šílenství to nechal postavit taky přes ty vrcholky hor. Vršek je ve výšce 2045 metrů, což je hodně vysoko. Byla to silnice, kterou stavěli strategická silnice vojáci, dokonce jich asi 40 přitom zemřelo. A údajně to byla reakce na to, když v roce 68 vpadla vojska Varšavské smlouvy k nám, tak on se obával různých podobných věcí v Evropě, tak nechal postavit tuhle tu silnici, aby se lépe překročili tahle ta část Karpat. To je to dědictví, které tam ještě na spoustě míst vidět je.
0: Tak Petr může porovnávat a porovnával, je léto je čas dovolených. Pro koho je podle vás Rumunsko? Kdo by tam měl jít?
1: Spoustu motoristů, přímo na motorkách jsme tam potkali i z Čech, hlásili se k nám. Pro lidi, kteří mají historii rádi, některé architektonické prvky a zajímavosti, musí lidé počítat s tím, že se najezdí dost, je to velikánská země, ale je pro každého, kdo chce také vidět přírodu, která není ještě tak úplně moc zničená ve spoustě míst, je to nesmírně zelená země a není podle mě až tak moc objevená. O to jsme radši, že se ji pokusíme ve 13 dílech, začnou se vysílat někdy před koncem roku. Takže si myslím, že proto toho, kdo chce trochu objevovat a nejezdit do totálních jistot, tak Rumunsko je ideální.
0: Mnohé jste dovezl, mnohé suvenýry, bylo také něco, co jste tam ztratil, Petře?
1: Bylo, nechal jsem tam dvoje brýle, asi tři texty se podrobnými poznámkami, kdy jsme co natočili, jak to bylo dlouhé, ty texty a takovou tu podložku, kde si píšu poznámky. To je to, co jsem ztratil, ale možná jsem ztratil 2 kila ještě, což není tak špatné, spíš potřebné a spíš jsem našel.
0: Říká Petr Voldán, který s námi byl dnes na rozhlasové návštěvě ve vysílání Českého rozhlasu. Postřehy odinut zase v České televizi. Petře, díky za ty dnešní postřehy, za milé letní setkání.
1: Já děkuju za pozvání a to pohodové léto vám všem.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Karel Sladký. Dobrou

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Českou republiku čeká tropický víkend, bude až 40 stupňů. Průjezd Janskými lázněmi omezí mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Venezuela hlásí po ničivém zemětřesení přes 160 obětí. A počasí zítra má být slunečno s teplotami kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Pulřábek, hezký podvečer. Meteorologové v Česku varují před vlnou veder. Dnes bylo největší horko v Doksanech na Litoměřicku, 37,5 stupně Celsia. O víkendu místy naměříme až 40 stupňů. V tropickém počasí hrozí přehřátí a dehydratace. Důležité je myslet na příjem tekutin, říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a v odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Taky může hrozit nebezpečí vybočení a hlomu kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem.
3: Většina přírodních koupališť v našem regionu má vodu vhodnou ke koupání, oznámili to dnes hygienici. Zhoršené vlastnosti vody jsou v Oborském rybníku v Jinolicích a na koupališti Trutnov Dolce. Lidé by se měli po koupání osprchovat. Janské lázně budou od zítřka hostit mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. Návštěvníci města musí počítat do nedělního večera s uzavírkou silnice ke kolonádě a k lázeňským domům. Fungovat nebude ani autobusová zastávka Janské lázně kolonáda. Přesunutá je k lanové dráze.
5: Organizátoři doporučují návštěvníkům zaparkovat auto u lanovky na Černou horu nebo lesního domu a do centra města dojít pěšky. Všechny lázeňské provozy v době mistrovství světa fungují v běžném režimu. Z Janských lázní Jana Házová, Český rozhlas.
3: Venezuelu zasáhlo v noci nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce příbuzných. Na místě zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav nouze. Obětí je nejméně 160.
6: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
7: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
6: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na Broumovsku kolem 30. Biozátěž bude zítra na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na výjezdu z Hradce Králové směrem na Jaroměř po staré silnici dejte pozor na nehodu v Náchodské ulici. Za kruhovým objezdem u bývalého areálu ČKD se srazila dvě auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, máte pocit, že se někdy pinožíte?
2: No, ano, mám.
1: Neptám se na to náhodou, protože nám napsala posluchačka Inka, že se setkává často se slovem pinožení, ale že vlastně nikde nenalezla význam tohoto slova a to googlovala a googlovala a hledala všude možně. Tak jestli vy jste to našla, paní magistro, význam toho slova? Asi jste negooglovala, spíš jste se dívala do učených knih.
2: No, samozřejmě, pro mě je jednodušší vzít tlusté knihy a podívat se, co se v nich píše, a je fakt, že výraz pinožení se nevyskytuje v těch základních slovnicích, které obsahují slovní zásobu češtiny, takže není ani v tom stručném slovníku, ani v příručním slovníku jazyka českého, a není to slovo ani ve slovníku spisovného jazyka českého. Zkrátka v těch běžných slovnících se nevyskytuje.
1: No, ale někde se vyskytuje, když jste to našla.
2: Ale používá se, a nakonec jsem ho našla v etymologickém slovníku jazyka českého od Václava Machka. Respektive po ruce jsem měla druhé vydání z roku 68. Předpokládám, že tam to heslo bylo i předtím.
1: Dobře, a je tady správně, když řeknu, že jste se pinožila a pinožila, až jste to našla, nebo to už je posunutý význam?
2: Ne, ten význam je poměrně volný, protože, jak se praví právě u Václava Machka, je to slovo doložené u nás nejčastěji z nářečí. Mm-hmm. Takže tam ten význam je vždycky maličko volný. Konkrétně tedy on ho našel jako užívané v hanáckém nářečí ve významu zhruba vypínati se, snažíti se o něco, ve valašském nářečí ve významu namáhat se, totéž v chodském nářečí, a srovnával ten vývoj slova se staročeským napěnožec a novočeským ještě doloženým výrazem napěnožka, kde se domnívá, že šlo o člověka, který se, ač byl nepatrný, snažil vypínat, jaksi zvětšit se, a bylo to zřejmě hodně namáhavé. Yeah. Takže dneska to má částečně hanlivý význam, že se hodně snažíme.
1: Zbytečně vlastně.
2: Nebo neuměrně, řekněme.
1: Jo, že vynakládáme tím tolik energie, že ten výsledek pak nestojí za to.
2: Takové ty běžné výskyty toho slova, jako že se někdo pinoží, namáhavě vystoupá někam na nějaký kopec a podobně. Ono to ty výsledky má, ale zřejmě jde o tu neuměrnou námahu tam.
1: Je, jak jste to říkala, ta nožka? Pěnožka.
2: Na pěnožka.
1: Na pěnožka. Krásné slovo, které jsem slyšel poprvé díky Dagmar Magincové. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Dobrý večer, vítáme vás u dnešního vysílání. Dnes si budeme povídat s Rafaelem Krpcem a Samuelem Storkem z platformy Mladých proti rasismu a xenofobii, která vznikla v rámci projektu Vlak Lemkin. Po písnice vám představíme novou publikaci Lety u písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, která vyšla v roce 2025 a připomíná historii místa spojeného s pronásledováním Romů a Sintů během druhé světové války i vznik současného památníku. Lač hrate šukar šuniben.

0: To byla kapela Romance Pardubice. V roce 2025 vyšla publikace Lety u písku, památník holokaustu Rómů a Sintů v Čechách, jejíž autorkou je historička a muzejní pracovnice Anna Míšková. Kniha přibližuje historii romského tábora v Letech u písku, proměnu tohoto místa paměti i vznik nového památníku holokaustu Rómů a Sintů v Čechách. S Annou Míškovou natáčela Iveta Demeterová.
1: Co stálo za vznikem této publikace a proč jste se rozhodli vydat ji právě v době, kdy byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách?
2: Přišla ta doba, kdy památník byl hotový, expozice byla hotová, všechno bylo otevřeno a my jsme měli prostor trochu vydechnout a vlastně zároveň, když jsme si tak jakoby uklízeli v našich kancelářích všechny ty materiály, tak jsme zjistili, že je spousta myšlenek, které jsou zaznamenané třeba právě v těle těch jako zápisů z porad, různých fotografií. Bylo nám líto, aby tohleto zaniklo.
1: Publikace přináší pohledy odborníků, které nové poznatky nebo souvislosti mohou být pro čtenáře největším překvapením.
2: Ta publikace není odborná, bylo to opravdu cíleno na v zásadě návštěvníky našich památníků, kteří si potom třeba chtějí něco odnést nebo si něco dozvědět navíc. Ta unikátnost její je v tom, že ty věci dává dohromady na jedno místo ve čtivém formátu, myslím si, že i ve velmi jako hezkém formátu, že dává dohromady jak už právě historii toho místa, ale třeba právě myšlenky, které měli architekti, když plánovali a designovali celý ten prostor, jaké myšlenky vlastně byly zatím, jak ta expozice v památníku dneska vypadá, nebo aspoň nějaké základní informace, které jsou srozumitelné veřejnosti o tom archeologickém výzkumu.
1: Jakou časovou osu publikace mapuje?
2: Od předválečné doby až po současnost. Končí tím, že památník byl otevřen a teď vlastně píšeme jako novou éru, novou část historie toho místa, kdy už tam teda je běžící a fungující památník. Říkám trošku opatrně tu předválečnou dobu, protože opravdu nejde o odbornou historickou publikaci. Není tam citační aparát a podobné věci. Je to prostě něco, co jsme chtěli, aby bylo přístupné každému, nejenom odborníkům.
1: Takže tato kniha slouží jako doprovodný materiál?
2: Já myslím, že ano. Moje myšlenka byla, že já třeba, když chodím po různých památnících a pomnicích, tak často mám spoustu otázek potom, protože ne všechno během té návštěvy zvládnu pojmout. Ta kapacita není, ale zároveň bych si chtěla odnést něco, čím bych si mohla potom třeba doma v klidu se šálkem čaje něco přečíst a doufám, že zrovna tato publikace by mohla tohleto splnit.
1: Kolika stránková je publikace?
2: Má přes 200 stránek. Formátu A4, ale ten jsme zvolili kvůli tomu, že máme spoustu krásných fotek, které jsme prostě chtěli, aby tam byly ve velkém formátu a cokoliv menšího nám prostě nedávalo smysl. Jsou tam právě fotky, ať už jako z doby toho koncentračního tábora, z průběhu celého vzniku vlastně toho památníku a samozřejmě jsou tam fotky vepřína. My jsme ho poměrně hodně dokumentovali v době, kdy jsme převzali ten areál jako Muzeum romské kultury, takže jsou tam jako detailní dronové fotky celého toho areálu, což si myslím, že potom jako hezky hraje v kombinaci s tím, že tam návštěvníci potom můžou vidět fotky toho, jak ten areál vypadá dneska, toho vlastně dřív a dnes. A pak samozřejmě spoustu velkoformátových fotek toho, jak ten památník dneska vypadá, ale i jak vznikal, ať už to je to demolice nebo právě výstavba.
1: Kniha mapuje více než 80 let historie tohoto místa. Jak se vám podařilo zachytit cestu od existence tábora přes desetiletí zapomínání až po vznik dnešního památníku?
2: Naší snahou bylo právě tam zohlednit všechny ty fáze těch více jak 80 let, které vlastně uběhly od té doby, co tam byl otevřen ten koncentrační tábor ve 42. až po současnost. A to ideálně právě pohledem jako různých osob, které na tom participovalo. Takže ať už jde o pohledy třeba nás jako historiků z muzea, ale pak třeba tam máme proslov Václava Havla a o kus dál prezidenta Petra Pavla, který tam byl při slavnostním otevření. Článek Jindřicha Šídla, novináře, který se tomu tématu věnoval od 94. Velmi to pro něj bylo vlastně jako srdcová záležitost. A samozřejmě i pozůstalých. Není to tolik o výpovědí například přeživších, protože na to máme vlastně jiné publikace, ale doufáme, že to pokrývá co největší prostor těch lidí, kteří se na tom vlastně nějak participovali.
1: V čem může publikace prohloubit porozumění tomu, co toto místo představuje?
2: Doufám, že pomůže v tom, že ty odborné publikace, které jsou mnohdy dneska i třeba často těžko dostupné, nebo jsou drahé, nebo jsou prostě jenom jako obří, třeba naše, to jsou těžké vzpomínky, první díl, to je prostě 800stránková publikace, kdo si to přečte a koupí. A doufali jsme, že tohleto tím jako vstřícným formátem právě způsobí, že to třeba bude přijatelné a čtitelné, jako je to něco, co tomu může třeba přispívat. A vidíme to právě i na těch návštěvnicích. My tam máme katarzis, což je taková skulptura, kam můžou návštěvníci zanechávat vzkazy po tom, co prošli tím památníkem, aby vlastně nějak vyjádřili své emoce a trošku se jim třeba ulevilo. A tam často vidíme právě i vzkazy o tom, že nevěděli, neměli tušení, neznají tu historii a že třeba odchází s tou větší empatií vůči romské minoritě, což pro mě osobně třeba byl jako hlavní cíl.

0: Poslech nám zpříjemnila Ida Kellerová a Roman Orad. V rámci projektu Vlak Lemkin vznikla v roce 2023 platforma mladých proti rasismu a xenofobii. Združuje mladé lidi z České republiky, kteří se podílejí na aktivitách Centra studií genocid Terezín. Cílem platformy je zapojovat mladou generaci do vzdělávacích a komunitních projektů, rozvíjet její znalosti moderních dějin, kritické myšlení a respekt k menšinám. Iveta Durdoňová na konferenci Trace v Osvětimi oslovila dva členy platformy, Rafaela Krpce a Samuela Storka.
1: Teď jsme v Osvětimi. Jste tu poprvé?
2: Ano, oba dva tady jsme poprvé. Je to hodně zvláštní, taky dost nepopsatelný pocit tady bejt. Myslím si, že každý člověk by se měl Evropan minimálně jednou v životě podívat. Tím, že jsem začal už tak ve svých 14 letech pracovat v této oblasti, tak ze začátku to spíš bylo taky objevování té historie, ale postupem času si tak člověk to začne všechno chápat víc a víc a začne si uvědomovat, jaká hrůza to byla a hlavně, že by se o tom mělo co nejvíce hovořit jakoby po celém světě, protože se to furt děje v některých oblastech i v dnešní době.
1: Pane Storek, vám je 20 let. Jaký byl váš první dojem, když jste vstoupil do areálu památníku?
3: První dojem byl takový, že jste si říkal, jak může něco takového člověk, stejný jako já, z masa a kostí, nejspíš taky s nějakou duší, jako tohle to vůbec províst. Bylo to strašně silný, když jsem tam jako vkročil, tak cítil jsem trošku nával takové jako zlé energie trochu, kvůli tomu, jaký zvěrstva se tam děly. Takový nervózní pocit jsem měl, když jsem vkročil. Silný zážitek jsem tady poprvé a jak chodím okolo různých památek z druhé světové války a i z dalších jiných válek, tak tohle to bylo jako jedno z nejsilnějších pocitů, co jsem měl.
1: Pane Storek, vy a pan Krbec, vy jste z platformy mladých proti rasismu a xenofobii. Co to znamená? Co vy vlastně proto děláte, nebo jaké je vaše úloha?
3: Pan Chalupa, můj otec, pracuje teda v Centrum studií genocid Terezín a ten se zabývá genocidama, rasismem, právě xenofobií a já mu pomáhám s jeho výstavou, kterou dělá v Terezíně a tak různě, jako brigádník.
1: Pane Krbec, jaké je vaše úloha nebo v čem pomáháte?
2: Já jsem hlavně pracoval na projektu Vlak Lemkin. Už jsme projeli celou Českou republiku, měli jsme už hodně tras. Snažím se prostě těm mladým ukázat, aspoň minimálně tím, že já jako stejná věková kategorie se jim snažím tu situaci a tu minulost popsat našima slovama a jednodušejc, aby se do toho pokusili nebo víc vcítit. A právě do budoucna si myslím, že se samým určitě budeme s nějakýma novýma projektama pokračovat. A ještě bych chtěl dodat, že tím, že naše otcové pracují na tomhle už několik let, tak se snažíme využívat týhletý situace a získávat co nejzkušeností do budoucna. Snažíme se pomáhat skoro na každé akci, co to jde.
1: Vaši kamarádi nebo vaši vrstevníci, pane Storek, ptají se vás, co děláte nebo v čem pomáháte?
3: Ptají se a vědí, že už pomáhám, to už jsou léta. Já tam jedu vždycky busem a jsem tam 3 dny, pomáhám otcovi a pak zase jdu do Prahy. Matka je ráda, když takhle pomáhám otcovi v tomhle tom. V ostatních věcech třeba zase tak moc ne, ale tohle to říká, že to je boj za dobrou věc.
1: Jaký máte vy plány jako platforma mladých do budoucna?
2: Tak my se samým jsme přemýšleli, že bychom to chtěli ještě nějak více rozšířit k mladým, obzvlášť naši novou výstavu v Terezíně. Můj takovej plán do budoucna by byl, že by sem ať už z mojí školy, či samové školy, či přes naši vrstevníky, jako jsou naši kamarádi, že by jsme právě domluvili jednodenní či dvoudenní prohlídku Terezína.
3: Je to strašně důležité téma, docela dost lidí moc nezná jako detaily té historie tohohle z toho, tak takhle to ukázat jako třeba lidem ze školy.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách, Zor, Tesa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Summit NATO se znovu řešil i ve sněmovně. Škodu zhruba 1 300 000 korun způsobila nehoda kamionu u čtyřkol na Benešovsku. V pátek bude slunečno a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup Hradu a rozhodnutí ústavního soudu včera označil za pokus o ústavní puč.
2: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
3: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
2: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
4: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
2: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Dopravu na silnici první třídy číslo 3 u čtyřkol na Benešovsku zkomplikovala nehoda kamionu. Řidič převážel betonovou jímku a zvedacím ramenem narazil do mostní konstrukce. Provoz zůstal otevřený, v místě se ale tvořily dlouhé kolony. Škoda podle prvního odhadu dosahuje 1 300 000 korun. Krajský správce silnic nechá most posoudit statikem. V Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam můžou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmějí vstupovat v noci. Informují o tom tabule na bezmála 50 místech. Říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
5: V současné době indikují červenou úroveň toho rizika, to znamená, že je to nejvyšší stupeň požární výstrahy, protože se snažíme zúžit ten případný prostor, kde by mohlo dojít zažehnutí požáru.
0: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky.
6: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
7: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
6: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích ke 13. V pátek bude jasno až polojasno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu u 19. kilometru směrem k D1 hoří vozidlo. Na exitu 19 je uzavřený nájezd. U Litostrova na Brněnsku se srazil autobus s osobním autem. Na D11 u 90. kilometru směrem na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Tak nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to nějako vůbec neřešil v začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. V začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem i z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému, prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš, potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolá, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe bohužel, nebo bohužel, no prostě ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty jsi hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou jsi zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže
1: čtyři roky, co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci. Asi jsme všichni čekali víc. Ty jsi říkal, že smutek už si zažehnal. Já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím. Doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než jste mi s těmi slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo. A pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy. No a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to. Teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde. No a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo

0: nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme měli takový jako někdy by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
1: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól, těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
0: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někdy to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali, no a teď prostě jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžké, těžké, no.
1: Těžké a těžké, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň Yardy Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star a s Dallas Stars. Co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat. No.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí a jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka, jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce je 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak tak mně se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, je trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda. No.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na let, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokej nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbalil 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfový a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmínil, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo ty letní, to letní počasí, no.
0: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně jako, já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk v NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 tisíc lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou o puk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 tisíc a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo, jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. A přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fandě a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru. No.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. My jsme, nebo ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Ale prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Jo, oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól. Jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem. Ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, to, ty bitky a tak, a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tady nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to tomu úspěchu?
1: Já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: No, já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no, tak ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, jak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba po otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako, nebo jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. No, vidět své dítě bohužel, ležet bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mi se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a byl to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na polovině stanic v Česku padly teplotní rekordy. V Kladně vznikne centrum pro děti ohrožené násilím. Pátek přinese slunce a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: V Máchově jezeře na Českolipsku je nejhorší kvalita vody ze sledovaných koupališť v Libereckém kraji. Vyplývá to z posledních dat krajské hygienické stanice, která v jezeře naměřila zvýšený výskyt sinic. Podobné výsledky přineslo i měření začátkem června. Následně se kvalita vody zase zlepšila.
3: Vodu znečištěnou sinicemi hygienici v Máchově jezeře loni hlásili už na začátku sezóny. Na konci srpna pak vyhlásili zákaz koupání. Radnice v Doksech si letos objednala studii možných zásahů omezujících právě růst sinic. Z ostatních sledovaných koupališť v Libereckém kraji aktuálně mírně zhoršená kvalita vody v Hamru na Jezeře, v Zákupech, v Nedamově, Sedmihorkách a ve Sloupu. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Středočeský kraj na začátku příštího roku otevře v Kladně centrum pro děti ohrožené násilím. Rozhodli o tom krajští radní. Takzvané dětské advokační centrum bude druhé v Česku. První funguje v Praze. Pomáhat tam budou psychologové, terapeuti a sociální pracovníci. Centrum se zaměří na nezletilé oběti a svědky sexuálního nebo domácího násilí. Změnu systému financování nepedagogických pracovníků provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce na ně dostanou víc peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset na mzdy doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun. Město Olomouc s 10 miliony.
4: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
5: Podle Martiny Karkoškové nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku. Zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
6: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
5: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě místy kolem 31. Pršet nebude.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Praze je v úseku od Bubenečského tunelu k Nové Povltavské neprůjezdní pravý pruh. Důvodem je porouchané vozidlo. Na jižní spojce v Praze stojí porouchané osobní auto, neprůjezdní je levý jízdní pruh a řidiči musí počítat se zdržením. Na D48 u 65. kilometru ve směru na Český Těšín havaroval nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený. Na D1 na sjezdu u exitu 226 ve směru na Ostravu stojí porouchané taktéž vozidlo, překážka může omezovat provoz. No a na D48 u 44. kilometru ve směru na Olomouc leží předmět na vozovce. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem tentokrát naložil do pravidelného country dostavníku. Na úvod to bylo Až uslyšíme vyzdání Roberta Křesťana z prvního alba Brněnských poutníků, které vyšlo v roce 1983. Já vás ale zavedu do jejich pořadí šesté kolekce, která vyšla před rovnými 30 lety pod názvem Je to v nás.

Vzpomínkou na dívku, která odjela do Jižní Karolíny a aktuálně se toulá jen a jen v myšlenkách pod sloganem Fall in Love, kterou na sebe v letošním létě poprvé upozornil rodák z Louisville ve státě Illinois Bailey Zimmerman. Zájek ní přidal dalších 7 melodií a nedávno vydal první mini-album Nezasínej Leave the Lights On. Do jeho obsahu se ještě vrátím, ale teď zpátky do Brna, do času, kdy po odchodu Roberta Křesťana hledali poutníci jak dál a na album Je to na nás zasadili písničku Čas příliš dlouho stál.

Bailey Zimmerman, opět ženskou tak zasažený, že si připadá, jako kdyby ho přijel vlak. Písnička Trainwreck, která je jednou z novinek jeho prvního většího pokusu na gramofonovém poli. A zase do obsahu alba Je to na nás, které vyšlo před 30 lety a zastihlo brněnské poutníky v sestavě Ladislav Cejnek housle, Mirek Hulán kytara, Sváťa Kota z banjo, Zdeněk Kalina 12 struná kytara, Jiří Pola kontrabas a Hana Černohorská.

stíny na střechách nás zavedly do současnosti brněnských poutníků, kteří se toulají naším i zahraničním hudebním světem celých 52 let. Přesně tak se totiž jmenuje jejich nejnovější projekt, který měl premiéru před 2 lety, kde se připomněli v současné sestavě Honza Máca, Petr Mečiar, Jakub Bílý a veterán Jirka Pola. Ten přidal i solovou písničku Málo.

Nejnovější nešvilský objev Bailey Zimmerman a z jeho miniprojektu Leave the Lights On, další poetické vzpomínání na zmizelou lásku a podzimní dopisy. Velice názorný příklad, jak se léty radikálně proměnila tvář country, kterou třeba představoval texaský trubadur Ernest Tubb v písničce Try Me One More Time, kterou na prvním poutnickém albu zpíval doslova úžasně Zdeněk Kalina.

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Married Alone, které vyšlo po pětileté přestávce a zabalilo se do příjemné country atmosféry úvodní Svaž mě, Tie Me Up.

druhej vlak má i svý průvočí. Ti hoši přesně sčítaj, a když musí, násobí. Na co přesně čekaj, to ti nikdo nepoví. Když však řeknou dost, máš to prý.

Some Kind of Trouble, country stálice, ten je takerové jako Chladno střídá mráz se solovou Janou Skippy Cagašovou a pak mimořádně úspěšný Long Black Train, který v roce 2003 vyhnal jeho autora Joshe Turnera mezi country elitu v doslovném překladu se solovým Martinem Merlinou z nejnovějšího alba vsetínských Gimplerů Hrajeme dál. A ještě jednou za taxasankou Sunny Sweeneyovou. Chci, abych ti scházela. Want you to miss me.

Brněnský sakrapes Pavla Páci Petrželi a country klasika Bobbyho Helmse z roku 57, inspirovaná pobytem amerických vojáků v Evropě, přesně v Německu, protože písnička se jmenuje Fräulein. A ještě na závěr se k vám druhým dechem přiženou poutníci 1992. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Maximální povolená cena paliv na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Teploty zítra budou se pohybovat od 32 do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Vandalové v pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
3: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
2: Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38-letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun. Doplňuje mluvčí radnice Markéta Kanyová.
4: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
2: Češi se můžou zapojit do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Veřejnou sbírku spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Venezuelu v noci zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1 000 jejich zraněných.
0: Sport.
2: Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. 30-letý hráč Leverkusenu to oznámil na Instagramu. Uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Šik za národní tým odehrál 56 zápasů a dal 26 gólů. Na šampionátu v Americe neskóroval. V závěrečném utkání skupiny proti Mexiku, které Češi prohráli 0-3, navíc nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo, teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 u 111. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda, počítejte se zdržením. Na D1 u 221. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo. No a na pražském okruhu u exitu 10 je po poruše odstavené osobní auto. Překážka je na vozovce, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: strašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na Dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na Dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dudeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píší. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek vonavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořán na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou v prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehnatý mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou 2 pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný novinářský a zároveň i literární

0: se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím bírokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porodním období, a v tiskárně byli oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlích byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlích odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché, jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
1: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění, tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka. Nebo opět zní žaloba. Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývat se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.

0: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukradl, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu, a stařeček vykřikl: tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta: et tu mi fili. I oni, pane Brute.
1: Václav Kulhánek, známý poberta dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto: milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl, nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne, a ne, a ne. smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek, an právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení, po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský a pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslatit data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagirické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagirického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce, známého doktora Šipka, uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce Vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. 2 kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ 75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ 40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ 87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ 75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
4: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
3: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
4: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Jděte. Jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě. neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
3: Lidové noviny, 8.9.1919.

0: Tematicky se stránky na Dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření, co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zatrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možno. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospudky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá lodě za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížly oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Kdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupl si na hlavu a nohy dal nahoru, jak na půl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdový frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, o které odplouvá.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes nebude chybět noční linka. A o čem si spolu budeme dnes povídat? O vzpomínkách na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Budeme se ohlížet zpět, zavzpomínáme na vaše školní léta. Vzpomenete si na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti? Co pěkného jste zažili? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více? Podělte se s námi všemi. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900, nebo můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu,

0: ale také nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Návrh vašeho tématu můžete také zavolat na záznamník, ten má číslo 221 553 770. Příjemný a pokud možno nerušený večer přeje Jana Chládková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Prázdniny, zastaralé vakace nebo poklesle vagace, ještě dříve férie, jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Hlavní školní prázdniny v roce 2026 začínají v sobotu 27. června a potrvají do pondělí 31. srpna. Kdo se dovolal dnes na linku 731 800 900 jako první? Tou první volající je paní Vlasta z Ústí nad Labem, kterou srdečně zvu a vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže mně už je 80, jo. Jako děti jsme jezdili k babičce do Nevida a tam prostě bych řekla, jsme měli spoustu zážitků, jo.
0: Ano.
1: Chodili jsme na maliny, chodili jsme s tetou, která na dřevo a takovýhle věci. Ale já bohužel, já jsem neměla volat, protože
0: proč?
1: Já nemám nejhezčí zážitek, ale nejhorší.
0: Aha.
1: Mě pokousal tam u babičky, teda sousedový pes. Rozrafnul mě obě nohy.
0: A dopadlo to pak dobře, aspoň paní Vlasto, vylečila jste se?
1: No, prostě my to zašili. Bylo to blbý, jakože tam ta vesnice byla u Rokyca, v Rokycanech mě poslali do nemocnice až do Plzně. No tam si mě teda chtěli nechat, no ale zase strejda zase od maminčiní strany tam pro mě přišel a vzali mě domů.
0: Paní Vlasto, a díky této příhodě, tomu zážitku, jako bála jste se potom v dospělosti psů?
1: Teda, jak bych řekla, já jsem se pak bála i bzukotu mouchy.
0: A potom v dospělosti taky máte strach ze psa?
1: Prosím?
0: Jestli máte strach, nebo měla jste strach, jako i v dospělosti, potom třeba, když jste viděla nějakého psa puštěného bez vodítka?
1: Ne, tak to už určitě ne, protože my jsme měli jako německýho ovčáka.
0: Tak to je dobře.
1: A to jsem se nebála. No a jinak teda, jak bych to řekla, jako dospělí jsme měli spoustu psů, jo, velkýho, malýho, a taky jsme měli třeba velkýho knírače, jo, a to jsem se prostě nebála.
0: Tak to jsem moc ráda, že vás ta příhoda z dětství neodradila, protože Bůh ví, co kdo komu tomu psovi udělal. No a prostě...
1: No ne, ono to bylo od sousedů a tam ta jejich dcera toho psa mlátila klacky.
0: Je, tak to, no tak to se potom člověk
1: no
0: nemůže
1: a
0: divit.
1: No teda, když tam by se vrhnul na ní, tak se vrhnul na mě.
0: No děkuju paní Vlasto za vaši příhodu z dětství, i když říkám, není to ta nejveselější, ale takový je život, jsou tam i jiné příhody, že jo, nejenom veselé.
1: Ano,
0: tak moc
1: ano,
0: krát děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju a zdravím do Ústí nad Labem, do mého
1: ano,
0: studentského města. Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám ještě zprávu krátkou, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od paní Petry Skladna a ta píše: Dobrý den, mám zážitek, kdy jsem v Kácově za chatičkou spadla holým zadkem do kopřiv. Na to tedy nikdy nezapomenu. To věřím, paní Petro. Ale moje babička říkala, když jsem chodila na kopřivy, tehdy jsme měli snad kachny, já nevím, teta husy a tak říkala: Prosím tě, to vůbec nevadí, protože když tě ty kopřivy pošlehají, tak to získáš na kráse. Tak paní Petro, předpokládám, že jste krásná i v dospělosti. Teď už další písnička. Bude nám zpívat Viana Bartošová Dotek lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince vzpomínáme na vaše nejkrásnější zážitky z prázdnin. Vyptávám se vás na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného jste zažili? Vyptávat se budu i paní Ivety, která nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, krásnou noc a zážitky z prázdnin. Tak kdybych to pojala, já mám tři pejsky doma a když jsem byla jako mladá děvčica, jo, tak jsem jezdila na kole na Poděbrady se koupat.
0: Ano.
1: Krásné zážitky jsem měla. Už tím, že jsem se tam jela vykoupat, opalovat, jo, krásné zážitky s prázdním. A jinak, když jsem byla v manželství, měli jsme dvě děti, holčičky, tak krásné zážitky s prázdním. Tak já jsem pro ty holky chtěla to nejlepší.
0: Ano.
1: Oni měli atopický ekzém, ano, tak já jsem každý rok šetřila. A to už jsem tam jednou říkala, teď do noční linky. Jo, abych je vyvězla k tomu moři.
0: Kam pak jste jezdili, paní Iveto? Kam jste jezdili k moři?
1: Kanárský ostrovy jsem vyvezla holčičky. Na maturitu, oni jak maturovali, tak já jsem jim koupila k maturitě Kanárské ostrovy. Úžasný. Nádhera.
0: Užili jste si to všechny, že jo?
1: Ještě jednou?
0: Užili jste si to všichni, říkám.
1: Ano. A manžel vždycky nadával. Přizas k tomu moři. Já to nechci. Já se tam nebudu pražit na slunci. Vždycky nadával. Já říkám, ale holčičky to potřebují. Mají atopický ekzém a tak dál. Takže Kanárské ostrovy, Malta. Třikrát jsme byli na Maltě. A to bylo vedro, to vám povídám. Na té Maltě to bylo vedro jako teď.
0: Teď chci říct, víte? Vedro jako teď tady u nás, že jo, v tyhle dny.
1: Přesně tak. Tak na to teď vzpomínám. Tady ty vedra, to bylo na Maltě. Ježiš. A já už jsem tam nemohla vydržet. My jsme tam byli tak na 3-4 týdny a já vám něco povím. Já už jsem tam nemohla vydržet to vedro.
0: A pomohlo to dcerám, paní Iveto, vaše zájezdy
1: ano,
0: k moři? No a to
1: ano,
0: je důležité, to je důležité.
1: Já jsem vám to jednou povídala, že já jsem jim vyléčila atopický ekzém. Ty holky dneska, to už jsou mladý ženský, jo, už mají leta. Já jsem jim vyléčila atopický ekzém.
0: Perfektně.
1: Kanárské ostrovy, Malta, třikrát na Maltě, Řecko, Itálie. Já jsem Řecko. Já jsem každý rok šetřila. Já jsem stará už. Já jsem žila za socializmu. Já jsem každý rok šetřila tak.
0: A paní Iveto, jestli holky, pak vám to vrátili holky, jestli pak s vámi taky potom někam jeli zase v té dospělosti, když už oni mohli vás někam vzít,
1: no,
0: vyvezli
1: vás?
0: No
1: to teda nejeli, to teda, říkám pravdu,
0: ano.
1: To teda nejeli, tedy, ale já v duši věřím, že oni to v srdci cítí, jedna je v Praze,
0: ano.
1: Já jsem tady Olomouc Radíkov,
0: ano.
1: My jsme od sebe daleko, jo. Ona má holčičku, já mám jednu jedinou vnučku. Já když slyším ty ženy, jak říkají v tom rádiu, že mají 10 vnoučat nebo 15 pravnoučat, já tomu nemohu uvěřit. Jo, já pláču v duši. Já mám jednu jedinou.
0: No zaplat pán Bůh za tu jednu. No, nikdo nemá žádnou.
1: Ano.
0: Je to tak, paní Iveto?
1: A tu holčičku vidím jednou za rok.
0: Paní Iveto, tak vám přeju, abyste ji viděla častěji. Moc vám děkuji za váš příspěvek do noční linky. A teď už přečtu další zprávu, kterou nám napsal Sváťa, a ten napsal: krásný pohodový večer vám, paní Jano, i všem linkařům. Tak a budu výjimečně stručný. Na dětství a prázdniny rád vzpomínám. Prožíval jsem je u babičky v Kácově, krásném městysu v Posázaví. Tak jdem na to, než to zapomenu. Koupání v Sázavě, skoky do jezu, hašení lesa po průjezdu parního vlaku, hraní volej balu, péče o drůbež, králíky, prasátko, brigády v lesní školce, sběr malin, lesních jahod, hub za přísného dozoru babičky. Na chytání ryb za dozoru strejdy. A víte co? Stačí. Podrobnosti třeba příště, napsal Sváťa. Teď už Pavel Bobek nám bude zpívat. Drž se zpátky, chlapče můj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: paměti. Co pěkného zažila? Kde, kdy a s kým to bylo? Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Jsem ráda, že jsem se dovolala. A vzpomínám, že už kdysi jsem na toto téma s vámi mluvila.
0: Ano, tak to už musí být dávno. Ano.
1: Budeme vzpomínat na rok 1952,
0: ano.
1: Kdy jsem končila 8. třídu. Tehda jsme končili 2 třídy, 8. a 9. A přeskakovalo to, že 8. třída od toho roku pak nějak dlouho končila, chodilo se 8 let. A jako nejlepší žáky vybrali na Měšťance kluka a holku, a ta holka jsem byla teda já.
0: Ano.
1: A dostali jsme 3týdenní pobyt do tábora v Olivětíně.
0: Mm-hmm.
1: Tehda jsme prostě nebyli na vesnici peníze, bylo to chudo docela.
0: Mm-hmm.
1: A naši na to neměli, aby něco koupili.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem byla hrozně překvapená na 3 týdny dovolený. Jela jsem tam se starostmi, protože jsem nebyla zvyklá takovou dobu být dlouho
0: mimo domov. Mm-hmm.
1: Samozřejmě. Bylo to velice nádherný. A měla jsem sice už ve škole svou první lásku od 6. třídy a představte si, tam byl kluk, který hrál na kytaru. Zpíval. Pro celý tábor zpívali jsme. No a co budu, prostě v těch 14 letech, jaký byly tehda lásky, to se nedá teďka srovnat s těma dle mladejma. Bylo to tak nádherný, že opravdu jsme se do sebe zamilovali. A když jsem se vrátila, tak pak jsme se několikrát teda setkali, jezdili jsme se koupat v Hradci Králové do lázní a tam jsme se setkali. Jelikož ta moje školní láska nějako to všechno přebyla.
0: Aha.
1: A představte si, že jsem se k ní vrátila, tu jsem si vzala. I když do dneška na toto místo vzpomínám, jak to bylo nádherný a s tou první láskou jsem žila 62 let potom, teď jsem vdova. A vzpomínám na to všechno, jak to bylo tehda nádherný proti dneska těm mladým, nebyly telefony, nebylo nic nikde.
0: Ano, ano.
1: Prostě bylo to strašně krásný. A představte si, že jsem chodila k lékaři, který měl stejný jméno jako jeden kluk taky tam, ne tento, o kterým mluvím.
0: Ano.
1: A já mu říkám, pane doktore, můžu se vás zeptat, jestli váš tatínek nebyl někdy jako dítě
0: na táboře
1: v Olivětíně, a on mě říká, představte si, že jo, že mě o tom vypravuje taky. No, bylo
0: náhoda.
1: To strašně krásný. Nebudu to víc rozvádět. Vzpomínám na to i po tolika letech, když už mě je 88 let.
0: Tak to muselo být nádherné.
1: A říkám si, že snad jsme my to měli, i když nebylo nikde nic, to prostě byly jenom rádia, nebyly televize, nebylo nic. I že jsme snad to dětství měli zajímavější, než mají dneska ty dnešní, který si dají do uší hraní a prostě no.
0: Víte, paní Maruško, když vás takhle poslouchám, jenom na to reaguju, máte pravdu, protože sice víme do sekundy, co se děje na druhém konci světa, ale nevíme, co se děje vedle u sousedů. Úplně jsme prostě změnili kompletně způsob života a nevím, jestli je to zrovna ten nejlepší způsob, podle mě ne.
1: Ano, máte pravdu. Teď poslouchat zprávy, dneska zemětřesení nebo dneska to hlásí zas. Ty hrůzy, co se dějou teďka ty mladí. Já kdybych doma byla tenkrát řekla, že se mně něco na učitele i nelíbí.
0: To bychom dostali, přesně
1: ano,
0: tak.
1: Tak jsem dostala pár cacek, ale dneska jsou děti takový, teda ta šikana asi mezi dětma je. Je to zvláštní prostě. Teď, aby se báli rodiče o ty děti, když každou chvíli slyšíte, vystěhovali školu nebo zavřeli to. Je to strašný. No a prostě

0: to nedovedú ani v hlavie srovnať. Nechci dlouho...
1: Ďakujem, pani Maruško. Ďakujem za vaše spomienky.
0: Ráda poslouchám a mám vás strašne moc ráda všetky tam.
1: Ďakujeme, pani Marie. Zdravíme.
0: A přeju vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A šťastný příští den.
1: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 29 minut po 23. hodině a stále si budeme pamatovat nebo vzpomínat na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Vyptávám se vás, co pěkného jste zažili, kde a kdy a s kým to bylo. A dovolala se i paní, tuším, Ivana, protože jsem dobře nerozuměla, z Pardubic, a říkala mi, že se dovolala úplně poprvé. Je to tak, paní Ivano? Dobrý večer.
1: Ano, ano. Jsem Iva, to je jedno.
0: Iva, dobrý večer,
1: Ivana,
0: paní Ivo.
1: To je dobrý večer. Mě to vyburcovalo, protože já nejkrásnější prázdniny prožila v 47. roce v Lovosicích.
0: A no ano, jenom já miluju.
1: Já musím zavolat.
0: To jste hodná.
1: Nejkrásnější prázdniny u babičky v cukrovaru, tam ve vile. Tam byla taková krásná vila, park u toho byl, no to už tam vůbec není. My
0: bohužel, tam, bohužel.
1: Podívat. Smutně mě bylo, to bylo nádherné prázdniny. Strejda kropil ty zahrady nebo ten park a my jsme si tam hráli. Nádherné prázdniny, ale bylo to 47. rok, kdy byly ty vedra. To byly to, jak nám pomohli údajně Rusové z toho, no to je jedno, zkrátka byly hrozný vedra, takže pořád musel kropit, aby jsme vůbec tam mohli dejchat a chodilo se přes koleje,
0: ano.
1: Přes takovej nadjezd,
0: ano.
1: Nebo taková lávka a to jsem vím, jednou utíkala pro mlíko, to se ještě s butelkou chodilo pro mlíko, mě bylo 10 a pochytla mě bouška a na ty přes tu trať, vím, že mě babička utíkali naproti, protože se
0: bály, že jo, ano.
1: No, takové, no, krásný prázdniny, celý 2 měsíce, nemůžu na to zapomenout a pak jsem tam ještě jezdila, ještě už jako zase slečna babičce, ale ta už bydlela potom tam.
0: Kde pak?
1: Za parkem, no, jako ke kostelu a,
0: jo, jo.
1: A do hlavní ulice a za Národní výbor, nebo jak se to jmenovalo, byl na rohu.
0: Vím, pořád je tam.
1: No a naproti vím, že byl pan doktor Lojhar se jmenoval.
0: A pořád to tak, paní Ivo, je, pořád to tak je.
1: Byli jsme tam před 5 lety se podívat, syn mě tam ves, abych si ty okna prohlídla, kde jsem tam byla. Ale smutno mě bylo, jak ten cukrovar je úplně
0: zničený. Ten lehnul takzvaně úplně. No a bohužel, úplně. Tam paní Ivo vzniknul jako restaurace, že jo, a ubytování a to. A teď je to všecko zavřené. Jako mně je to taky strašně moc líto, protože je pravda, že se zlepšili hodně k lepšímu Lovosice. To je pravda prostě.
1: Ano, ano.
0: Ale na druhou stranu je tam skoro všechno uzavřeno, zavřené. A tak je mi taky někdy smutno, když se tam vracím.
1: Ale my jsme tam, paní Chládko, a byli ještě v tom cukrovaru, teda před těmi 5 lety na obědě.
0: No vidíte, tak teď je to všecko
1: a
0: zavřené.
1: Tam bylo, že tam se mnou aspoň ještě šli, abych to trochu tam si ty vzpomínky. Nádherný prázdniny a ty Lovosice, já na ně pořád stejně myslím, protože to byly moje první prázdniny. Já jsem byla z Přelouče, nikdy jsme žádný prázdniny, to byla válka, v ten 47. rok byl první, že mě maminka tam teda dovezla vlakem, tenkrát celý den málem jsme jeli,
0: to je.
1: Se přesedalo. No, moc hezký prázdniny, zdravím vás, nechci zrovna.
0: A já moc děkuju za krásnou vzpomínku.
1: Když mi vysíláte, tak si vždycky říkám, bylo sice. Moc krát děkuju a moc vás mám ráda.
0: Moc děkuju já, paní Ivo. Dobrou noc.
1: Nashledanou. Nashledanou.
0: Tak paní Iva mi samozřejmě udělala velkou radost, protože já jsem patriot úplně šílený. Přitom já vlastně jsem v Lovosicích bydlela, pravda, tak do 20. Potom jsem 5 let jezdila do Ústí na fakultu, ale samozřejmě jsem se vracela k rodičům na víkend. Takže dejme tomu do 25. Ale od těch 25 let jsem vlastně Pražák a stejně jsem srdcem v Lovosicích v Českém Středohoří. Prostě to tam miluju. Miluju to tam a jsem moc ráda, že se tam zlepšilo ovzduší, protože to tam bylo opravdu k nežití, ten sever. Moji rodiče se ale museli odstěhovat do hor, protože jsem byla pořád nemocná. A doktor potom řekl, buď to teda to nějak přebije ta holka, anebo se musíte odstěhovat. Tak naše byly nešťastný, protože tam oba měli práci, že jo, a rodinu a tak dále. No tak já jsem to přebyla, statečně, zůstali jsme. No a na Lovosice nedám dopustit. A já už jsem to tady několikrát říkala, že ať už jsem byla kdekoliv v cizině, tak jsem vždycky říkala, že žiju v nejkrásnějším městě na světě. A vždycky to ty lidi chtěli vidět a pak tak jako na mě nevěřícně koukali, jako to myslíš vážně. A já jsem vždycky říkala, samozřejmě, že to myslím vážně, protože to je město mého dětství, mého mládí, to nejkrásnější období a na to přece nejraději vzpomínáte a proto to tam máte tak rádi. Alespoň tedy já, nevím jak vy. Tak teď už nechám zase prostor pro vás, ale to až po písničce, kterou nám bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Společně dnes vzpomínáme na prázdninové zážitky, které se vám nikdy nevymazaly z paměti. Vyptávám se, co jste zažili, kde a s kým to bylo. Tak a vyptávat se v tuto chvíli budu na lince 731 8900 i paní Ivety z Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Zdravím i všechny posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak mé nejhezčí vzpomínky jsou z prázdnin ze Slovenska, z Bratislavy, kde žila moje babička, maminka mojí maminky. Žili v bytě se strejdou Karlem, to byly velké cihlové domy, 10 jich tam bylo.
0: Uh-huh.
1: A tyto domy se dostaly i dokonce do klipu skupiny Elán, že natočili této ulici záběry. No a babička s Estinou měli velkou zahradu, zahrádkářské kolonii a velkou chatu novou tam pak postavili. No a tam jsme vždycky trávili, že jo, většinu času, aby jsme nebyli zavřeni v bytě. No a tak tam měli velikánskou třešeň vysokou, pak i ořech velký, pak nezapomenu na ty velké keře rybízu červeného i tmavého. Plno zeleniny tam pěstovali, květin. A dokonce měli i mandloň, jo, že jsem teda viděla, jak vlastně vyrůstá i mandloň, jak roste.
0: Ano.
1: Tak krásně růžově kvete, hezky voní. Pak měli velké broskve na broskvy, no prostě nádhera. No a zase strejda, druhý syn babičky, strejda Joška, ten zase se staral o různé aktivity, aby jsme zažívali o prázdninách. Tak jsme jezdili se koupat třeba i na Zlaté písky, nebo zase od tety z práce, to byly chemické závody, tak ty měli vlastní koupaliště kryté, taky tam jsme hodně chodili na tohle koupaliště. No a pořádali jsme různé výlety do přírody, i tam se to jmenovalo jako Koliba, kde byl kolibský vysílač Slovenské televize.
0: Ano, ano.
1: Takže tam kolem byly lesy různé, takže tam jsme chodili. Tam jsme jednou se dostali na takové místo, že najednou tam bylo takové velké hejno komárů, jo, že jsme museli honem utíkat pryč, aby jsme nebyli poštípaní, že prostě ten jeden rok se tam najednou takhle
0: vyrojili, ano.
1: No. No a pak jsme i chodili třeba po různých památkách, jako i na hradě jsme se byli podívat, nebo přes Dunaj, jak byl vystaven nový most Slovenského národního povstání a nahoře je otáčivá restaurace. Tak to byla taky zajímavost v té době pro mě. No, potom mě uchvátili tamnější trhy. Tam byla i velká tržnice, i venkovní trhy, i jako krytá tržnice a tam prostě ovoce, papriky se dovážely i z toho, z Maďarska tam přišli prodávat soukromníci, ale to vám byly takový velký kusy, že jsme je nikdy neviděli, tak velký papriky, my jsme se pak vezli i domů. No a ve vlaku pak to vonilo paprikama a i oštěpky jsme vozili a velký kulatý chleba byl výborný z trhu. Takže to prostě bylo nezapomenutelné. I mám na fotce taky květiny, jako kytice, jak tam prodávali v těch tržnicích, i na tom tržišti vždycky. No, tam se prostě, tam člověk sehnal všechno možné, i jako živou drůbež, i jako už vykuchanou, oškubanou. I kvašáky výborné tam prodávali. Tak to jsou takové zážitky, co
0: prostě... A vzpomínky, že jo? A z dětství si to člověk pamatuje, utkví mu to.
1: A do zoologické zahradě jsem taky několikrát jsme se šli podívat, že tam mají taky pěknou velikou. No a když jsme třeba zrovna přes to léto, který člen měl narozeniny, tak jaké velké oslavy se pořádali, dobré jídlo se navařilo, napeklo se, že jo, všelaké to, ty zákusky, koláče, no prostě to byly nezapomenutelné hostiny a i jsem si jako mohla vyzkoušet práci ve vinohradě, kde se jako okopával vinohrad a plelo se, no takže to bylo taky zase nějaká to zajímavost, ale i právě tam prodávali Jugoslávci zmrzlinu, měli tam svoji výrobnu, ale to byla tak výborná a třeba i 10 i více druhů zmrzlin a velké kopce dávali.
0: A tehda, jo, že jo, to byla vzácnost, měli, když byla dobrá zmrzlina, ano.
1: Jak jste si jednou dávali, no to byly, a ta chuť, jo, třeba ano. I punčová, jo, že prostě byla taková růžová rozinky v tom, jo, že nezapomenutelný tyhle zážitky opravdu, no, že na to člověk nezapomene nikdy a furt si to můžu pak připomínat.
0: A jestli pak jste, paní Iveto, se tam vrátila třeba teď, v téhle době?
1: No, tak naposledy jsem tam byla v roce 2008 a teď se tam chystám, že příští rok budu mít kulaté narozeniny, tak ještě tam mám bratrance a sestřenice a jednu tetu právě od toho strejdy Jošku, ženu, takže bych se tam chtěla podívat zase, no. Že,
0: tak přeju krásné zážitky, abyste zavzpomínala.
1: Petr Žálce na té druhé straně Dunaje, tam byl vždycky velký lunapark přes léto, plno všelijakých atrakcí, houpačky, já tam nejradši jezdila na těch autíčkách, protože já moc tady ty houpačky jako otočené jako nesnáším, takže vždycky jsem se tam povozila na těchto autíčkách a i takové zajímavé balonky dřív měly jako ve tvaru zajíce, jo, že takový dlouhý uši
0: ano,
1: měl
0: ano,
1: ten balónek, tak to bylo taky no, nádherný.
0: Moc děkuji, paní Iveto, za vaše krásné vzpomínky.
1: Jako nějakého zpěváka nebo herce.
0: A zdravím do Teplic.
1: Juru Kukuru jsem tam potkala taky, no, takže ty zážitky jsou prostě nesmazatelné.
0: Děkuji moc za ně. Naslyšenou. Dáme zase šanci někomu jinému, ale to až po písničce Marie Rotrové Lakomá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stále posloucháte Noční linku, já jsem ráda, že telefonujete na toto téma, kdy se vás ptám, jestli si vzpomenete na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. A vítám i paní Ludmilu. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko. Jsem ráda, že vás slyším a povím vám můj příběh.
0: Ano.
1: My jsme měli chatu za Brnem na Říčkách. Byla to chata mojí tety, to byla sestra mého tatínka.
0: Ano.
1: A druhá teta, to byla taky sestra, a oni to měli, ta chata byla postavená za války v 42. roce. Byla ale krásná, do dneška stojí. A nádherně se tam bydlelo. Uh-huh. A oni neměli, ta jedna teta neměla děti vůbec, a ta druhá, ta měla o 10 roků staršího syna. Takže bratranec o 10 roků starší než já, protože teď už mi 84, mě bylo 84. A oni si nás brali každý rok na tu chatu. 15. července vždycky byla chata, oni měli to celozávodní dovolený. Oni dělali všichni v Modetě.
0: Ano, ano, ano.
1: Modeta Jihlava, a bylo to v Brně. A tak se si nás tam brali. A můžu vám říct, že to neskutečný vzpomínky mám na to, jak oni se nám věnovali. Ta teta jedna měla, umřela v 92 letech, mm-hmm, a ona byla, oni říkali Božka. Ona si vždycky, to byly ty lehátka, takový ty, no ještě to je, myslím, teďka ty
0: nafukovačky. Jo, takhle. Aha.
1: Látkový,
0: ano.
1: A tak první fotku, co jsem našla, tak jsem tam seděla v tom lehátkovým křesle, měla jsem kudrnatý vlásky na kohouta a měla jsem nožky, jsem šoulala po trávě a papala jsem nějaký sušenky.
0: Aha.
1: A ona vždycky si nás posadila kolem sebe a četla nám pohádky. A po obědě, a ona vždycky, chlapi vždycky, Božka, pojď číst, už děcka už čekají. A to byly dvě děti z jedné chaty, ze druhé strany, z té další strany. A tak nás tam bylo tak 6 dětí a ona nám četla. Večer, my jsme tam nebyla elektrika, takže my jsme měli takovou plynovou, no to nebyla plynová, to bylo na petrolej,
0: ano,
1: lampa, která měla punčošku. A to vždycky napumpovali a ta punčoška krásně to rozzářila. A tam jsme četli zase na pokračování, bylo nás 5, to nás zase strýček jeden četl. A byli jsme tam 14 dní a vždycky po týdnu, když už nám docházely ty potraviny, tak jsme chodili pěšky přes les. A 2 kilometry v lese, 2 kilometry do dědiny, tam do jedné Ochoz u Brna. Tam jsme chodili nakoupit. Tam jsme vždycky měli oběd, koupili nám oběd a zase jsme šli zpátky. Potom tam byl jeden pán tam chodil a to bylo tak, počkejte, měla jsem se 52, tak v 60. roku.
0: Uh-huh.
1: A tam chodil pán s kolem.
0: Ano.
1: Představte si, v tom lese a měl tam, a prodával ovoce a to vždycky křičel. Tešně, tešinke. Máte. Já jsem se vždycky smála.
0: No to jo.
1: A oni. My máme dost, pane. A on vždycky. Jo, máte dost. A co ti tam zvedu? Také mají dost. Pamatuju do dneška. A když to vykládám svojím vnoučatům, jsem to vykládala, a když už to vykládám pravnoučatům, a když jsou ještě maličky, tak se musím tomu strašně smát. Naučili mě plavat, protože 10 minut byl rybník, naučili mě plavat a tak jako mě vedli k tomu zálesářství. Jsem té chatě měla strašný dobrý vztah. Nerada jsem se s ní loučila.
0: Věřím.
1: Ale potom jsem ju nechala bratrovi, protože oni potom zemřeli a my jsme to dostali jako já půlku a on půlku a nedělala to dobře.
0: Rozumím.
1: takže jsem mu to tu půlku nechala a on tam myslím ani nejezdí, nevím to.
0: Ale vzpomínky jsou krásné, přesně tak, paní Ludmilo. A to je fajn, protože jak zpívá skupina Holky, že vzpomínky nám zůstanou, to je prostě pravda. Ty nám nikdo nevezme.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění.
1: Děkuji vám za odpovědi dneska.
0: A já děkuji moc. Dobrou noc, dobrná, naslyšenou.
1: Dobrou noc, mějte se hezky. Zdravím všechny.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. V 90. letech, kdy jsem byl malý chlapec, jsem v létě cestoval s rodiči po Evropě. To tehdy cestování ještě nebylo masovou záležitostí. Těch zážitků mám. Třeba v Paříži za námi jela v autě Helena Růžičková, když tam natáčeli komedii Trhala fialky dynamitem. A těch fotek. Mám v albu momentku, jak mi před pařížskou katedrálou Notre Dame bere vítr z hlavy čepici. Mám tam i fotku, jak nás na náměstí svatého Marka obklopují holuby. A nebo tu, jak sedím na lavičce v dánském Legolandu a líbám dámu, která je celá z kostek lega. A právě na výlet do Dánska vzpomínám nejčastěji. Třeba jak jsme se večer po příjezdu do města Vejle šli projít do lesa a před námi se nečekaně otevřelo širé moře. Donedávna jsem měl za to, že jsem byl u Severního moře, ale on to byl fjord moře Baltského. A také jsem se marně snažil na internetu vyhledat ten hotel, v němž jsme bydleli. Už není, koho se zeptat. Máma nežije a táta si to nepamatuje. Ani dánsky se na to postěžovat nemůžu. Dánská výslovnost je nesmírně těžká a nikdy jsem ji úplně nezvládl, napsal Michal. Samozřejmě děkuji Michale i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Olympik nám bude hrát a zpívat Kufr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kufr ve mě vyvolal prázdninový zážitek. Teď naposledy, když jsem letěla, tak jsem měla tak narvaný kufr. Já to neumím prostě, i když jedu na 3 dny, na týden, na 14 dní, tak mi vždycky nadávají všichni moji spolucestující. Říkají, prosím tě, zbal si nějaký malý kufr a ne ten velký. No tak snad příště. Tak to se teď dělám legraci. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Bohumíra, který nám volá ze Šternberka, a i jeho se budu ptát na prázdninové zážitky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Bohumíre, ano, já taky vás zdravím srdečně.
1: Já mám takový zážitek, že třeba v 5. třídě jsem byl u tety ve Skrbení na prázdninách a oni měli hospodářství a měli spoustu práce. A oni mě jednou řekli, že když se zabijí prase, tak to bývaly takové velké hrnce, vám řeknu takové merez hrnce, kde vlezlo asi, kde se rozpustilo asi 30 nebo 40 litrů sádla. A jak to sádlo začalo tuhnout, tak do toho dávali klobásy.
0: Aha.
1: A že ty klobásy jsou velice dobrý. A představte si, oni jednou odjeli na pole s kravama, to měli krávy.
0: Ano.
1: A já jsem měl dlouhou chvíli, tak jsem měl chuť na ty klobásy. Já. A teď jsem vzal žičku, ono to bylo v takové komoře, a ono v létě bylo horko, tak ono to sádlo nebylo tak tuhý, jako, ale nic jako tomu nebylo.
0: Ano.
1: A já jsem vzal velkou, tak to byla taková velká lžíce, a začal jsem do toho sádla rýpat. Já vám furt na ty klobásy nemohl narazit.
0: Ano, ano.
1: A já jsem vytáhl všechny hrnce, kredence, a to sádlo
0: tam
1: jsem
0: dával
1: do toho.
0: Rozumím.
1: A no to vám byla hrůza. Já jsem byl celé domaštěný od toho. Já,
0: našel jste ty klobásy?
1: Až na dně, teď jsem uviděl tu klobásu, jako já, a ona byla tak zatočená, že to šlo, bych řekl, ke kraju toho hrnce, ale až důle, jako já. A teď jsem vám tu klobásu vytáhl a jsem se díval, tam byly 3 hrnce a toho sádla. A já napřed, než jsem tu klobásu snědl, teda než bych ji snědl, tak já jsem to sádlo musel dát na zpátek, jako já.
0: Ano, ano.
1: A já jsem prostě to musel dělat tak, aby to oni nepoznali, jako já.
0: Podařilo se. Podařilo se.
1: No, já jsem si vám s tím tak dlouho hrál, že jsem ani neslyšel, že oni přijeli a teď tam slyšeli, jak si čustění, jako já, tak otevřeli ty dveře, no pro pána Jána. Teta říká, teda, no toto, ty dostaneš na zadek, jako já. Teda já jsem vám dostal od toho stresa, on měl tam takové, oni měli takového chlupatého psa, Běla se to jmenovala, Běla se jmenovala, ona mě aj poslouchala. Ale on to byl takový bičik malý, jako já. On vám mě spráská, ale zvláštní, jako
0: stric,
1: já.
0: Ano.
1: Ne, že by mě to, jako já. Ale pak to dlouho vykládali jako celé rodině a
0: Jak jste si poradil, že jo? Jak jste si hezky poradil. Ale to je zážitek.
1: Pak jsem si vzpomněl, že jako děcka o prázdninách většinou rodiče nikdo nás neviděl. A my jsme se jezdili koupat na Hrubou Moravu, na Litovelsku. A tam byla Mlýnské potok, to se oddělovalo, tak tam jsme jezdívávali pod splav a chytávali jsme štiky. A na těch kolích, to byly, jsme měli obyčejný kola, tak jediný bazén byl v náměstí na Hané. Tak polňačkama jsme všude růzeně a jenom se dostat do náměstí. A tam byl bazén, dneska už to je tam zrušený, jako,
0: uh-huh.
1: Ale tam byl bazén a po pravé straně kopce, jako já, lesy, tak ta voda bývala vždycky studená, ledová. No my vám takové kus na kolích 10-15 kilometrů, a dojel já, kdo první vleze do té lody, to byla katastrofa, tak jsme se tam navzájem naházeli
0: a bylo to.
1: Veselí jsme jeli naspátek.
0: No moc děkuji i vám, pane Bohumíre, za hezké vyprávění a přeji krásnou dobrou noc do Šternberka.
1: A taky.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Před chvílí, konkrétně před 6 minutami, byla půlnoc a my jsme se přesunuli do pátku 26. června a mě bude stále zajímat na to, nebo vzpomínky vaše na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Ohlížíme se zpět, vzpomínáme na vaše školní léta, já se vás vyptávám na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, co pěkného jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. A tak dále, a tak dále. No a vy vyprávíte a vyprávíte krásně. Tak doufám, že to tak bude pokračovat i v té druhé hodině. Paní Martina z Brna mi například napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka toto. Dobrý večer, dnešní noční linka nebo téma noční linky mě připomnělo, že můj nezapomenutelný prázdninový zážitek trvá už 35 let. Bylo to na táboře, kam jsem přijela na návštěvu. Připojila jsem se k jednomu oddílu, šla s nimi na puťák, dokázala nemožné a vracela jsem se po týdnu jako vyměněná. Vzhledem k tomu, že v té době chodili kluci ještě na vojnu, naše zamilovanost musela projít i touto zkouškou. A zkoušku jsme zvládli na výbornou. Z oné zamilovanosti se po 2 letech stalo manželství, které trvá stále. Všechny moc zdravím a všem dětem přeji krásné prázdniny plné úplně obyčejných radostí a zážitků. Mějte se krásně, napsala Martina z Brna. Já se budu těšit samozřejmě po písničce, kterou vám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš, na váš další telefonát na čísle 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Josefa z Kopřivnice se budu vyptávat na prázdninový zážitek, na který nikdy nezapomene. Krásný dobrý večer.
1: Jo. Můj zážitek je ten, že mám kamaráda Oldu Němca z Kopřivnice. Je to včelař,
0: ano.
1: Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Je to včelař, pan Oli Němec.
0: Ano.
1: Mám ho velice rád a zážitek mám takový, že mě zachránil život.
0: A jak se to stalo, pane Josefe? Jak vám zachránil pan Olin život?
1: Zachránil život takový, že předtím jsem měl špatné manželství, no a on mě z toho dostal. A teď žiju velice dobrý život, no a pan Olin Němec je z Kopřivnice, je to včelař a je velice dobrý člověk.
0: A na nějaký ten zážitek z dětství si vzpomenete, pane Josefe?
1: Jo, zážitek z dětství, já jsem měl celkem dobrý zážitek z dětství. Nemůžu to, prostě mám dobrý zážitek z dětství. No, ale to bych chtěl poděkovat Oldo.
0: Já se moc omlouvám, pane Josefe, ale protože bychom se oddálili od tématu, už jsme poděkovali panu Olinovi a já jsem se vás ptala, jestli si vzpomenete na nějaký zážitek z dětství. Omlouvám se, ale musíme dát šanci zase někomu dalšímu, kdo se dovolá k tématu. Teď už Marika Gombitová, Koloseum.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále mě zajímají vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin a vzpomínat v tuto chvíli budeme s paní Květou z Barteskova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, mě 93 roku.
0: Ano.
1: A na své prázdniny u babiček, já jsem totiž obě babičky měla v Křenovicích, protože moji rodiče byli rodáci z Křenovic. Na týden zapomenu do smrti.
0: Ano.
1: Jezdila jsem tam od 4 let a jezdili jsme 3. Moje o rok mladší sestra, o rok mladší sestřenka a já. Bylo to nádherný. Bydleli jsme u babičky maminčiny maminky a ráno, když jsme vstali, tak jsme běželi kousek dál, bydlela druhá babička, zjistit, co bude vařit k obědu.
0: Která babička bude co, že jo, co vařit, že jo?
1: Ano, babička, maminčina maminka vařila taková prostší jídla, kdežto u babičky druhé, tatínkové maminky, tam bylo plno drůbe, že tam bývaly kačeny a králičci a kuřata. Takže vždycky jsme si to vybrali a řekli jsme, babi, nech nám to na večeři, my budeme k babičce a my si s tím vdolky sníme večer. U babičky té maminčiny maminky byl báječný zvyk, tam se vždycky v 5 hodin vzali stoličky a babička říkala, jdeme na ulic.
0: Aha.
1: Všichni. A tam se sešlo nejméně takových 20 tetiček, babiček.
0: Ano.
1: Babička seděla v čele, dědeček seděl na židli a kouřil fajfku a babička byla úžasná vypravěčka. Babička vyprávěla, my jsme ani nedutali.
0: A poslouchali.
1: Bylo to báječný. My jsme na té ulici i večeřeli. Babička nám byla ochotná vařit každé speciální jídlo. Jedna chtěla od oběda v dolky, druhá chtěla krupičku, třetí chtěla vajíčka. Babička, vždycky moje maminka a teta říkali, proč je tak, babi, rozvazuješ? Ona říkala, děti mají jíst to, na co mají chuť. Byla úžasná.
0: To teda.
1: No a ještě jeden zážitek. My jsme byli takový činorodý holčičky a já jsem napsala divadelní hru, pohádku. My jsme to zecvičili, jsme se namaskovali a prodávali jsme za oknem
0: lístky
1: za korunu.
0: Ano.
1: A celá ulice
0: šla na divadlo.
1: Přišla.
0: To je ale krásné,
1: bylo
0: paní Květo.
1: Velice jednoduchý příběh o Janečkovi, který se potkal s Bílama a my jsme byli 3, takže sestra hrála Janečka a my jsme byli 2 Bílí, ale byli jsme taky dědeček a babička. A začínalo to s dědečkem a s babičkou a my jsme dědečka a dědečkovi udělali fousí a krásně, teda to jsem dělala já, tak jsme ho namaskovali a hráli jsme. Potom jsme odešli a Janeček chodil a chodil a my jsme se převlékali za ty Bíly, jenomže ty fousy nešli smazat. Tak ona vždycky Víl a Válko, přijdi. A já jsem vysočila hlavu, říkala jsem, nedojí umít fousa. Takže s tím bylo i trochu legrace.
0: Tak.
1: A bývaly to úžasné zážitky. Na to do smrti nezapomenu.
0: To vám věřím, paní Květo. A já vám moc děkuju za vaše vyprávění. Dobrou noc.

0: Tam hrála na piano, režírovala jsem to, hrála jsem v tom. No prostě tři v jednom. Ale celou třídu jsem do toho zapojila. Všichni hráli a celá tehdá vesnice, byly to tuším Nové Hamry u Karlových Varů, se přišla podívat. Bylo to v místní hospodě a já na to tak ráda vzpomínám. To jsou jako opravdu ty nezapomenutelné zážitky, kdy si to užijete. Nejde o žádné drama, nejde o nic vážného a přitom se všichni baví, je legrace. A tak by to asi mělo být. No. Trošku to mizí, ale nebudeme plakat. Já si myslím, že se zase k tomu vrátíme, protože ono nám nic jiného v podstatě nezbyde. Jinak nás ta umělá inteligence sežere. Pan František ze Židlochovic napsal: Dobrý večer, paní Janičko. O prázdninách jsme pomáhali rodičům hlavně na žních. Každou přestávku jsme využili dostat se k rybníku, kde se koupala děcka, co nepomáhala rodičům o žních. Taky jsme tam chytali ryby. Chodilo se ve 4 hodiny ráno do lesa na houby. Žně se zvládaly bez cizí pomoci, ale byla to fuška pro nás děcka. Dvakrát jsem byl na prázdninách, co jsem se včera zmínil v noční lince. To naše děcka tolik povinností o prázdninách neměli, píše František ze Židlochovic. Děkuju i za váš příspěvek, Františku. A teď už Michal Tučný, Cesty toulaví. Jak se to hodí k dnešnímu tématu?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam vedly v dětství cesty toulavý pana Pavla, který nám volá z Byšiček od Bělehradu, to se dozvíme právě teď a budeme vzpomínat. Dobrý večer, pane Pavle.
1: No určitě, to budeme vzpomínat krásně, protože já jsem byl malinký chlapeček ještě a se svým dědečkem jsem chodil na houby od svých 5 let, jo, takže jako...
0: A jste dobrý houbař, naučil vás dědeček rozeznávat houby?
1: Já jsem prašivkář.
0: Aha, takže umíte. To,
1: já jsem mluvil s Paloukinou, tak jsem mi říkal, jako, jak to je s těma prašivkama, ale to se obtejte jí, protože to jako, to se nenechá vysílat. A když ano, jo, ano. To je. Ne, já jsem říkal, ona říkala, já jenom sbírám, co má dole. Ty?
0: Mech, jako nebo takový to, ten mech, že jo, ano.
1: No a ona říkala, a co má dole ty takový ty?
0: Čárky.
1: Proužky.
0: Ano.
1: Čárky. Tak to ne, já jsem říkal, podívej se, Paulo, postav se přes zrcadlo, až se vykoupeš, podívej se nahoru, dolů,

0: máš čárku, seš prašivka.
1: Tak koukala.
0: Ona teda, a no, ona, to bylo jediný, kdy mě týkala, jo, protože já ji týkám, ona mě vyká, ale, a to je jedno, ale já prostě, já jsem milovník přírody, protože teďka tady nade mnou lítají ty...
1: Světlušky?
0: Tak, no ne, takový ty největší ptáci evropský.
1: Nevím, co máte na mysli, pane Pavle, neumím číst myšlenky.
0: Víte, jak vypadá jeřáb?
1: Cože? Vy tam máte jeřáby?
0: No my tady máme jeřáby. Teďka šel kuk a šli tam dva rodiče, před nima dvě malinký jeřábci, ještě takový menší, no.
1: Mm-hmm. No a když se teda zazpomínáme tam. Ještě, Pavle, na to dětství, ať se vrátíme k tématu, aby posluchači nenadávali.
0: Já úplně miluju dětství, protože když jsem byl na tom na Vlkánově, tak jednou přijeli sestřenice z Hořic, ráno ve 4 hodiny jsme vstali a už jsme mazali na houby, jo. A já, když jsem se narodil, tak dědečkovi bylo 80 let a prostě to byla, i když maminka říkala, on s ním chodí na houby,
1: Co když se ztratí, že jo?
0: To, aby to s dětkem nešlehlo, že jo, nebo to, ale tak on se dožil do 90, to je jako dobrý, ale...
1: Takže máte dobrý kořeny, ano.
0: No ale zase to bylo takový, on je naučil, kde jakou bylinu, co kde bylo, prostě jo, co rostlo, takže já všechno vím. A když jsme přišli a byl tam nějaký takový přerostlej, to říkal, ne, Pavlíku, to tady necháme. Ten tady necháme na semeno. Ne, jako když
1: sebra
0: vidím
1: to.
0: Ty námaný stromy, nebo já nevím, ty tenisový stoly narovaný těma hřibama, proč ty lidi dělají? Ať to uvědomějí. Prostě vemu si domů. Já vždycky vemu košiček, čubu, a jdeme, když mám košiček plný, tak jdeme domů prostě. A je to, a jinak jako prostě to, protože já jsem milovník přírody, úplně šílený, jo, to jako. Takže jako, já nevím, lidi.
1: Prostě vzpomínáte na dědu, jak vás naučil houbařit a že se vyznáte v přírodě úplně. I všechny ty rostliny. Tak moc děkuji za vaše vzpomínky, pane Pavle, a taky zdravíme do Byšiček. Tak to byl pan Pavel z Byšiček, teď už Richard Milil a rozeznávám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Vzpomínat na nejkrásnější zážitky z prázdnin budeme i s paní Olgou, která nám volá od Přerova. Krásný dobrý večer, paní Olgo.
1: Ano, dobrý večer, zdravím vás, paní Aničko. Tak já mám 80 let je mi, takže vzpomínky mám jako... Jezdila jsem na prázdniny k babičkám. Jednu jsem měla ve městě, jednu na vesnici, takže to jsem vlastně měla takové rozdělné prázdniny. Ta na vesnici, že jak to bylo, měla kravičku, prasátko, kozy, kousíček pole, jsme chodili na mandelinky. Vzpomínám si aj, že jsem jako obily se sklízelo, tak se ty snopy stavěly. Pak když to doli přijela mlátička, se to vymlátilo. Tak na vesnici to bylo takový, jak všude, že?
0: Ano.
1: A ta druhá ve městě, tak tam jsem měla sestřenici, tak tam to zase bylo úplně jinak. Ale já mám nejlepší vzpomínky na prázdniny z roku 1971, to mi bylo 25, já to hned vysvětlím, proč prázdniny, proč jsem byla učitelka a prázdniny jsem teda měla. Měla jsem volno, tak jako děti.
0: Ano.
1: A na začátku prázdnin jsem se seznámila právě se svým manželem. A za rok, teda budoucím, ano, za rok jsme už byli manželé, no a prožili jsme spolu necelých 50 let, protože potom mi umřel. Takže to je taková moje troška domlina k prázdninám.
0: Paní Olgo, a kde jste se seznámili s manželem na začátku prázdnin?
1: Tak jak jsme se seznámili, tak bylo to ke konci školního roku. On jezdil do práce stejným vlakem jako já,
0: ano.
1: Ale já nás tam jezdilo moc, tak já jsem si ho jako vůbec jako nevšimla. No a protože věděl, že už budou prázdniny, no tak mě musel potom ten poslední den teda oslovit, no a tak už to začalo.
0: Tak takhle to vzniklo a tolik let jste spolu byli.
1: Ano.
0: Moc děkuju.
1: Já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka pan Bohumír. O prázdninách bylo pro nás koupání živlem. Na řece Moravě jsme se vydováděli, ať už to bylo u splavu či na Hrubé Moravě mezi Lhotou a Stření, nebo se pozbírali kola a polňačkami do náměšti na Hané. Tam bylo koupaliště. Jinak jsme prorajzovali po okolí, co se dalo. Vzpomínám na tábor ve Zlatých horách. Tam jsme poprvé uviděli světlušky v lese cestou večerní skina. A těch bylo požehnaně. Nebo jsme šli ve skupině na maliny a narušili jsme nečekaně rojvoz. Hrůza byly všude a těch žihadel, co jsme pochytali. Hromady písku nestačily, jak jsme se váleli, napsal Bohumír. Pane Bohumíre, tak to já se taky vzpomínám na ten roj lesních vos a musím teda říct, nevím, jestli to byly včely nebo vosy, to už se nepamatuju, ale pěkně nás honili po lese a pěkně nás poštípali, takže rozumím. Teď už ale dítě Štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř nám budou zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince jsme se ohlíželi, vzpomínali jsme na školní léta, ptala jsem se na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, a vyptávat se budu i paní Vlastiny, která nám volá z Krnova.
1: Vůbec ne, ani spolu.
0: Paní Vlastino, krásný dobrý večer, teď jsme ve vysílání.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Janičko.
0: Paní Vlastino, tak
1: moc,
0: vzpomenete
1: moc
0: si?
1: Pozdravuju všechny.
0: Ano, ano.
1: A všechny posluchače. A já bych si řekla svůj případ.
0: Ano.
1: Já jsem na Váchách, ve Velkých Karlovicích, tetičku.
0: Ano.
1: Strašně hodnou. Hej, strýček, oba dva byli strašně hodní. A tatínek mě nasadil na vlak, měl jsem 9 roků a cestovala jsem do Karlovic. Do Velké Karlovic. No ale docestovala jsem. Povedlo se mi to a začala jsem jezdit vždycky oprázněná na týden. Tetička mě měla jak svoju, říká ty moje děcka, ty mi nic nepomůžou, a já jsem jí pomáhala vařit, okopávat zahrádku, brambory okopávat, krávu dojít, jo. To byly takové fakt krásné prázdniny pro mě.
0: Rozumím.
1: No, já měla jsem tam kamaráda, Zlatíčko, Hladíčka, kterýho jsem poznala, měl 10 a já 9 let. Celý život, jestli jsem tam volali, psali, když jsem přijela do Karlovic, tak v momentě byl u tetičky, že tady je Vlastička. No je. No já říkám, no ty jsi hodný, že jsi přišel za mnou. Jo, a my jsme byli celý život jen kamarádi.
0: Ano.
1: Žádné zamilování nebylo jako...
0: Velké přátelství mezi vámi.
1: Přátelství, takové krásné přátelství. A ta tetička s tím stričkem, ke mně se chovali tak strašně hezky. Taky měli svojich 9 děcek. A já jsem měla bratra, který měl tatínek za spolu, na kterého měl.
0: Ano, ano.
1: No a on byl muzikant, a on byl starší ode mě, že? A my jsme s bratránkama chodili na zábavu, nebo jsme tam u tetičky hráli a zpívali pod oknem. Ale když jsme šli na zábavu, tak on tam hrával. No a jednou už jsem měla, já nevím, 21 roku, ještě jsem byla svobodná. A on, jestli by se šla projít. A já říkám, ale co by ne, tam je horko, tak jo. A to bylo... Tam nádražím v lesíku, úplně na vrchu, to bylo na různé místě, ale nevadí. Tak jsem šla. A teď on mě chytil a chtěl mě dát pusu.
0: Ano.
1: A já říkám, a to bude jaká pusa? Sesterská? A on teď vyvolil oči. Říká, co to říkáte? Já říkám, no jaká to bude pusa? Kamarádská anebo sesterská? Jak sesterská? Ty blázinku, já jsem tvoje sestra.
0: Je.
1: Ty se nevlastní, ale jsou.
0: Ale jsem. To se podivoval.
1: A on říká, Vlastičko, po zábavě jdeš k nám, protože byl tak šťastný.
0: Že jste se potkali, že jo? Že jste se poznali, rozumím. No moc děkuju, no, paní Vlastino, i za vaše vyprávění. Děkuju, přeju krásný dobrý večer. Já přidám zprávu, kterou ještě napsal pan Mojmír ze Svitav. Dneska jsem celý den jezdil s kamarády evangelíky po jejich kostelích na Krásné Vysočině a přitom jsme probírali také dětské tábory. Jako starý komediant jsem na nich hrál s dětmi na Velkou Moravu. Byli jsme s kolegou já Metoděj a on Cyril, jindy jsem byl prorok Mojžíš a prchali jsme z Egypta. Nebo si děti přivezli oblíbené plyšáky, nastala potopa světa, tak jsme měli Noémovu archu a tentokrát jsme zachránili i dinosaury. Škoda, už na to nemám sílu. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na závěr jsem si nechala zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Iveta, a ta píše. Vzpomněla jsem na pobyt s dětmi s dětským domovem. Vezmu to ve zkratce. Noční hra, děti se všechny vrátily bez úhony, jen vychovatelky skončily špinavé, vyválené v jediné louži v okrese, protože mysleli, že na ně útočí divoká prasata. A ještě jeden zážitek. Sbírali jsme s kolegou svíčky označující cestu noční hry. Slepý chlapec žadonil, abychom jej vzali sebou. I stalo se. Kráčíme spokojeně po cestě k domovu, když Tom se před námi uklonil živý plot. My oba vyjekli a ten chlapec se bezelsně jen zeptal, co se děje. A za plotem se chechtali domorodci. Prý co strašit děti, to není zábava, ale vedoucí. Hezké prázdniny a dobrou noc, napsala Iveta. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to 21. července, a mě bude zajímat, zda věříte v osud. Dnes už noční linka s mým brněnským kolegou Borkem Kapitánčikem, ten má téma kyla dolů, nejen do plavek. Pokud se vám před letními prázdninami ježí vlasy při pohledu na plavky a plánujete schodit nějaké to kilo, tak jakou cestu k tomu zvolíte? Tak to si budete povídat dnes s Borkem. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo a med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučil vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Milé rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
5: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
6: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
5: Prosila maminku.
6: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
5: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
6: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná.
5: Řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
6: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
5: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
6: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
5: Ptala se.
6: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
5: No a jaké to tam bylo?
6: Je tam hezky, světlo a teplo.
5: A co ještě jsi tam viděla?
6: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
7: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží.
6: A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo? Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
7: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: pět, kdyby se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem pokaždé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vy tam, plavčíku, ptal jsem se, co je to louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho, jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan. Ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnost. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes, vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepík viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas.

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. No přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. Samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť.
2: My si s tebou někdy třeba

0: Určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byli zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, no, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo. Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka. Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila. A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček. Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice. Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
1: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš.
0: A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš?
1: Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne. A blížil se večer.
0: Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec, co když ho nenajdu, uvažoval.
1: V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
2: Uhni, tohle je moje cesta,
1: huhňal a ošklivě se mračil.
0: Je, to jste vy, konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesměle lvíček. Dobrý večer.
2: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
0: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový, ten hezčí.
1: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
2: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu.
1: Vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil.
0: Pak ještě jednou a pak znovu.
1: Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se.
0: Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň,
1: Nohy mě bolí a domů netrefím.
3: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
3: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
1: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
3: O, nosorožci už jsou takoví. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat,
0: řekl slon. Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky.
1: Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vlády nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: není možný tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to. No,
0: no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Radio Raky Blinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Kučma nosorožec s varhanělou kůži. Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl: aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za 5 týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny. Kůži nechal na břehu. Pars šel právě kolem a spatřil kůži. Usmál se a smích mu přeběhl 2x po tváři. Pak 3x obtančil kůži a mnul si ruce. Vrátil se do tábora a naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a drel a drel a drel se o ně. Drel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec s varhanělou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží.
Pár slez s pálemi s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s ním obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný, zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Derbde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářela pobaveně. To se načekáš. A pak dodala. Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc. Bye.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.